wozu po malućku wszedł. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

Succession. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.

Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán. Yes,

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka. Nezvá.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
3: Protože my to budeme vysílat, víte?
2: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek Humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
3: Dobré odpoledne.
2: Ano.
3: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
2: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
3: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
2: No, ve čtyři.
3: Ve čtyři jo, ráno. Tak to jsou trošku blázni, ale ono už je světlo.
2: Jo, teď chvíli,
3: teď
2: pár týdnů. Výborně, takže světlo do vašich životů ideálně všem.
3: No, tímhle jsem vstával ve čtyři, takže ano. To vím.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým. Patrik Rozenal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového fís policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, museli jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk, obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale... Před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase
1: někdy
0: před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš.
1: Ano,
0: taky,
1: mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem si pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím tě, tam se teď jako co, běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se, a tak podobně, co jsi dělal ty? V rámci těch her.
1: No. V rámci těch her hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petanque, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž. Jo?
0: A jak klasicky. Si dopad?
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých, no od té doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometrů.
1: A všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku paní, a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no, blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře. Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne v podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale u vás...
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
2: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás no,
2: teď jsme mluvili. Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhý straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchám vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny stávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama o sebe uslyšíte takhle. Až stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju, moc děkuju. Vám taky, nastaranou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné. Přijmenu
4: vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme, dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie, proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla, mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta. Abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu. Ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci? V pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídej.
2: Byl.
1: Tak? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli odvodně.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takovýho minera, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochvál, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuj si to?
2: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
2: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No,
2: na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
2: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
2: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu, cítíš kávu?
2: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Taky, no, jeden z projevů taky potom.
2: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme od toho. Pavel Nový, naším dnešním hostem v Humoriádě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No, Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě, tak, no je... Řekneme to, co to
1: je.
2: Měli bychom to uvíst, co to je, no?
1: No, je to, co tady vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No to je v podání tady toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: Dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady... slečno. Jste mě nepoznala? Čochtán. Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k hořek? Jako byste to byla vyvit. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko, celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Brbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno. Ale divno.
4: Jako nevolno?
3: Ne. To ne. Volno mi, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi. Jest mi ušmrncnu to.
4: Já vím, co myslíte.
3: To vám závidím.
4: Tak sladko, ale hořko.
3: Těžko? Ale lehko.
4: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
3: No, tak na polo, že jo?
4: Na polo?
3: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí?
3: Hvězdiček mám plný oči.

0: Podíval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval. On se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se nebál?
1: On se bát nemusel, protože on to pojal po svým. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže to musel umět na
1: paměti.
0: Jo, určitě. Jo, do dneška ti
1: taky
0: to
1: naskakuje. Taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru kačenku.
0: Že by si to si s ní zahrál.
1: To už brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co lautr co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, lautr co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Televariété Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké. Tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí. Na telefonu jsem do Humoriády vedoucím 731 800 900. A pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho, pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa Jaroslava Uhlíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
2: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, halo, halo. Tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia. Jo. A Patrika Rozehnala,
1: my taky šéfa zdravíme.
4: Humoristických věd.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
3: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo.
3: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Sokavý, zdravím vás oba chlapi a hlasují taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
3: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televariete v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším
7: já
6: rád.
7: Taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No jo, no tak. Hejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi,
6: jo.
7: Starorůžový obklady,
6: já to vidím,
7: aerodynamický umyvadlo a nad ním 3 nablejskaný kohoutky.
6: Tak to 3.
7: No tak horká voda, studená voda, vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
7: jo,
6: fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako ne? Na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věci.
6: No lidi. Právě, zejména ta ne? Vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl, v dobírce chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už zavinil praotec Čech na Řípu.
6: Já,
7: on neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Je pak, jeho zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strdí. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. A říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: No a staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty já stali. No.
7: Ale Ale stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška. Hezky. Jo, hezky. Jako kadrnoška. Ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím říct.
3: Geniální.
1: Ano.
3: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
3: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil Čedok. Kam ty jsi jel poprvé s Čedokem?
3: Já jsem s Čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
3: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
3: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavivědoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a hnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
3: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte.
3: Byla hnusná doba.
1: No.
3: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá.
3: Čověče, no? Počuraný Holanďan by mě taky zajímal.
1: Viď?
3: Lákavý no, nám. Ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je dvě BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel. A vystrčili na kamaráda zadek, jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David dává Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další, dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo,
5: dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo,
1: kým to ježiš,
3: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo.
1: Ano, halo, halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: No, bylo to málo.
3: Bylo to málo,
1: hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, já tak jsem si tipnul v obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal dát. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale pač lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazej tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel se angažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
0: Humoriáda.
3: Tak. No, tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
3: My se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, popatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďan.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
7: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Rekonstrukce ulice u koupaliště v Chodově na Sokolovsku skončí v září. Nejdek zmodernizoval techniku v místním kině. Uchazeči o studium na středních školách mají dnes poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. A čekejte většinou jasno, teploty do 28 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V Chodově na Sokolovsku začala oprava silnice v ulici u koupaliště. Za práce radnice zaplatí asi 13 milionů korun. Opravu rozdělí město do několika etap a hotovo bude v září, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
6: Je to vlastně další z těch kroků po výstavbě nového velkokapacitního parkoviště. Stávající komunikace z 80. let už je v technickém stavu, který byl opravdu hrozný, takže jsme museli přistoupit ke kompletní rekonstrukci, která začala právě tento týden. Předmětem je rekonstrukce silnice, parkoviště a podélného stání.
5: Kino v Nejtku na Karlovarsku má nové technické vybavení. Město investovalo do nového plátna, laserového digitálního projektoru a nového filmového ozvučení více než 3 miliony korun. Po několika měsících je tak kino znovu v provozu. Podle místostarostky Pavlíny Švarcové z Volby pro kraj plánuje radnice v modernizaci pokračovat.
7: My bychom právě chtěli trošičku teď se zase do budoucna zaměřit na ten komfort pro diváky, takže bychom chtěli pokračovat v tom vybavení, co se týká

0: třeba sedaček, opon, koberců, tak aby se tam lidem ještě dobře ty filmy nové sledovaly.
1: Ještě dnes si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo více než 10 tisíc. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
2: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. CERMAT doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil použití ruské balistické rakety Orešník na Ukrajině. Na sociální síti X uvedl, že ruská agresivní válka vede do slepé uličky. Francie je podle Macrona odhodlaná nadále podporovat Ukrajinu, přispět k dojednání spravedlivého a dlouhodobého míru a posílit bezpečnost Evropy. Sport. Tenistka Sára Bejlek postoupila na Roland Garros po druhé za sebou do druhého kola. Američanku a vítězku US Open z roku 2017 Stevensovou porazila 6-3 a 6-2. Dál prošli i další tři čeští tenisté Marie Bousková, Jakub Menčík a Tomáš Macháč. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a 19-letá Tereza Valentová. Počasí. Dnes bude většinou jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tři minuty po 5. hodině a před námi začátek posledního květnového týdne. Je pondělí 25. a od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. Já vám při pondělku přeji hlavně dobrou náladu a doufám, že jste si o víkendu odpočinuli a nabrali síly. Právě teď začíná ranní vysílání a nep dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. No, bude plné informací a písniček, které máte rádi a které nestárnou. A hned s těmi prvními nás potěší Dalibor Janda a taky Václav Neckář. V ranní anketě Ahoj rádio se pak dozvíme, kdo je to kolenovrt. A v prvním ranním příspěvku uslyšíte o novém filmu Jana Svěráka Pět švestek, v němž se režisér zamýšlí nad tím, jak kvalitně žít, když už to nejde jako dřív. Film Pět švestek vstoupí do kin tento týden a velká část se natáčela během 3 týdnů na katamaránu v Řecku, kam se pětice starců vypraví na poslední plavbu. No a my se na ní vydáme společně už za pár minut v dobrém ránu, které právě teď začíná. Tak hezký poslech a dobré ráno.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo je to kolenovrt?
1: To si furt vrtí kolenem.
2: Že vrtá kolena.
3: Kolenovrt je, když někdo do někoho vrtá kolena.
2: Vrtí hlavou?
4: Je to plas?
5: Že má díru v kolenu.
4: Může předpovídat počasí.

0: počasí.
1: Pěknou veselou písničkou od Whitney Elizabeth Houston jsme přeskočili čas 5:45 a venku máme jasno. V údolích se vyskytují místy mlhy a teploty se pohybují od 12 do 15 stupňů Celsia. A dnes bude většinou jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách naměříme 21 až 24 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé. Během dne ale budou dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí druhý stupeň, tedy střední zátěž.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Začátek našeho ranního programu vyplnila písnička Fénix od Lucie Bílé. A teď si pojďme představit nový český film. Tak celý život byli zvyklí spolu vyrážet na loď a na sklonku života je napadne ještě jednou to naposledy zkusit. Pětice přátel tak vyrazí do Řecka a na nezapomenutelnou plavbu bere diváky v novém filmu Pět švestek režisér Jan Svěrák. Do kin tato komedie zamíří ve čtvrtek.
1: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď, jako stará parta.
2: Ten malej tým se stane takovým společenstvím po pár dnech. Vlastně jste spolu na 3týdenním letním táboře a prorostete.
3: Tak se to přihodilo na sklonku loňského léta 17člennému štábu, kterému velel režisér Jan Svěrák.
4: No, přiznejme si, že v téhle sestavě bychom se tak akorát utopili.
2: A nejenom, že pak jsou ty lidi ochotnější něco dělat a jako vědí, že to dělají pro všechny, pro to, já jsem včelař, takže pro to včelstvo, že to dělají, takže jako musí, ale taky ty herci získají určitý pocit bezpečného prostoru a hraje se jim líp.
5: No řeknu vám, bylo to vofous,
6: jak jsem z vás nervózní.
5: Ale jsme volní, dobrodružství začíná.
2: My když jezdíme na loď s kamarádama, všichni jsou kolem našeho věku, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? Bude se nám motat hlava na té lodi. No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mladá a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
3: Do Řecka na katamarán tak vyrazí pětice starších kamarádů, kterým velí kapitán lodi Oldřich Kaiser a přidají se Lenka Termerová, Dana Syslová, Jan Vlasák a Petr Kostka.
7: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
2: Ten byl pro mě největším překvapením, protože nejenom byl jak americký herec, jak Robert De Niro, hraje božsky, ale ještě ke všemu tam držel super náladu na té lodi.
3: Film se zamýšlí nad tím, jak kvalitně žít, když už to nejde tak jako dřív.
2: Tu odpověď tam nacházíme v tom, že je potřeba mít někoho. Buď funkční rodinu, anebo si udržet partu přátel.
3: Pět švestek je prvním Svěrákovým filmem, do kterého neobsadil svého tatínka. Zdeněk Svěrák se téměř nepodílel ani na scénáři. Teprve, když měl Jan dopsáno, poprosil tatínka o takzvané proveselení.
2: Tam jsou místa, kde vím, že tam je potenciál, že by tam mohl být nějaký for. On si za mne ruce a toho baví. Takže sedíme a jedno, dvě odpoledne plácáme vlastně zánivě nesmysly, aby toho druhého třeba něco napadlo chytřejšího.
8: Milý Neptune, zachovej nám svou přízeň a dopřej nám klidnou plavbu.
3: Pět švestek oficiálně vstoupí do kin tento čtvrtek. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chodově na Sokolovsku začala oprava silnice v ulici U Koupaliště. Za práce radnice zaplatí asi 13 milionů korun. Opravu rozdělí město do několika etap a hotovo bude v září. V Aši pokračuje rozsáhlá rekonstrukce bazénu. Město za ní zaplatí téměř 200 milionů korun. V současné době stavební firma pokládá dlažbu a montuje například vyhřívaná sezení u bazénu. Přibývá taky vyštukovaných ploch. Téměř 100 000 korun už vynesla veřejná sbírka na obnovu historické sochy poutníka v Karlových Varech. Sbírku vyhlásil v polovině minulého týdne klub Přátelé lázeňského města, který chce kopii sochy z roku 1912 vrátit na místo v lázeňských lesích. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum přepsání částky na účet finančního úřadu. Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Sebevražedný útok na vlak vezoucí vojáky v pakistánské provincii Balúčistán zabil nejméně 24 lidí, přes 50 dalších je zraněných. K úderu se přihlásila separatistická balúčistánská osvobozenecká armáda. Pro nemocnice v zasaženém regionu kvůli tomu platí výjimečný stav. Bajkerka Barbora Bukovská skončila mezi juniorkami druhá na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Třetí dojela ve stejném závodě Lucie Grohová. Mezi dospělými byl nejlepším Čechem Ondřej Cink, který se propracoval na konečné 20. místo. A dnes čekejte většinou jasno, teploty do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ve Františkových Lázních v ulici Americká je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Spolu s rádiem vašeho kraje se probouzíte do pondělí 25. května. A jestli pak víte, že dnes máme ručníkový den, je to svátek všech fanoušků britského spisovatele Douglase Adamse a jeho díla, kteří nosí viditelně umístěný ručník. Jedná se o recesi, která má dnes již celosvětovou působnost a odkazuje se na Adamsovo nejznámější dílo Stopařů v průvodce po galaxii. Právě v tomto díle je ručník ta nejpotřebnější věc pro cestování v galaxii a kterou u sebe může mít mezihvězdný stopař. Od autorovy smrti v roce 2001 se z ručníkového dne stala pravidelná akce a my jsme si ji připomněli právě teď v 6:30. No a spolu s písničkou od skupiny Lucie už vykročíme do vln dalšího hudebního proudu, který nám vyplní taky výběr očekávaných událostí a rovněž pozvánky, kam se vydat za kulturou. Přeji všem pěkné, pohodové pondělní ráno.

0: 10.40 na hodinách, za 5 minut bude 6:45 a my jsme rádi, že nový týden načínáte v naší společnosti. A co se dnes očekává, co se dnes bude dít? Tak vládní kabinet dnes bude jednat o změnách v poskytování humanitární dávky pro držitele dočasné ochrany. Novela několika předpisů, včetně Lex Ukrajina, počítá také s přísnějšími pravidly provozu vozidel s ukrajinskou registrační značkou nebo při udělování zvláštního dlouhodobého pobytu. Vláda má na programu třeba také předpis, který má podle ministerstva školství zajistit rozvoj elektronizace školství. Ministr školství za ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Chce po něm vysvětlení, proč v testech byly otázky na detaily z osobního života žáků. Plaga řekl, že je připravený celé testování případně i zastavit. Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Předloha mimo jiné počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. V připomínkovém řízení přišlo k návrhu ministerstva kultury více než 300 připomínek a například ministerstvo financí vyzvalo k jeho přepracování. A v Brně dnes skončí sjezd sudetských Němců. Čtyřdenní akci uzavřou uctěním památky obětí druhé světové války v Kounicových kolejích, kde nacisté věznili a popravovali Čechy. Hlavní shromáždění sjezdu bylo včera a řečníci se na něm shodli, že historicky první konání sudetoněmeckého sjezdu v Česku otevřelo novou historickou kapitolu ve vztazích Čechů a sudetských Němců. Část lidí proti akci od čtvrtka protestuje.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je 6:45 a dnešní ranní obloha je jasná. V údolích se vyskytují místy mlhy a teploty se pohybují od 12 do 15 stupňů Celsia. A dnes čekejme většinou jasno. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni. Fouká slabý, proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr pouze do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biozátěž, ta je dnes střední na druhém stupni.
0: Nový pořad a nový moderátor už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: hudební skupina Jelen spolu s Janou Kiršner na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. A 6. hodina se už blíží, bude tu za 9 minut. A pokud ještě nemáte žádné plány na dnešek, tak si pojďte poslechnout naše dnešní nabídky.
1: Tipy pro volný čas.
0: Městský dům kultury v Sokolově zve od 14 hodin do velkého sálu na besedu se seniory. Těšit se můžete na setkání s představiteli města, na kulturní program i vystoupení harmonikářů. Připraveno je také drobné občerstvení. Městské divadlo v Mariánských Lázních nabízí ve 14 hodin komentovanou prohlídku zákulisí. S průvodcem se podíváte i do běžně nepřístupných prostor a dozvíte se zajímavosti z historie i fungování divadla. Sraz účastníků je u divadelní pokladny. Karlovarská krajská knihovna zve na setkání s harfou. V rámci cyklu Hudební chvilky vystoupí od 14 hodin harfistka Zdislava Melicharová a zahraje melodie z pohádek a známých filmů. Ve výstavním sále městské knihovny v Ostrově vystoupí od 17 hodin studenti Gymnázia Ostrov pod vedením Libora Veličky. Koncert nazvaný Z kánonu ke kánonu slibuje příjemný hudební podvečer pro všechny generace. Becherově vile v Karlových Varech nabízí od 18 hodin ateliér pro dospělé. Pod vedením lektorky Lenky Herzogové si během 2 hodin můžete v inspirativním prostředí secesní vily vyzkoušet klasické i kombinované výtvarné techniky, inspirované aktuální výstavou. Karlovarská hvězdárna zve v 18 hodin a 18 minut na komentovanou prohlídku, během které zájemce seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. Městské divadlo v Sokolově láká na komedii o tom, že touha po pravdě nemusí být vždy tou správnou volbou. V humorném představení Detektor lži se od 19 hodin představí Lenka Vlasáková a Jan Dolanský. V Císařských Lázních ve Františkových Lázních zazní od 19 hodin na 30 minut koncert Andělské variace s Mozartem, připomínající 270. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. Publikum čeká netradiční propojení Mozartovy hudby s akordeonem, nástrojem, který vznikl až několik desetiletí po skladatelově smrti. A Karlovarské městské divadlo uvede od 7:30 večer divadelní komedii Ryba ve čtyřech v hvězdném obsazení s Janou Švandovou, Veronikou Frajmanovou, Zuzanou Bidžovskou a Zdeňkem Mariškou. Groteskní příběh s ironií i nadhledem otevírá témata stáří, osamělosti a mezilidských vztahů založených na závislosti.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
3: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
3: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis. Vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Šest hodin.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Nové sedlo na Sokolovsku začalo stavět na sídlišti v Tovární ulici parkoviště pro 52 aut. V Karlových Varech pokračuje sbírka na obnovu historické sochy poutníka. Koaliční rada večer projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby. A dnes čekejte většinou jasno, teploty do 29 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V Novém sedle na Sokolovsku vybudují nové parkoviště na sídlišti v Tovární ulici. Vznikne tam odstavná plocha pro 52 aut. Stavba bude stát necelých 5 milionů korun a hotová bude do konce září. Město tak reaguje na dlouhodobý nedostatek parkovacích míst ve městě, říká nezávislý starosta Robert Zelenka.
7: Kde jsou paneláky, tak je vždycky nedostatek parkování. Jo. Takže my jim tím rozšíříme ty možnosti a věříme, že alespoň na pár let s tím uspokojíme potřeby těch občanů.
5: Téměř 100 000 korun už vynesla veřejná sbírka na obnovu historické sochy poutníka v Karlových Varech. Sbírku vyhlásil v polovině týdne klub přátel lázeňského města, který chce kopii sochy z roku 1912 vrátit na místo v lázeňských lesích. Kopie sochy vznikne podle fragmentů původního uměleckého díla. V jižních Čechách ji vyrobí z Pryskyřice specializovaná dílna, říká sochař Tomáš Dolejš.
8: Jednotlivé dílce vytvoří formu a potom to bude osazovat na ocelovou konstrukci, nerozovou. Ty jednotlivé dílce bude se jednat o vlastně laminát, který následně dostane potom povrchovou úpravu takové patiny bronzu. Takže na první dojem to bude vypadat opravdu, že to je prostě bronzová socha.
5: Původní socha poutníka stála v blízkosti karlovarské rozhledny Diana, kde ji po druhé světové válce rozbili a zahrabali tehdejší obyvatelé lázeňského města. Připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby projedná večer koaliční rada. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Vláda ANO, SPD a motoristů chce převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Se záměrem nesouhlasí.

0: Hlasí veřejnoprávní média ani opozice. Ta návrh dlouhodobě označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS takovému označení odpovídá i obsah připomínek.
1: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy už dříve řekl, že pracovat bude jen s relevantními připomínkami k návrhu. Výrazně zákon předělávat nechce. V parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice. Do parlamentu se podle oficiálních výsledků dostala i nová uskupení s programem boje proti korupci nebo influenceři. K volbám v neděli přišlo více než 500 000 Kypřanů. Volební účast byla tak lehce pod 70%. Klíčové strany podporující současného centristického prezidenta Nikose Christodoulidise podle výsledků patří k největším poraženým celého hlasování. Prezidentské volby zemi čekají za 2 roky. Sport. Závodník Formule 1 Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Kanady. 19-letý Ital zvítězil po čtvrté v řadě a navýšil svůj náskok v čele šampionátu na 43 bodů před Britem Georgem Russellem. Jeho týmový kolega závod nedokončil. V Montrealu za Antonellim dojel Lewis Hamilton z Ferrari. Třetí místo obsadil Max Verstappen ze stáje Red Bull. Počasí. Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na místní silnici 3. třídy v obci Třebeň Nový Drahov na Chebsku je z důvodu prací na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Pod záminkou rychlé investice vás útočník může připravit o veškeré úspory. A jak přesně podvod funguje a že kvůli němu mají nemalé problémy i majitelé transparentních účtů, to si řekneme v našem vysílání už za 15 minut. A budeme i blahopřát, povídat si s meteorology o počasí a poslouchat písničky, které máte v oblibě a kterým tedy otevře vrátka slovenská zpěvačka Kristýna. Tak příjemný poslech, je 6:05.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Petra Janů a příjemné ráno přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 3 minuty bude 6:45 a v kalendáři 25. května. Všem dnešním narozeninovým oslavencům posíláme po našich frekvencích gratulaci a popřejeme také české herečce Elišce Balcerové, která slaví 77. narozeniny. Kulaté 30. narozeniny oslaví český profesionální hokejový útočník David Pastrňák. A zpěvák německé hudební skupiny Scorpions Klaus Meine slaví 78. narozeniny. Na dnešní den připadá Mezinárodní den pohřešovaných dětí, Mezinárodní den Afriky a také Ručníkový den a svátek má Viola. Ženské křestní jméno Viola má latinský původ, jeho význam je odvozen od latinského názvu květiny a Viola se z latiny překládá jako fialka.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary ukazuje 6.17 a z dnešní předpovědi počasí se hlásí o slovo meteorolog Martin Adamovský. Vítám vás, dobré ráno.
2: Ráno.
1: Tak víkend přinesl obrovské oteplení, tak jak vypadá konkrétně teď pondělní ráno v karlovarském regionu?
2: Tak oteplení opravdu víkend přinesl, to bude pokračovat i v dalších dnech. Je pravda, že teď po ránu ty teploty jsou relativně nižší, samozřejmě většinou teď měříme kolem 11 stupňů, ale to i na horách. Nejtepleji aktuálně má stanice v Karlovarském kraji v Aši, která má 12,7.
1: Uhum. A jak se bude počasí vyvíjet pak přes den?
2: Tak z hlediska charakteru počasí to bude úplně jednoduché, to znamená, bude převažovat jasno, ani vlastně oblačnost se nějaká vyskytovat nebude, opravdu spíš jenom výjimečně. Takže zcela jasno, včerejší maxima se těsně dostala až na 30 stupňů, lehce pod 30. Dnes bude malilinko chladněji, 26 až 29, to znamená pořád ale velmi nadprůměrně teplo na tuto dobu. Na horách bude také teplo, 22 až 25, vítr slabší. No a první tropická teplota v Karlovarském kraji asi bude naměřena zítra, kdy bude teplej.
1: Tak vidíme. Děkuji za předpověď počasí meteorologovi Martinovi Adamovskému. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: pondělního dobrého rána se zapsala svou písničkou kapela Činasky a za 7 minut bude 6:30. Tak dávejte si pozor, na který účet posíláte peníze. Upozorňuje na to policie a varuje, že podvodníci přišli na nový způsob, jak vás připravit o úspory. Vydávají se za investiční poradce a nejdřív chtějí, aby lidi poslali peníze na pravý transparentní účet, například nějaké sbírky. Když si ověří, že tam finance dorazily, zadají jim jiný účet, který už ale patří jim. Páchají tak vlastně dvojitou škodu. Oberou o peníze důvěřivce a zadělají na problém i majitelům transparentních účtů.
1: Založili jsme transparentní účet někdy loni kvůli nemoci mojí dcery, protože jsme potřebovali peníze spojené s náklady na cestování do Francie, kde byla v experimentální léčbě.
2: Denisina dcera před pár týdny zemřela. Tisícové částky ale na transparentním účtu přibývaly dál. Podvodníci využívají toho, že jsou čísla transparentních účtů veřejně dostupná. A ti, kteří doměle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Jak podvodníci navádí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert ČSOB Krištof.
3: Jsou mu ukazovány falešné weby, na těch webech jsou falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
2: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují a tam už peníze mizí. Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence říká, co by nás mělo na podvod upozornit.
4: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
2: Druhou stránkou je to, že problémy pak mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Třeba Denisa při bližším prozkoumání účtu zjistila, že podivné částky na něm byly ještě před dceřinou smrtí. Některé peníze už ale utratila za léčbu a zbytek chtěla věnovat nadaci.
1: Teď v tuto chvíli prostě vůbec nevím, co se jako bude dít dál. Jestli mám prostě čekat na to, až prostě se ty lidi budou po dvou letech ozývat.
2: Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery z advokátní kanceláře Springwalk sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
5: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
2: Jakékoliv podezřelé transakce by lidé měli i hned hlásit své bance a policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Je katedrála na náměstí Republiky v Plzni skutečně nejvyšší stavbou svého druhu v republice? Která tramvajová trať je nejdelší? A kde roste nejstarší plzeňský strom? Seriál Plzeňské zajímavosti a ne Plzeň a okolí a kam MHD dovolí? Každé pondělí na vlnách rádia vašeho kraje.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dětská jednotka intenzivní péče v nemocnici Karlovy Vary bude mít moderní prostory. Na stavební úpravy oddělení a jeho modernizaci vyhlásil kraj výběrové řízení. Součástí akce bude nové technické zázemí a taky samostatný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí. Mariánské lázně ukončily práce na rekonstrukci hlavní třídy. Stavební firmy kompletně vyměnily podloží silnice, opravily inženýrské sítě a vybudovaly nová parkovací místa. Skončila taky úprava chodníků a výstavba nových míst pro přecházení. Kino v Nejtku na Karlovarsku má nové technické vybavení. Město investovalo do nového plátna, laserového digitálního projektoru a nového filmového ozvučení více než 3 miliony korun. Po několika měsících je tak kino znovu v provozu. Radnice plánuje v modernizaci pokračovat. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moci ženy objednat bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Spojené státy a Irán jsou blízko prodloužení příměří o dalších 60 dní. S odvoláním na americké představitele o tom informuje server Axios. Podle předběžné dohody by se měl například otevřít Hormuzský průliv a Irán by měl mít možnost znovu vyvážet ropu. Gymnasté z Ruska a Běloruska můžou s okamžitou platností startovat i v evropských soutěžích bez jakýchkoliv omezení. Informoval o tom web Evropské gymnastické federace. Ta světová pustila Rusy a Bělorusy do soutěží už na začátku minulého týdne. A dnes čekejte většinou jasno, teploty do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici třetí třídy mezi obcemi Zadní Chodov a Trstěnice na Chebsku je z důvodu opravy zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a každoročně si 25. května připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí, který je známý také jako Pomněnkový den. Jeho symbolem je tedy modrá pomněnka, květina, která připomíná děti, které jsou stále pohřešované. Tento den se zrodil v roce 1983 ve Spojených státech amerických a Česká republika se ho připomíná od roku 2004. Cílem různých aktivit a kampaní, které se v tento den konají po celém světě, je především upozornit veřejnost na problematiku pohřešovaných dětí a rovněž vyjádřit solidaritu rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy a nevědí, co se s nimi stalo. Tak tolik malá připomínka, je 6:30 a před námi písničky od Petra Muka a Věry Špinarové, tak hezký poslech a dobré jitro.

0: kde jste si nás naladili, přejeme dobrou pohodu a hlavně bezproblémový start posledního květnového týdne. Česko včera zažilo další tropický den a na 109 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let, padly historické teplotní rekordy. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu bylo nejtepleji v Doksanech a v Plzni-Bolevci, kde se teploty dostaly nad 32 stupňů Celsia. No a to nástup vysokých teplot příliš nespomalil ani saharský prach v atmosféře, kvůli němuž nebylo v neděli zcela jasno. Tak jaké bude tedy počasí konkrétně dnes, to si povíme po písničce od americko-britské skupiny Foreigner a určitě nevynecháme ani dnešní kalendárium, tak ať vám nic neuteče. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Sluníčko už sedí na obloze, je jasno a teploty se nám pohybují mezi 10 až 13 stupni Celsia. A čekejme jasno, nejvyšší teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách na 22 až 25 stupňů. Vane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylné podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biozátěž je na druhém stupni, tedy střední. 6:45 je 6:45. Dobré ráno.
0: Dechovka na vlnách rádia vašeho kraje v novém čase. Od března se můžete těšit na oblíbené muziky po 18. hodině. Zároveň rozšiřujeme okruh spolupracovníků. Dechovkové melodie vám nově nabídnou Věra Kestřánková, Antonín Bůlka, Jan Šimůnek, Jan Skládal a Jaroslav Tachovský. Nezapomeňte, muziky od března každý všední den po 18. hodině.

0: Vat svett.
1: I have a dream. It's been a hard
2: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
5: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
4: 98 metrů 48 centimetrů. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrtstoletí naposledy svou talk show.
6: Hey, Super Soulers! Happy Sunday!
4: Tehdy poslanec TOP 09 Dominic Ferry před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
7: Hájek, Kundrátek, dává Pastr...
4: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic dnes zahájí opravu silnice mezi dálnicí D6 a Mariánskými Lázněmi. Rekreační areály v Karlovarském kraji budou v létě bez výrazného zdražení. Pobytové sociální služby si nově nesmí od klientů pobírajících superdávku strhnout peníze za stravu a pobyt. Řešení má přinést změna zákona. A dnes čekejte většinou jasno, teploty do 29 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Řidiče na Chebsku čekají ode dneška omezení na silnici první třídy za sjezdem na Mariánské Lázně. Silničáři vymění poškozený asfalt, opraví odvodnění a doplní svodidla. V místě oprav budou dopravní omezení. Práce za téměř 32 milionů korun mají skončit v polovině července, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková.
4: Práce na úseku dlouhém 1,3 km potrvají přibližně 2 měsíce a vyžádají si dopravní omezení na silnici první třídy číslo 21 i v okolí mimoúrovňových křižovatek Chlumeček a Střížov.
2: Kempy a koupaliště v Karlovarském kraji se připravují na sezónu. Podle zjištění ČTK většinou jen s menšími změnami cen a vybavení. Například koupaliště Michal v Sokolově zachovává stejné ceny jako loni a nově zavádí automatický parkovací systém. Kemp v Kyselce podle nezávislého starosty Aleše Labíka meziročně zvedl ceny zhruba o 10%. Obec taky opravila podlahu ve společenské místnosti a pořídila nové posezení. A také kemp Lesík u Nejtku bude fungovat stejně jako loni. Větší investice proběhly už v minulých letech. Azylové domy i domovy pro seniory hledají způsob, jak získat platby za stravu a pobyt od klientů, kteří pobírají superdávku. Do konce března bylo možné tyto částky strhávat automaticky ze sociálních dávek. Superdávka to ale neumožňuje. Poskytovatelé pobytových sociálních služeb proto požadují změnu. Ministerstvo práce a sociálních věcí přislíbilo.
5: Klientky azylového domu v Mosty dostávají od dubna kvůli motivaci platit nájem kratší smlouvy, říká vedoucí zařízení Eva Štorchová.
6: Dáváme prvotní smlouvu na 2 měsíce. Aby jsme zjistili, zda klientka je schopná tento pobyt zaplatit.
5: Domov pro seniory v Litvínově na Mostecku uzavírá s klienty zvláštní smlouvu o úhradách stravy a pobytu, pokračuje ředitel domova Vladimír Vopelka.
7: Požádáme klienty, zdali by dobrovolně neuzavřeli smlouvu, aby to zůstalo finančně v tom módu status quo.
5: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je problematika ministerstvu známá, kdy ale ke změně legislativy dojde, zatím není jasné. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
2: V americkém Las Vegas začal první ročník sportovních her s názvem It Hands Games. Cílem akce je umožnit sportovcům užívat látky zvyšující výkonnost, aniž by podléhali dopingovým testům. Podle organizace

0: respirátorů musí sportovci užívat látky schválené americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a podávat si je musí pod lékařským dohledem. Sportovní svět, vědecká komunita i média akci převážně kritizují. Upozorňují hlavně na zdravotní rizika spojená s podporou užívání dopingových látek. Sport. Hokejisté Česka nastoupí v předposledním zápase skupiny mistrovství světa proti Norsku. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Hráči se na šampionátu ve Švýcarsku potýkají s velkými teplotními rozdíly. Češi včera trénovali v hale při 8 stupních Celsia, zatímco venku bylo okolo 30. Pokračuje útočník Daniel Voženílek.
1: Byl to docela příjemný, člověk se aspoň trochu schladí a musím říct, že to je hodně náročný, přece jenom to teplo je obrovský, ještě já mám nějaký kila, takže ten let úplně není nejjednodušší na něm jezdit, ale pro oba týmy to je stejný a musíte hodně pít a hydratovat se. Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se zatím jezdí bez hlášených dopravních nehod.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Na Sokolovsku podepsal s římskokatolickou farností memorandum o přípravě nové kaple ve farní zahradě. Objekt bude sloužit nejenom věřícím, ale všem obyvatelům města. Podrobnosti připojíme za čtvrt hodinky v pondělním Dobrém ráno, které také vyplníme anketou s dětmi Ahoj rádio, dnes na téma Duha. No a snad vás potěšíme dalšími písničkami od zpěvačky Anika a Petra Spáleného. Tak hezký poslech, je 7 hodin a 5 minut.
2: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kde je schovaná duha?
1: V nebi.
2: Může být v nebi, ale když prší a je sluníčko, tak ta duha vyleze.
3: Někde jinde.
4: Za třími řekmi.
5: Za měsícem.
6: Ve vesmíru.
7: V mraku.
8: Na nebi.
9: A vezmeme si vodní pistoli, tak cíkáme, tak uvidíme duhu.
10: Že ta duha tam furt je a když na ní zaprší, tak se

0: počasí.
1: Je 7:45, ladíte rádio vašeho kraje a před námi je opět krásný den ve znamení sluníčka, vysokých teplot, tak se nezapomeňte ani dnes dostatečně chránit, nezapomeňte na sluneční brýle, opalovací krém, případně pokrývku hlavy a dodržujte správný pitný režim. V našem regionu máme teď jasno a teploty se nám pohybují mezi 10 až 13 stupni Celsia a čekejme většinou jasnou oblohu, nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách naměříme 22 až 25 stupňů. Vane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré. A biozátěž, ta je dnes střední.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: všech měst, míst a koutů nejen Karlovarského kraje, ale všude tam, kde nás teď posloucháte, posíláme po našich frekvencích pozdrav pěkného a pohodového pondělního rána. Za 10 minut bude 7:30. Jednopodlažní objekt s klubovnou, ale i byty, tak by měla vypadat nová kaple ve farní zahradě v Chodově na Sokolovsku. Sloužit bude nejenom věřícím, ale i dalším lidem. Na přípravě kaple bude spolupracovat město s římskokatolickou farností Chodov. Stavbu by chtěla církev zaplatit zejména z prodeje fary, která už nevyhovuje současným potřebám. Společný postup s městem by měl zajistit smysluplné využití nového objektu a spolupráci proto uzavřela s městem podpisem memoranda.
1: S nápadem na vybudování moderní kaple přišel farář Petr Bauchner. Podle studie by mělo jít o jednopodlažní budovu se sálem pro asi 50 lidí, menší klubovnou i zázemím. Součástí stavby by měly být i dvě garzoniéry. Z jejich nájmu by pak mohla kaple hradit svůj provoz.
2: Tím, že by se to naplnilo vlastně obřadama, jak církevníma, tak z ty komunity těch lidí necírkevních třeba, tak se zdá, že by to mohly být kromě bohoslužeb, a pak to může být otevřený k čemukoliv, no, co je teda nějak tvůrčí v tom smyslu, že to nese nějakou kulturu, která lidi nějak rozvíjí.
1: Společné využití nového objektu v Chodově by podle plzeňského biskupa Tomáše Holuba představovalo nový způsob spolupráce.
3: Spolupráce existuje na různých úrovních, ale zatím nejsme v situaci, že bychom sdíleli nově vybudovaný objekt. My například sdílíme kostely ve smyslu toho, že tam jsou třeba civilní obřady, že tam je civilní pohřební obřad nebo i svatební, to jsou všechno věci, které hledáme a myslím, že velmi dobře, ale představa, že bychom vybudovali něco moderního, co by bylo součástí nové architektury, která by zkrášlila to město, to nemáme.
1: Starosta Chodova Patrik Pizinger z Hnutí místní vidí přínos mimo jiné i v tom, že by se do budoucna mohla najít náplň pro celou oblast od kostela až po Nejdeckou ulici. Součástí by tak byl kostel svatého Vavřince, budova dnešní fary, budoucí kaple, ale i bývalá základní škola, kde vzniká environmentální a vzdělávací centrum.
4: Je to jeden z těch dalších přínosů té kaple, pokud v Chodově vyroste. Je opravdu hned vedle našeho nového komunitního místa Labyrint z bývalé základní školy v Nejdecké ulici, kde vyrůstá nové vzdělávací envy centrum, kde máme společenské místnosti, kde máme místa pro mladé kapely, pro mladé chodováky. A takováhle kaple bych si představoval, že to propojíme celé to území a vlastně od kostela až do Nejdecké ulice vytvoříme úplně nový společný prostor pro chodováky, kde si budou moci najít svůj klid nebo nějaké své vyžití.
1: Bude do toho zapadat i současná fara?
4: Současná fara určitě zůstane stát a je to i předmětem memoranda, kdy společně budeme hledat využití této fary, budeme hledat třeba i nového kupce, protože je potřeba ten záměr z něčeho financovat, ale ta fara, ten objekt jako takový tam zůstane a měl by být součástí tohoto nového života.
1: Stavba nové kapličky by měla stát asi 12 milionů korun. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Oběsil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: V Chodově na Sokolovsku začala oprava silnice v ulici U Koupaliště. Za práce radnice zaplatí asi 13 milionů korun. Opravu rozdělí město do několika etap a hotovo bude v září. V Aši pokračuje rozsáhlá rekonstrukce bazénu. Město za ní zaplatí téměř 200 milionů korun. V současné době stavební firma pokládá dlažbu a montuje například vyhřívaná sezení u bazénu. Přibývá taky vyštukovaných ploch. Téměř 100 000 korun už vynesla veřejná sbírka na obnovu historické sochy poutníka v Karlových Varech. Sbírku vyhlásil v polovině minulého týdne klub Přátel lázeňského města, který chce kopii sochy z roku 1912 vrátit na místo v lázeňských lesích. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Sebevražedný útok na vlak vezoucí vojáky v pákistánské provincii Balúčistán zabil nejméně 24 lidí, přes 50 dalších je zraněných. K úderu se přihlásila separatistická balúčistánská osvobozenecká armáda. Pro nemocnice v zasaženém regionu kvůli tomu platí výjimečný stav. Bajkerka Barbora Bukovská skončila mezi juniorkami druhá na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Třetí dojela ve stejném závodě Lucie Grohová. Mezi dospělými byl nejlepším Čechem Ondřej Cink, který se propracoval na konečné 20. místo. A dnes čekejte většinou jasno, teploty do 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dálnici D6 se mezi Chebem a Kinčperkem nad Ohří na Sokolovsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré jitro vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. V kalendáři je pondělí 25. května a na dnešní den připadá Mezinárodní den pohřešovaných dětí, neboli pomněnkový den, také ručníkový den a rovněž slavíme Den Afriky. Mezinárodní den Afriky je slaven každoročně 25. května, kdy byla v roce 1963 založena Organizace Africké jednoty. Cílem tohoto dne je připomínat lidem bohatou historii a kulturu afrických národů, ale taky upozorňovat na problémy, kterými je tento kontinent stále sužován. Tento den je významný nejen pro Afriku, ale taky pro zbytek světa, včetně Evropské unie. Přináší totiž připomenutí bohatství a rozmanitosti africké kultury a historie a je také příležitostí k vyjádření solidarity s africkým kontinentem a jeho lidmi. Je 7:30, no a po písničkách od Pavla Bobka a Marie Rotrové prolistujeme dnešní regionální deníky. Dnes spolu s Danou Jelínkovou. Tak buďte s námi. Hezké ráno.

0: Dnešní noviny.
1: Rádio vašeho kraje vám přeje hezké a pohodové ráno. Za 5 minut bude 7:45 a pokud vás zajímají zprávy a události z našeho regionu, jste ve správném čase spolu s námi. Pondělními regionálními novinami listovala editorka vysílání Dana Jelinková a přináší nám to nejzajímavější z nich. Já přeji hezké dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: Kyberútočníci přišli s novým trikem. Cílí v něm na lidi hledající brigádu nebo rychlý přivýdělek. Kromě zajímavé finanční odměny slibují i nenáročnou práci z domova v podobě testování aplikací. Podrobnosti najdete na titulní straně. Tam se také dočtete, že karlovarská multifunkční Matony Arena hostila o víkendu nevšední akci. Uskutečnil se tu rostlinný festival. Velkou hrací plochu zaplnili květináče se známými i méně známými květinami, především pokojovými. Zájemcům byly k dispozici stovky druhů rostlin. No a na druhé straně listu se píše, že Brdy se stanou novým domovem samice Erisa Ostrovida ze Šumavy, kterou se podařilo zachránit jako mládě a připravit jí na samostatný život téměř bez kontaktu s lidmi.
1: Co jsi se dočetla v deníku Právo?
2: Třeba to, že památkově chráněná budova Chebského nádraží se dočká rekonstrukce. Stavbaři obnoví fasádu i interiéry objektu. Původní podobu vrátí také některým historickým prvkům. Výraznou proměnou projde i odbavovací hala. Práce by měly začít ještě v polovině letošního roku. Objekt patří mezi výrazné poválečné železniční stavby v regionu. Jeho rekonstrukce vyjde Správu železnic na 428 milionů korun. List také připomíná, že Karlovarský kraj hledá stavbu roku 2026. Do 25. ročníku akce se přihlásilo 28 staveb, 14 projektů a urbanistických studií a 2 zachráněné památky. Hlasování začalo minulý týden.
1: No a ještě nahlédneme do regionální přílohy Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: Jen 6 dnů zůstala v lidské péči 3týdenní čapí mláďata, která museli hasiči o minulém víkendu odebrat z hnízda ve Františkových lázních. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů bylo odborníkům jasné, že bez pomoci lidí nemají šanci přežít. Dospělý čáp by sám je neuživil. V pátek je přivezli ze záchranné stanice u rezervace SOS na Chebsku, kde byla necelý týden. V Plzeňském kraji v zápětí začala adopční akce Kulový blesk a lázeňské sirotky podstrčily čápům do hnízd ve 3 městech. První 2 adoptovaná mláďata už koukají na svět z hnízda v Horšovském Týně na Domažlicku. Po jednom sirotkovi přidali do hnízd v Chotěšově a Dobřanech.
1: Tak to byl přehled regionálních novin a Dana Jelinková. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Už zanedlouho se tento kanadský hudebník, který koncertuje po celém světě více než 40 let, vrátí opět zpátky do České republiky, a to hned dvakrát. Kanadský zpěvák, skladatel, hudebník a také vynikající fotograf Bryan Adams vystoupí v Brně 22. června a následně pak v Praze ke konci roku v prosinci 13.
1: Počasí.
0: Po celý dnešní den bude slunečno, jasno, nejvyšší teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 22. Fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré. A biometeorologická předpověď hlásí druhý stupeň, tedy střední zátěž. Je 7:45 a 2 minuty. Krásné ráno.
2: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tak ať už se teprve teď probouzíte do nového dne, nebo už jste dávno na nohou a někteří z vás už i v práci, přejeme vám hlavně úspěšný start nového týdne. Je poslední květnový a po písničce od Marka Ztraceného si poslechneme teď pozvánku k poslechu odpoledního pořadu Alex a host, který vysíláme po 13. hodině. Alex Minářová nám teď prozradí, koho si pozvala a na co se bude ptát.
1: Kariéru mu odstartovalo čtvrté místo v československé Superstar. Zpěvák Jan Bendik úspěchu využil a vrhnul se na sólovou dráhu. Jaké koncerty plánuje? Na jakých festivalech se v létě objeví? Zbude mu čas na dovolenou? Jak si během cestování krátí dlouhou chvíli? A jaký je jeho pěvecký vzor? Dozvíte se po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Radošově připravují další etapy rekonstrukce základní školy. Ve farní zahradě v Chodově na Sokolovsku bude nová kaple. Ministr školství dnes bude řešit se školní inspekcí testování žáků 5. a 9. tříd. A čekejte většinou jasno, teploty do 29 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V Radošově u Karlových Varů dokončují rekonstrukci střechy základní školy a přilehlé zámecké věže. Za stavební práce obec zaplatí téměř 5 milionů korun, zejména kvůli vysokým nákladům na výpůjčku lešení. Rekonstrukce školy bude pokračovat dalšími etapami i v následujících letech podle finančních možností obce, říká nezávislý starosta Aleš Labík.
4: Letošní opravy na škole určitě tím budou končit, protože pro nás je to poměrně veliká investice, ač máme zažádáno o nějaké dotace, tak kromě krajské vlastně žádné další potvrzený nejsou, ale máme zpracovaný projekt na opravu fasády, tak budeme doufat, že na to najdeme dostatek prostředků a budeme moct případně po nějakých etapách celou budovu takhle dokončit.
3: V Chodově na Sokolovsku vyroste nová kaple. Stát bude ve farní zahradě. Na přípravě kaple bude s církví město spolupracovat. Obě strany to stvrdily podpisem memoranda. Dokument například řeší využití nové budovy. Sloužit by tak měla jak věřícím, tak i dalším lidem, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
5: My máme samozřejmě, když to vezmu jednoduše, obřadní síň pro svatby, máme smuteční síň pro pohřby, ale nemáme místo pro společné setkání. A já si myslím, že každé takové nové místo, které v Chodově vznikne, je určitě přínosem. Takže za mě je určitě důležité, aby takováhle kaple v Chodově vznikla.
3: Podle studie by mělo jít o jednopodlažní budovu se sálem pro asi 50 lidí a menší klubovnou se zázemím. Součástí stavby by měly být i dvě garzoniéry. Z nájmu by mohla kaple hradit svůj provoz. Ministr školství za ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování žáků 5. a 9. tříd předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Plaga na sociální síti X uvedl, že po inspekci bude chtít podrobné vysvětlení situace. Dodal, že je připravený celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Kromě obsahu testů chce Plaga se Zatloukalem probrat i technické problémy, které plošné testování provázely. Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stálého výboru OBSE kvůli ničivému útoku Ruska na Kyjev tento víkend. Po úderu jsou nejméně dvě oběti a dalších 80 lidí zraněných.
6: Kyjevští záchranáři celou neděli odklízeli trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničili velké nákupní a zábavní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodili mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady, včetně hlavní pošty a vlády. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociální síti X napsal, že Putin se pokouší zastrašit Ukrajinu i svět. Ruský útok proto podle Sibihy vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Sport.

0: Ke tenisové jedničky vstoupí do Roland Garros. Jiřího Lehečku čeká po 11. hodině souboj se Španělem Kareněm Bustou. Karolína Muchová bude hrát později proti Rusce Zacharovové. Do druhého kola pařížského Grand Slamu v neděli prošli Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Marie Bousková a Sára Bejlek. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a Tereza Valentová.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé. Přes den dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/6 mezi Karlovými Vary a Bošovem pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Tak odpověď najdeme už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A v dalším příspěvku uslyšíte o tom, že v karlovarských vřídelních vodách žijí takzvaná infuzní zvířátka. Psali o nich lékaři už před více než 100 lety a píše se o nich i ve sborníku Klubu přátel Karlových Varů. No tak nás poslouchejte dál a užijte si písničky Co nestárnou od Václava Neckáře a Jaromíra Nohavici v doprovodu kapely Čechomor. Máme 5 hodin po 8 hodině. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

byla jako laňule savenísko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marník.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Se švédskou hudební skupinou Europe jsme se přehoupli v čase přes 8:45 a dnes po druhé voláme telefonicky do Plzně, abychom se dozvěděli, jaké bude počasí. No, je to s námi meteoroložka Marta Suchá. Vítám vás v dobrém ránu a přeji hezký den.
2: Hezký den.
1: Tak co všechno nám přinese dnešní den pondělí?
2: Tak počasí u nás je pod vlivem tlakové výše, která se nachází nad západní a střední Evropou. Dnešní den přinese slunečné počasí, nejvyšší denní teploty budou podobné včerejším, to znamená budou nejčastěji mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách od 22 do 25 stupňů. Čeká nás tedy letní den. Pované pouze slabý vítr, proměnlivý nebo severovýchodní až východní.
1: Bude tedy hezky a bude i ten zítřejší den opět slunečný a teplý?
2: Bude i to zítřejší počasí, bude bez výraznější změny, bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, maxima zítra očekáváme mezi 27 a 30 stupni. V dnešní i zítřejší den tedy budou letní s maximy na 25 stupňů. Zítra se můžeme dočkat někde i dne tropického, pokud tedy teplota dosáhne 30. Vítr bude i zítra jen slabý proměnlivý.
1: O počasí jsem si povídala s meteoroložkou Martou Suchou. Moc vám děkuji. Pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji. Naslyšenou. Hezký den.
0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
3: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
4: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
3: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
5: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujem soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
3: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
6: Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli.
3: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty.

0: nedělním dobrém ránu dospívala Eva Farná a za 7 minut bude 8:30. Tak co jsou to infuzní zvířátka, jak se jim žije v karlovarských vřídelních vodách a jak o nich bádali vědci už před 100 let? Tak to je téma, o kterém se píše ve sborníku 32. ročníku historického semináře Karla Nejdla. Vydal ho Klub přátel Karlových varů ve spolupráci s muzeem Karlovy Vary.
1: Pozornost upoutají hlavně zelené, žlutavé nebo někdy i zčernalé povlaky vyskytující se v teplé vodě. Tento slizký materiál je ve skutečnosti tvořen unikátními termofilními sinicovými a řasovými společenstvy, vázanými na termální vody o teplotách od 30 do 70 stupňů Celsia.
2: Píše ve svém příspěvku o prvních svědectvích o infuzních zvířátkách ve vřídelních vodách geolog Filip Košek. Infuzní zvířátka. Odkud se vzalo tohle téměř poetické označení pro jednobuněčné živočichy?
3: Tak se to nazývalo v průběhu 19. století jako infusionen tiven v němčině, infusoria latinsky, což dneska by se dalo přeložit jako nálevnice.
2: Připomněl Filip Košek. Takhle karlovarské nálevníky neboli infuzní zvířátka popsal v 19. století doktor Edvard Hlavaček.
1: Světleji nebo tmavěji zbarvená zelená hmota se nachází zejména v blízkosti vřídla a patří částečně do rostlinné a částečně do živočišné říše, neboť obsahuje řadu takzvaných infuzních zvířátek.
3: Většina těch zvířátek, rostlinek patří mezi organismy, které preferují ty vysoké teploty.
4: Já to pořád posuzuju podle sebe, není těch 40 a víc už moc?
3: Těch 40 stupňů, 60, 70 je pro ně tam, kde se mají nejlépe, mají nejnižší konkurenci oproti jiným organismům.
4: Říká Filip Košek, čím se ta zvířátka živí?
3: Tou organickou hmotou, která tam napadá zvenku, zároveň požírají ty odumřelé ostatní. A zároveň oni jsou schopné fotosyntézy, takže si tam vlastně vyrábí základní stavební látky samé.
2: Zatímco někteří lidé popisují infuzní zvířátka jako zelený sliz, Bohuslav Hasištejnský popsal tenhle fenomén v centru lázní poněkud poetičtěji.
5: Pohleď, jak pestře kameny a mramory barví, přes jakékoliv teče, sotva sama barvami iris září právě tolik.
3: Na konci 16. století v jedné z nejstarších knížek o Karlových varech pozoroval někdo zelenou hmotu. Ono to bylo špatně vyhodnoceno, v zásadě oni to tenkrát chápali jako nějaký sínan železa. A teprve až v půlce 18. století o tom někdo něco napsal.
4: Vy o těch živočiších mluvíte tak půvabně jako o zvířátkách, když u téhleté myšlenky zůstanu, jak moc jsou chytrá?
3: Jsou to víceméně jednobuněčné organismy, takže o chytrosti se tu vůbec nedá nic jako říkat.
4: Nicméně nějaká pravidla svého chování mají, už třeba jenom to, že se vyskytují v určitých místech jenom.
3: Velmi hojné jsou v korytě teplé u vřídelní kolonády, jak tam vypouští přebytečnou vřídelní vodu, tak tam má kolem těch 60 stupňů a vytváří to takové pěkné kaskády, zelené, oranžové, červené a podobně.
2: Připomněl Filip Košek. Jeho přednášku o historii pozorování infuzních zvířátek najdou zájemci ve sborníku přednášek k 32. historickému semináři Karla Nejdla. Ten mají třeba v Karlovarském muzeu. Z Karlových varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Dětská jednotka intenzivní péče v nemocnici Karlovy Vary bude mít moderní prostory. Na stavební úpravy oddělení a jeho modernizaci vyhlásil kraj výběrové řízení. Součástí akce bude nové technické zázemí a taky samostatný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí. Mariánské lázně ukončily práce na rekonstrukci hlavní třídy. Stavební firmy kompletně vyměnily podloží silnice, opravily inženýrské sítě a vybudovaly nová parkovací místa. Skončila taky úprava chodníků a výstavba nových míst pro přecházení. Kino v Nejtku na Karlovarsku má nové technické vybavení. Město investovalo do nového plátna, laserového digitálního projektoru a nového filmového ozvučení více než 3 miliony korun. Po několika měsících je tak kino znovu v provozu. Radnice plánuje v modernizaci pokračovat. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Spojené státy a Irán jsou blízko prodloužení příměří o dalších 60 dní. S odvoláním na americké představitele o tom informuje server Axios. Podle předběžné dohody by se měl například otevřít Hormuzský průliv a Irán by měl mít možnost znovu vyvážet ropu. Gymnasté z Ruska a Běloruska můžou s okamžitou platností startovat i v evropských soutěžích bez jakýchkoliv omezení, informoval o tom web Evropské gymnastické federace. Ta světová pustila Rusy a Bělorusy do soutěží už na začátku minulého týdne. A dnes čekejte většinou jasno, teploty do 29 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 181 mezi Sokolovem a Královským Poříčím je z důvodu opravy povrchu vozovky zúžená komunikace na jeden jízdní pruh.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tak máte-li doma nástěnný trhací kalendář, odtrhněte 24, neboť dnes už je 25. května. A dnes si připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí, neboli Poměnkový den. Slavíme Den Afriky, máme Ručníkový den a k svátku popřejeme Violám. Ženské křestní jméno Viola má latinský původ. Jeho význam je odvozen od latinského názvu květiny a Viola se z latiny překládá jako fialka. Tak tedy pro Violky to máme připravenou pohodu od kabátu a za 7 minut budeme soutěžit. Hezké ráno.

0: V našem hudebním programu obsadila také písnička od Ivety Bartošové. No a pokud je kolo a cyklistika to, co máte rádi a to aktivně, tak si pojďte s námi teď zasoutěžit. Právě teď můžete vyhrát knihu s názvem Karlovarsko z nebe a ručně malovanou cyklomapu a k těmto cenám ještě navíc přidáme pozvánku na Den cyklostezky Ohře. 221 55 37 37, to je naše telefonní číslo, které můžete právě teď začít vytáčet. CBS nakladatelství je vydavatelem edice knih leteckých fotografií Česko z nebe, Čarovné Česko i ručně malovaných map. Motem této edice je mapy tvořené dětmi a pro děti. A my kromě knihy Karlovarsko z nebe a ručně malované cyklomapy s aplikací CBS Map Explorer Karlovarský kraj nabízíme pozvánku na Den cyklostezky Ohře, který v amfiteátru Loket proběhne tuto neděli 31. května od 12 do 18 hodin a Český rozhlas Karlovy Vary tam samozřejmě nebude chybět. Ještě jednou opakuji telefonní kontakt do soutěže, je to číslo 221 55 37 37. Tak dívám se na telefonní linku, už je obsazená a já se ptám, kdo pak se dovolal. Dobré ráno.
1: Prokešová Marcela z Ostrova.
0: Paní Marcela, tak paní Marcelo, zdravíme do Ostrova. No a sportu se bude týkat dnešní soutěžní otázka. Právě dnes slaví kulaté 30. narozeniny profesionální hokejový útočník David Pastrňák, přezdívaný Pasta. Jeden z nejlepších českých hráčů současnosti. Hraje v NHL za Boston Bruins na pozici pravého křídla. Narodil se v Havířově 25. května roku 1996. Davida Pastrňáka určitě znáte, veďte, paní Marcelo?
1: Znám, ano.
0: No, tak a my se vás ptáme, soutěžní otázka je tady, kolikrát vyhrál David Pastrňák anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hokejistu sezóny? 6krát, nebo 8krát, nebo 10krát?
1: 6krát.
0: Říkáte 6krát. A víte, že to je málo. Vyhrál víckrát, bohužel, paní Marcelo, příště to vyjde, mějte se báječně, naslyšenou, hezký den.
1: Děkuju, nashledanou.
0: 221, 55, 37, 37, tak na poprvé se nám nezadařilo, uvidíme, jak si další soutěžící poradí s dnešní soutěžní otázkou. Dobré ráno. Halo, slyšíme se? Tak jsme ve spojení, tak ještě pár sekund dávám šanci. Halo, halo? Tak bohužel, pokládám sluchátko a beru dalšího do vysílání. Dobré ráno přeji i vám.
2: Dobré ráno přeji, tady Růženo z Mariánských Lázní.
0: Zdravím vás, paní Růženo. Tak víme, jaká je ta správná odpověď?
2: No, já budu teda také typovat, a typu 6krát.
0: 6krát, bohužel ta varianta před chviličkou
2: taky
0: padla a je špatně. Paní Marcela říkala 6krát. Bohužel je třeba správně poslouchat.
2: Já jsem to řekla špatně, já jsem myslela to Bčko.
0: Je mi líto, paní Růženo, je mi líto, pravidla jsou jasná.
2: Já jsem to špatně vyslovila, ale myslela jsem Bčko, no, ne, protože jsem to poslouchala, vím, že to první nebylo.
0: Já jsem se neptala na písmeno, ale na počet. Bohužel, paní Růženo, pěkný den, naslyšenou.
2: Dobře, nashledanou.
0: Nedá se nic dělat. Už to padlo, odpověď padla, je třeba dobře poslouchat, kdo jak odpověděl, abychom se vyznali v těch odpovědích. Tak snad se nám teď zadaří. Dobré ráno.
3: Halo? Dobré ráno.
0: Tak, koho máme na telefonu?
3: Terka.
0: Paní Terka, odkud voláte?
3: Z Varů.
0: Z Varů, tak máme tu variantu buď 8krát nebo 10krát. Tak co myslíte, Terko?
3: 8krát.
0: 8krát. A je to tak, ano. Je to skutečně tak, poprvé vyhrál v roce 2017, čímž se stal nejmladším výhercem této soutěže. První místo pak zopakoval v letech 2018, 19, 20, 21, 23, 24 a v roce 2025. Tak to je úspěšný David Pastrňák a vy jste též úspěšná, paní Terko. Gratuluji k výhře a přeji vám
3: Děkuji.
0: Hezký den. Mějte se, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8:49 na hodinách a celý dnešní den bude slunečný a jasný. Nejvyšší teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách tisících metrech zaznamenáme kolem 22 stupňů. Fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu. Rostylové podmínky jsou mírně nepříznivé. Během dne ale budou dobré a biozátěž ta je dnes střední. Ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 25. května. Minimální teplotu naměřila Šindelová v roce 2004 a bylo to minus 1,9 stupňů Celsia, zatímco maximální teplotu 30,2 stupně Celsia zaznamenali v Chebu v roce 2007.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 3,5 minuty našeho společného času patřily vzpomínce na hudební dvojici Naďu Urbánkovou a Karla Černocha. Ale protože se blíží 9. hodina dopolední, tak přijde změna a náš ranní program se přehoupne v dopolední a tím vás provede moderátorka Iva Kokešová. Tak tedy užijte si začátek nového týdne v naší společnosti a v dobré pohodě a taky náladě. Loučí se s vámi Jitka Brošková, mějte se fajn, naslyšenou zítra.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už nazpaměť,

na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Plzeňské zajímavosti. Putování po Plzni a okolí a kam MHD dovolí. Rozhlasové reportáže ze zajímavých a unikátních míst Plzně a okolí. Každé pondělí po 11. hodině dopoledne na vlnách Rádia vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nové sedlo začalo stavět na sídlišti v Tovární ulici parkoviště pro 52 aut. Plzeňští strážníci získají modernější zbraně. Vláda dnes projedná novelu zákona Lex Ukrajina, která zpřísňuje podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. A čekejte většinou jasno, teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Novém Sedle vybudují nové parkoviště na sídlišti v Tovární ulici. Vznikne tam odstavná plocha pro 52 aut. Stavba bude stát necelých 5 milionů korun a hotová bude do konce září. Město tak reaguje na dlouhodobý nedostatek parkovacích míst ve městě, říká nezávislý starosta Robert Zelenka.
2: Kde jsou paneláky, tak je vždycky nedostatek parkování. Jo. Takže my jim tím rozšíříme ty možnosti a věříme, že alespoň na pár let s tím uspokojíme potřeby těch občanů.
0: Plzeňská městská policie pořídí nové zbraně a střelivo. Aktuálně používají strážníci 4 druhy pistolí, nově to bude jen jeden typ. Podle radního pro bezpečnost Tomáše Kotory z Pro Plzeň se bude modernizovat i další vybavení.
3: Budeme je vybavovat osobními mobilními kamerami, budeme je vybavovat taktickými svítilnami pod zbraně. Budeme nakupovat tasery pro strážníky, také příslušenství k radiostanicím, tak, aby měly vysílačky zavedené třeba přímo do ucha.
0: Podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku se nejspíš zpřísní. Počítá s tím novela několika zákonů, mimo jiné i Lex Ukrajina. Tu představilo ministerstvo vnitra a dnes se jí bude zabývat vláda. Podle návrhu by se měly zpřísnit vedle pravidel pro provozování aut s ukrajinskou poznávací značkou i pravidla pro humanitární dávky nebo udělení zvláštního dlouhodobého pobytu. To kritizuje konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Podle jeho ředitelky Andreje Krchového už teď získá jen malá část žadatelů.
4: V minulém roce je splnilo asi 18 tisíc lidí, z toho celkového počtu necelých 400 tisíc, když se podíváme jenom na trh práce, kde víme, že pracuje více než 160 tisíc ukrajinských uprchlíků, tak pro ty žádný návazný pobyt není.
0: Evropské peníze na zotavení z covidové krize využily české nemocnice neefektivně, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Nemocnice podle něj třeba pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly nebo na ně neměly dostatek kvalifikovaného personálu. Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj dala na projekty skoro 19 miliard korun. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT-EU. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Reakci ministerstva zjišťuje.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie převzali pohár pro vítěze šance ligy. Na závěr sezóny porazili Plzeň 3-0. V dalších zápasech posledního kola ligové skupiny o titul Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem také 2-1.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D6 se mezi Chebem a Kinčperkem nad Ohří na Sokolovsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a v Karlových Varech jsou zúžené jízdní pruhy v ulicích Frečova, Jáchymovská a Krušnohorská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 9. Je pondělí 25. května.

0: Začali jsme 22. týden roku 2026. Po zprávách jsme pro vás připravili Pavla Haberu a také Karla Gotta. S plzeňskými zajímavostmi si dneska před 11:30 projdeme dům na náměstí Republiky číslo 20. Krátce se u něj zastavíme už za 7 minut. Počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Městská památková rezervace v Plzni ukrývá nejeden historický poklad. Víte třeba, že v krajském městě máme hned dva domy, ve kterých se dochovaly gotické obytné prostory?
1: Je to dům číslo 20 na jižní straně náměstí a druhý z těchto domů je dům číslo 24, kde se dochoval v patře srubový interiér z počátku 16. století.
2: My se teď nacházíme před domem číslo 20 na jižní straně náměstí a musím říci, podle fasády gotiku bych v něm nehledala.
1: Fasáda je eklektická ze závěru 19. století. V horní části můžeme vidět i vročení 1890. Do domu se vchází barokním kamenným portálem, ale dům, který vlastně je na nápadně úzké parcele, má dochovanou pozdně středověkou dispozici.
2: A jakéže gotické tajemství se ukrývá uvnitř?
1: V přední části domu tak je dochována v plzeňském prostředí unikátní prostora klenutá sklípkovou klenbou.
2: Dům na náměstí Republiky číslo 20 obhlížíme s památkářkou Alenou Aubrechtovou. Až ho budete míjet, připomeňte si, uvnitř se ukrývá gotika. Z Plzně Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
0: Dovnitř domu číslo 20 na náměstí Republiky v Plzni se podíváme v plzeňských zajímavostech dneska před 11:30. Teď nám zbývají 3 minuty do 9:45. Přejeme vám krásné pondělní dopoledne.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili vyprávění Miroslava Donutila a téma Franta Kocourek.
2: Dovolte, abych věnoval druhou půlku kamarádovi z největších, Frantovi Kocourkovi. Franta Kocourek už taky bohužel mezi náma není, ale já pevně věřím, že mě stále sleduje a pilně dohlíží na to, abych nekecal nesmysly. A pevně věřím tomu, že se taky jednou sejdeme a budeme v těch piškuntálích, které jsme tady zdárně začali zdárně pokračovat. Já jsem Frantu samozřejmě znal velmi dobře. Franta Kocourek, lamželzo, silák a gladiátor, byla postava tak výrazná, že ji prostě nebylo možno přehlídnout a určitě jste Frantu znali všichni, nebo aspoň většina z vás. Vnímal jsem ho z různých jeho akcí, kde ohýbal různé druhy železa, překusoval 5 koruny a jezdilo přes něj auto, prostě byl to člověk nabitý energií. Ale když jsem si ho poprvé takzvaně natěsno všiml, to bylo právě v Mahenově Činohře. On tam působil tenkrát jako první vůbec z nás. Náš předvoj vlastně neměl de facto s herectvím nic společného, ale hrál v Romeovi a Julii. Byl tam obsazen tenkrát Zdeňkem Kaločem do role sluhy Petra, chůvy Julíny, a měl tam v tom Shakespeareovi 2 nádherné věty. První byla Bacha Capuletido a... druhá, ešivá na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou dodozní, že se z toho nespamatuje. A na tuhle tu větu hodil oštěpem, který přeletěl přes celou šířku Janáčkova divadla a zapíchl se Frantovi Horáčkovi, mýmu spolužákovi, do ucha, a on kvůli tomu nešel na vojnu. A pak ho velmi pravidelně chodil navštěvovat do nemocnice a velmi pečlivě se o něho staral a všechno dobře dopadlo. Franta tam v té roli působil velmi kouzelně a dokonce se stalo i to, že rozhodl o tom, kdo vlastně bude hrát premiéru. Tenkrát tu roli Julie měla šanci hrát buď to končící herečka z brněnské konzervatoře Liba Šafránková, anebo její kolegyně Zdena Herfortová, která byla členkou souboru a měla tudíž přednostní právo na tu roli. Ale tam byla jedna taková scéna, kdy Julie skákala právě do náruče z takového tarasu 3metrového toho sluhy Petra. A zatímco Libuška bez problému skočila, Zdeně se moc nechtělo. A ve chvíli, kdy se Franta otočil k režiséru Kaločovi a říkal, ty poslouchej, ona nehopne. Tak ta Zdena se odrazila a hopla. Zvrtla si kotník a bylo definitivně rozhodnuto, kdo bude hrát prvně. Za což byl Zdeněk tomu Frantovi velmi vděčný a tak ho potom obsazoval do řady svých dalších inscenací, což jsme mu velmi záviděli.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, za 3 minuty bude 9:30. Horská synagoga v Hartmanicích na Klatovsku je otevřená už 20 let. Nově patří muzeu Šumavy. Proč k této změně došlo a znamená to něco pro návštěvníky? Odpovědi uslyšíte už za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ještě předtím pár zajímavých pozvánek. Na prohlídku budovy Velkého divadla v Plzni můžete zajít od 16 hodin. Zarezervovat vstupenku je možné na webových stránkách divadla Josefa Kajetána Tyla nebo osobně na pokladně divadla. Plzeňské divadlo Pluto uvádí komedii Reje Kůneho 1+1 jsou 3 příběh o nešťastném taxikáři. V režii Pavla Kikinčuka začíná v 19 hodin. Městská knihovna Rokycany zve na workshop pro děti a rodiče, aneb pojďte s námi objevovat svět knih hravou formou. Od 16 hodin vás čeká společné čtení, tvořivé aktivity a inspirace, jak rozvíjet vztah dětí ke knihám. V Horažďovicích se uskuteční absolventský koncert základní umělecké školy, začíná v 17 hodin ve Stodole u Hlaváčků. Městské divadlo v Sokolově láká na komedii o tom, že touha po pravdě nemusí být vždy tou správnou volbou. V humorném představení Detektor lži se od 19 hodin představí Lenka Vlasáková a Jan Dolanský. A Karlovarské městské divadlo uvede od 19.30 komedii Ryba ve čtyřech v hvězdném obsazení s Janou Švandovou, Veronikou Frejmanovou, Zuzanou Bidžovskou a Zdeňkem Mariškou. Groteskní příběh s ironií i nadhledem otevírá témata stáří, osamělosti a mezilidských vztahů založených na závislosti. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Ať už si vyberete cokoliv, přejeme příjemnou zábavu.

0: Rádio vašeho kraje a Michal David, 5 minut po 9:30. Už 20 let je horská synagoga v Hartmanicích otevřená veřejnosti a k těmto kulatým narozeninám si nadělila speciální dárek. Nově totiž spadá pod Muzeum Šumavy. Předtím patřila Michalu Klímovi, který ji společně se spolkem Památník Hartmanice právě před 20 lety odkoupil a obnovil. Já už teď zdravím po telefonu odborného průvodce Radka Vlacha. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, díky, přeji příjemný pondělní den jak vám, tak vašim posluchačům.
0: Možná se najde někdo, kdo o Hartmanické synagoze ještě vůbec nikdy nic neslyšel. Můžete ji prosím představit?
1: Tak hlavním tématem našeho muzea, které je tedy v prostorách té bývalé, nebo v prostorách Hartmanické synagogy, tak je soužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě se zřetelem právě na ten Hartmanický region. A vlastně je to městečko Hartmanice, pokud by někdo nevěděl, tak je městečko mezi Sušicí, Železnou Rudou a řekněme Klatovy, i když je blíž, tedy mnohem blíže Sušici. Takže to soužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě je naše primární téma, ovšem muzeum se zabývá i dalšími tématy. Návštěvník si může prohlédnout třeba výstavu zničených obcí na Šumavě v 50. letech minulého století, které ovlivnila nejen výstavba takzvané železné opony, ale i vznik výcvikového vojenského prostoru Dobrá voda, který vlastně řekněme Železnorudsko-Prášilsko tak ještě více stížil dostupnost právě těch hraničních regionů. V Hartmanické synagoze samozřejmě si můžete přečíst i dostatek, nebo můžete si přečíst i informace samozřejmě k historii té místní židovské komunity a vlastně od té oslavy 20. výročí, které jste zmínila, tak je příchozím i dostupná putovní výstava Švédská záchrana o osudech imigrantů, které v období druhé světové války přijalo právě Švédské království. To by asi takhle v té stručnosti bylo asi vše.
0: Dobře, já vám děkuji za tuhletu vizitku. Nově patří Muzeu Šumavy. Proč k této změně došlo? Znamená to něco pro návštěvníky?
1: Tak hlavní změnou pro návštěvníky tak je pozměnění otevírací doby, která do konce června bude taková, že v jeden týden tak je otevírací doba od úterý do neděle, takže jsou otevřeny všechny dny, kromě pondělí. V tom kratším týdnu je potom otevřeno pouze od úterý do pátku. V období vlastně té hlavní sezony, v období července a srpna, tak bude otevřeno každý den od úterý do neděle. Jinak tedy v těch dalších obdobích si ještě nejsme jisti. Každopádně zájemce tak si o té otevírací době tak může přečíst na našich facebookových stránkách, což je Horská synagoga Hartmanice, nebo na webových stránkách právě Muzea Šumavy v Sušici. Tam tedy ještě ten oddíl pro Hartmanickou synagogu se teprve připravuje.
0: Vy jste, pokud mám správné informace, to 20. výročí otevření oslavili v pátek. Plánujete ještě nějakou další akci, na kterou byste mohl posluchače pozvat?
1: Určitě, tak ono obzvlášť v období právě toho května, až řekněme konce září, tak organizujeme poměrně dost akcí, jak už kulturní, z nich některé jsou tedy stále, tu bych zmínil třeba, že Hartmanická synagoga je součástí právě toho festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu, kde opravdu ty synagogy navštěvují opravdu ta česká už úzká špička. Typicky s námi dost často spolupracuje sbormistr z České filharmonie, klatovský rodák, pan Miroslav Vilímec. Jinak další, kromě těch kulturních akcí, tak pořádáme i vzdělávací akce. Jedná se především o přednášky z oblastí, které souvisí se zaměřením muzea, tedy přednášky z oborů jako dějiny českých zemí v 19. a 20. století, dějiny židů a judaismu, samotný judaismus, dějiny venkova, dějiny českého a německého nacionalismu nebo dějiny totalitních režimů. Samozřejmě opět opět případný zájemce, tak si vlastně o těch akcích může zjistit víc na našich facebookových stránkách, kde vlastně včas o těchto akcích informujeme.
0: Z Hartmanické synagogy se přihlásil Radek Vlach. Díky za vaše informace. Ať se daří, příště naslyšenou.
1: Děkuji moc, mějte se hezky.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vaše.

Věru Martinovou už za chviličku vystřídá skupina Krištof a pak vám nabídneme kalendárium. Připomeneme třeba začátek amerického vesmírného programu Apollo a nebo světový rekord v hodu oštěpem v podání Jana Železného. 11 minut zbývá do 10.

0: Vítka.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
3: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: 98 metrů 48 centimetrů. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrt století naposledy svou talk show.
4: Hey, Super Soulers! Happy Sunday!
2: Tehdy poslanec TOP 09 Dominik Feri před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
5: Hájek, Kundrátek, dává pasr...
2: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V areálu Karlovarské krajské nemocnice bude dnes odpoledne součinnostní cvičení složek integrovaného záchranného systému. Restaurátoři dokončili práce na Santýnyho altánu v areálu kláštera v Plasích. Více než 600 tisíc Čechů má podle odhadů endokrinologů nemocnou štítnou žlázu. A čekejte většinou jasno, teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Karlovarské krajské nemocnici bude mít policie dnes odpoledne cvičení zaměřené na zásah při útoku aktivního střelce. Nácvik začne ve 14 hodin. Do akce se zapojí taky hasiči, záchranáři a zdravotníci. Omezení může krátkodobě ovlivnit dopravu v okolí nebo pohyb v části nemocnice, říká krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
2: Žádáme občany, aby zachovali klid a řídili se pokyny přítomných složek v místě cvičení. Zároveň doporučujeme v uvedené lokalitě počítat s dočasným omezením dopravy a zvýšenou koncentrací vozidel integrovaného záchranného systému.
0: V klášteře v Plasích dokončují restaurátoři a památkáři práce na opravě barokního altánu a rekonstrukci historické sýpky. Objektu budou přístupné během letošního léta. Podrobnosti doplňuje kastelán kláštera Pavel Duchoň.
3: V klášteře v Plasích probíhají práce na dokončení oprav barokního altánu, který uzavírá opatskou rezidenci. Paní restaurátorka dokončuje opravu erbu na Santýnyho altánu, který uzavírá opatskou rezidenci. V tuto chvíli aktuálně jsou již dokončeny práce na sýpce, která se zpřístupní od 30. června.
0: Začal týden štítné žlázy. Podle odhadů endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. Statisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nijak projevit. Nejčastější je její snížená funkce. Na problém se většinou přijde u praktiků.
4: Já bych to nepoznala. Já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
5: Říká šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Že jsou tato onemocnění podiagnostikována, potvrzuje předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
6: Určitě je vhodné při preventivních prohlídkách kontrolovat funkci štítné žlázy. Důležité je, aby nastávající maminky měly zkontrolovanou štítnou žlázu před těhotenstvím nebo co nejdříve v těhotenství. O nemocnění štítné žlázy není potřeba se zase bát, naprosto většina z nich je dobře léčitelná.
5: Se štítnou žlázou mají až 8x častěji problém ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Ukrajina v noci útočila na ruské cíle. Drony na západě Ruska zabily 2 lidi. Vzdušný úder u města Jaroslavl severovýchodně od Moskvy zranil 1 ženu. Uvedly to ruské úřady. Hlášené jsou taky útoky na energetickou infrastrukturu v západu ruské Belgorodské oblasti. Přímo ve městě Belgorod jsou přerušené dodávky elektřiny a vody. Výpadky proudu v 9 okresech hlásí taky ruské úřady v okupované části ukrajinské chersonské oblasti. Ukrajina od prvních měsíců ruské invaze v sousední zemi podniká útoky. Podle Kyjeva míří výhradně na vojenské a energetické objekty. Ukrajina tím chce omezit financování ruských vojenských prostředků.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 210 u Jindřichovic na Sokolovsku je z důvodu stavebních prací zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobrý den, máme 4:04 a chystá se oslava výročí narození plzeňského histologa a embryologa Jaroslava Slípky. Podrobnosti vám nabídneme chviličku před 10:45. Už za chvíli setkání s našimi dnešními hosty.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, máme 12 minut po desáté a ve studiu jsou spolu se mnou Petr Kotora a Miroslav Cába ze skupiny Extra Band. Vítám vás, pánové, dobrý den.
1: Taky dobrý den, zdravíme posluchače.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Vy jste se před několika týdny vrátili z brazilského turné a jak jste nám slíbili, tak jste nám o tom dneska přišli vyprávět, dodrželi jste slovo, tak jsem moc ráda, že se dozvíme, jaké to bylo v Brazílii. Tak začněme tím, kolik jste tam toho vlastně odehráli a kde přesně, na jakých místech?
2: Byli jsme tam 3 neděle, odehráli jsme celkově 10 koncertů a bylo to ve městech Rio de Janeiro a São Paulo.
0: Na jakých místech jste hráli, venku nebo někde v klubech?
2: Bylo to všechno v klubech, byly to relativně malý kluby, osazenstvo bylo do 1000 maximálně. Někde jsme měli jenom malý prostor, kde se vešlo 200-300 lidí max a bylo to velmi zajímavé, protože jsme hráli v takové té undergroundové scéně. Trochu si myslíme, že jak jsme o sobě navzájem nevěděli, Brazilci nevěděli, jestli my přijedeme, my jsme nevěděli, co je tam zajištěno, vlastně to bylo trošku tak na blind, tak jsme tam opravdu hráli ve velkém undergroundu a někdy to bylo velký překvapení pro nás, kam jsme přišli.
0: Jací byli diváci, fanoušci, jak na vás reagovali?
3: No, publikum bylo spontánní, tam prostě se líbí rocková muzika všeobecně, takže já za mě si myslím, že to bylo úplně skvělý, protože takový ten zpětný odraz toho publika, prostě to tady se nezažije. No.
0: Říkáte, že to byl underground místy a vy jste určitě zvyklí samozřejmě na nějakou kvalitu, co se týče zvuku, co se týče prostoru. Bylo to i tam dobré? Byli jste spokojeni třeba se zvukem? Na to muzikanti přeci nejvíc reagují, když to hraje špatně. Jak to bylo?
3: My jsme měli výhodu, že jsme si odvezli poměrnou část aparatury s tím, že vlastně jsme se píchali u nich do koncového systému, v podstatě do PAčka, bez toho, aby nás tam někdo zvučil nebo jsme šli přes další mix, což bylo dobrý, protože doopravdy zvuk tam byl jako dobrý. Na ty poměry, někde teda ty bedny nebyly až tak jako, zrovna když jsme byli v tom Riu, tak tam byl takový jako úplně zběsilý klub, to jsem si připomněl takový ty leta, když jsme byli náctiletí a tady jsme přišli poprvně do nějakého prostě šíleného toho klubu, tak to zázemí bylo strašidelné, klub jako vypadal dobře, jo, i pomalovaný, docela to bylo skvělý. Ale to zázemí bylo strašidelné, takže oni nás víceméně testovali, byli jsme tam, dělali jsme rozhovor ještě předtím, vlastně než jsme byli v tom Riu, na tom prvním koncertu, tak jsme dělali rozhovor tam do místního rádia, kde nás zase otestovali, jak umíme hrát, jo? Tak já jsem dostal bednu, v podstatě místo bubnu, a kluci dostali Španěly, jo. Takže jsme prostě zahráli, já nevím, asi 4 songy jsme jim tam zahráli vlastně takhle v tutej sestavě. No tak byli nadmíru spokojení, takže vlastně od té doby se to začalo jenom prostě lepšit a zvedat. No.
0: Říkáte, že zázemí bylo strašidelné, tak měli jste si aspoň kam dojít na toaletu, někde se převléknout a napít se, to fungovalo aspoň tohle.
2: Tady v tom klubu to byl nejsilnější zážitek, který si člověk může představit. A když jsem viděl pánskou část toalet, tak jsem si říkal, jak to asi dělají dámy na té své straně, protože to bylo, já bych řekl, že tady v Česku jsme neměli ani 5 bez větráku takhle špatnou, když to řeknu takhle opravdu tak, jak to je.
3: Ale pamatuju si jako z té staré doby ještě, vlastně když jsme začínali, jezdili jsme po těch Big Beatech, tak vlastně tam byly jaký ty dlouhý žlápky a podobně, no hrozně to bylo. No, prostě.
0: Takže takhle to vypadalo v Brazílii. Média tedy o vás měla zájem, mluvil jste o rozhovoru pro místní rádio, vědělo se tam o vás mezi novináři?
2: Já bych řekl, že to jakoby postupně rostlo, protože tohle to byly místní komunity, které měly svoji internetovou televizi, svoje internetové rádio, nějakou část posluchačů z toho města. To u nás nevypadá tak úplně lákavě, když to takhle řekneme. V jejich poměru je to jinak, že to město mělo 22 milionů obyvatel. Takže tam ta komunita je poměrně velká, i když jde o místní záležitost. A tyhle všechny věci, kterými jsme hráli, tak oni vysílali vlastně streamem, takže my jsme byli v živým, tak nás to trošku jako překvapilo, co tam teda jako ve finále vymýšlíme, jak to bude. Ale bylo to jako skvělý, protože patrně pochopili, že ty nástroje mírně ovládáme, a tak jsme z tohohle toho undergroundu postupnýma krokama, jakmile jsme zahráli v Riu v klubu, tak jsme najednou dostali nabídku do lepšího klubu a furt jsme stoupali po tom žebříčku až opravdu na ten pomyslný náš konec toho undergroundu a zahráli jsme v jednom z nejprestižnějších, já bych vlastně řekl nejprestižnějším ani ne klubu, baráku, budova, jmenuje se Galerie Dorok a tam opravdu je to prestižní záležitost si zahrát. A tam nejezdí jenom místní kapely, které něco jako dokážou, ale mají tam takové předkoncerty a takové jako ukázky i velmi věhlasné kapely. Megadeth tam třeba hrál jakoby krátkou část před svým koncertem, který byl hned druhý den.
0: Předpokládám, že jste tam také hráli tu písničku, kterou už někteří naši posluchači znají, protože tady zazněla v té brazilské portugalštině. Tu, když jste asi zahráli, tak to se fanoušci radovali, ne?
3: Jo, jo, už pomalinku i ten refrém si s náma tam dávali, takže to bylo dobrý.
2: Bylo to velmi k pobavení, protože oni byli překvapení. My jsme na to úplně nepřipravili, že budeme zpívat v jejich řeči a teď ty překvapený tváře, když člověk viděl, tak to fakt bylo skvělý. Pak se nás přišli zeptat, ty, ale vy jste zpívali v češtině? A je to podobný? Říkám, ne, to byla opravdu vaše. No já jsem si říkal, že tomu rozumím, to je super.
3: Já jako navážu, protože tam bylo vtipný, protože my jako první písničku jsme hráli taky jako v té brazilské portugalštině. A to bylo vidět na těch divácích a posluchačích, jak oni vlastně teďka začali jako tak divně koukat, ne? Protože si říkali všude v rozhlase u nás bylo, že to je prostě anglicky hrající kapela a teďka tam prostě zazněla ta jejich věc a poslední jsme hráli vlastně tuto, co uslyší diváci a na tu první vždycky prostě to bylo vidět úplně, jak oni neví a pak se nás ptali po koncertě, jestli bychom třeba jim mohli zaspívat nějakou český kousek jenom písničky. Protože si myslí, že ta čeština je něco podobného jako španělština, že to je blízko vlastně té portugalštině. A když slyšeli česky, tak úplně se chytali za hlavu.
0: Tak si zahrajeme teď tu písničku, jak se vlastně jmenuje?
2: Corazón de Amor.
0: A co to znamená?
2: To je srdce lásky.
0: Extra band.

0: Povídáme si dnes dopoledne s Petrem Kotorou a Miroslavem Cápou ze skupiny Extra Band a převážně o jejich brazilském turné, které proběhlo před pár týdny. Ještě mi řekněte, jak pak jste se v Brazílii domlouvali, jaké jazyky jste používali?
1: Tak já, jelikož mluvím španělsky, tak jsem používal většinou španělštinu, protože je dost podobná, některé slova jsou stejné, některé jsou úplně jiné. Samozřejmě je to podobné jako čeština, slovenština, drbet jako vzdálenější. Ale domluvili jsme se a něco jsme domluvali anglicky, ale bohužel angličtinou nevládli zase jako ty Brazilci tolik, takže většinou to byla ta španělština.
0: A když už jste zmínil, že čeština podobná slovenštině, tak jste říkali, že vás tam měli za Čechoslováky.
2: Ano,
0: je to tak?
2: Ano.
1: Ano, přesně. Rovnou nás spojili a vůbec to neberou jako, že jsme Češi a Slováci.
0: Rozdělení našich národů v Brazílii nezaznamenali.
1: Ne.
2: Vůbec. Čechoslovákia.
0: Co jste si stihli prohlédnout jako turisté? Měli jste spoustu koncertů, ale přesto předpokládám, že jste na nějakých těch ikonických místech určitě byli.
2: Ano, byli. Bydleli jsme, tím bych možná začal, na Praia Grande, což je asi 100-kilometrová pláž. Opravdu reálně, my jsme si to vůbec nemysleli, ale když jsme pak jezdili nahoru do São Paula a změřili jsme tu trasu, o které jsme věděli, že je zhruba 100 kilometrů a pak jsme ji jenom naroutovali na tom Google, tak fakt ta pláž je strašně dlouhá. A tam bych řekl, že to bylo jedno z kouzelných míst a podle místňáků je to velmi prestižní místo, to jsme vůbec netušili. A pak jsme, když jsme byli v Riu, tak jsme samozřejmě nemohli nenavštívit tu pověstnou sochu Ježíše, tak tam jsme si udělali spousty fotek, vendili jsme tam, co bylo možné, aby jsme opravdu to viděli. Taky jsme tam byli, takže v tomhletom smyslu to bylo fakt jako úžasný, protože nevidět to, když už jsme tam byli, by byl opravdu hřích.
0: Co na vás zapůsobilo nejvíc? Co, na co nikdy nezapomenete, když teď budu myslet na ta turistická místa?
1: První, co by jsem chtěl říct, tak všichni jsme měli takový drbet strach z toho vlastně, jaká je tam ta situace, jo? Jak se to tady píše prostě, že vás tam přepadávají a všechno možné. Tak my jsme prolezli tam doopravdy skoro všechno. Nikde nás tam nikdo nepřepad, jo. Řekl bych, že to bylo bezpečnější než tady na americké nebo na náměstí, jo.
2: Pravda je, že jsme se jako vyhýbali těm okrajovým částem, protože jsme nevěděli, jak se chovat. A když jsem tam mluvil s jedním místním, který si s náma povídal v průběhu koncertu, než jsme přišli na řadu, tak se nás ptal, jak se tam cítíme. Já říkám, hele, tady vlastně bezvadně, my jsme nepotkali žádného člověka, který by byl nevstřícnej, nevlídnej. Já říkám, cítím se tady bezpečně. A on se velmi ze srdce zasmál.
0: Kluci, potkali jste nějaké krajany? V těch dvou velkých městech jsou tam Češi?
1: Ne, nepotkali jsme tam Čecha žádného. Ale jedin, co vlastně jsme se setkali, a to bylo hned v prvním, co jsme byli v těch hudebninách vlastně, protože jsme si tam rentovali bicí soupravu, do které jsem implementoval nějaký ty, prostě tu elektroniku, co mám, tak tam mluvili o nějaké ty české kapele.
2: Jo, Gutalax.
1: Gutalax. Jo, a hrozně se smáli, jako, že to je prostě taková jako, no, divoká kapela, jako, jo, tak. A když nás potom vždycky slyšeli, tak honem začali jako nás úplně řadit jinam, než Gutalax a podobně, no, takže to bylo takový vtipný, no.
0: Ještě jsem se chtěla zeptat taky na jídlo a pití. Ochutnali jste něco speciálního, co pivo v Brazílii? To prostě musí určitě tahle zmínka padnout.
2: Můžu říct, že brazilské pivo buď neexistuje, a nebo ho dobře schovávají, protože když jsme se zeptali, že bychom chtěli ochutnat jejich brazilský produkt, tak nám nabídli Heineken. Takže ve finále prostě neměli jsme. Byli tam některý, který jsme si mysleli, že budou, ale buď byli z Německa, nebo to byla jakoby další nějaká provenience. Patrně ho opravdu dováží, že ho možná nevaří, ale nejvíc, co jsme tam pili, tak byl Skol, Heineken velmi střízlivě, protože ten známe, a tak jsme se snažili ochutnávat, co tam vlastně vozí, když mluvíme o pivu.
1: A já, protože jsem Petr, tak jsem tam zahlíd značku Petra a tu v žádné restauraci bohužel nevěděl, jak se si potom koupil v obchodě, tak jsme ji tam testovali. Jo. Tak.
0: Co jídlo nějaké speciální jste ochutnali, nebo to byla klasika, kterou známe i z, prostě z Evropy od nás?
2: No,
0: hamburgery, hranolky, vůbec?
2: Ne. Určitě to tam je, protože jsme viděli i McDonalda, ale přesně. My jsme to nenavštívili už jenom z toho titulu, že nerozumíme té nabídce. Jednou jsme to totiž se pokusili, nedokázali jsme vybrat a zaplatit. Takže jsme to museli opustit a jít do klasiky.
1: Ale jo, bylo tam zajímavé, třeba když se vrátím zpátky, tak benzín 16 korun. Jo, na naše. Maso vycházelo třeba, já nevím, vepřový kotlety úplně bez kosti, čistý, krásný kotlety, tak vycházely 45 korun kilo. Jo? A chtěla jste si dát jogurt a byl dražší než u nás.
2: To je pravda. A když jsme si koupili rybu, tak jsme za 4,5 kilovýho tuňáka dali asi 216 korun.
0: Jo, tak to je zajímavé srovnání, to jsem ráda, že jste na to vzpomněli. Máme připravenou další písničku s takovým speciálním česko-anglickým názvem. Řeknete o ní něco?
2: No, my jsme to připravili jako takovou ukázku toho, že jsme česko-anglicky zpívající kapela a proto jsme spojili oba ty jazyky do té jedné skladby. A aby jsme i názvem předeslali, že to takhle bude, tak se to vlastně jmenuje Máme Fire, čili Máme oheň. A tím jsme dali jasně najevo, jak to asi ve finále bude pokračovat, takže i ten název je takový zvláštní na první pohled, ale v okamžiku, kdy si pustíte skladbu, tak vám to všechno dojde.

vysoko, natáhnout se k nebi. Jsi v našich srdcích, nikdy se neloučíme. S každým úderem srdce budeme tančit celou noc. Společně jsme nezastaví.

0: Skupina Extra Band a máme Fire v programu Rádia vašeho kraje. Petr Kotora a Miroslav Cába z Extra Bandu jsou našimi dnešními hosty. Vrátili se z brazilského turné, tak nám přišli povyprávět, ale tahle kapitola už je uzavřená. Teď je potřeba říct si, co bude dál. Tak pojďte nás pozvat na nějaké vaše další koncerty, ty nejbližší.
1: Tak nejbližší koncert bude teď 29. v pátek. Mm-hmm. Začínáme v 8, ale přijďte včas, protože už v 18 hodin tam začíná místní kapela Moby Dick a my nastoupíme někdy 8:30 podle zvukovky a tam zahrajeme v zásadě celý program i s Jardou Reitmajerem. Budeme tam hrát česky, všechno, co v zásadě jsme si řekli, zhruba 3/4 hodinu. A pak další hodinu doplníme tím, co jsme hráli v Brazílii.
2: A kde to bude?
1: Bude to v Blížejově, u Domažlic. Festival se jmenuje Blížejovská skorochodka. Najdete to na přímoskorochodka.cz a budete si chtít koupit lístky, můžete přímo tam v předprodeji.
0: Takže to je teď v pátek 29. Ještě máte v hlavě nějaký další termín?
1: Určitě. Další termín, ten nejbližší a myslím si velmi zajímavý, tak je v Lokti u Karlových Varů. Tam budeme hrát s Tublatankou a s Motorbandem. To bude 17.7. Začíná to, tuším, v 19 hodin a v 18 už se tam pouští.
0: No a co?
2: A vstupenky levnější si můžete koupit přes náš web.
0: Ano, výborně, děkuju. A co studiová práce? Budete taky pracovat ve studiu? S něčím novým přijdete?
1: Už pomalu na tom pracujeme, shromažďujeme všechny ty skladby, které navzájem si jakoby čekujeme, jestli tam budou patřit a v tom okamžiku to teď dohrajeme. A jestli to všechno dobře dopadne, tak snad po prázdninách.
2: Počítáme někdy konec srpna, že bychom vydali desku.
0: No a jak jsem říkala, Brazílie je uzavřená. Teď, když máte tuhletu zkušenost, naplánujete zase nějaké zahraniční turné. Nebyla to legrace, to my víme, zorganizovat. Tak půjdete do toho znovu?
2: Je otevřená, protože teďka nás dali dohromady s brazilským producentem a když to dobře dopadne, tak by se mělo jet někdy během listopadu turné znovu v Brazílii, ale už by to měly být haly. Hmm.
0: A už budete mít zkušenosti, takže už tam budete jako doma.
1: Trochu už nás znají, tak snad to bude fajn.
0: Petr Kotora, Miroslav Cába, skupina Extra Band. Kluci, díky, že jste přišli. Mějte se moc krásně, ať se vám daří příště zase naslyšenou.
2: My taky děkujeme a zdravíme všechny posluchače Plzeňského rozhlasu.

0: Za 5 minut 10:45.
1: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
0: V červnu si připomeneme z té výročí narození významného plzeňského histologa a embryologa profesora Jaroslava Slípky. Vzpomínku na něj, na podnět jeho rodiny a ve spolupráci s ní připravuje Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.
2: Budeme tady mít lavičku, kterou pro studenty daruje právě rodina pana profesora.
3: Takže to bude lavička pana profesora Jaroslava Slípky.
2: Přesně tak.
3: A bude slavnostně odhalena přímo v den výročí narození pana profesora.
2: Což bude 10. června 2026. A bude tady vzpomínková akce jeho spolupracovníků, vystoupí jeho rodina, pozvaná akademická veřejnost ze Západočeské univerzity a z dalších institucí a pozveme i studenty, ke kterým měl pan profesor velmi vřelý vztah.
3: Tahle vzpomínková akce je určená i pro veřejnost?
2: Formát té akce bohužel neumožňuje širší otevření pro obecnou veřejnost. Na druhou stranu ta lavička tady zůstává a bude přístupná těm, kdo by se na ní chtěli podívat později.
3: Vysvětluje profesor Zbyněk Tonar, vedoucí ústavu histologie a embryologie Plzeňské lékařské fakulty. Kde přesně bude lavička umístěna?
2: Bude vidět z okna našeho pracoviště, ale je to o pár místností dále. Teď jsme přišli do naší seminární místnosti a přáním rodiny bylo mít výhled na lavičku z domovského pracoviště pana profesora, byť se mezi tím přestěhovalo do nového kampusu, a aby to bylo v místě, kde hodně chodí studenti. Takže teď vidíme úsek před menzou a před zadním schodištěm do areálu.
3: Už je tam vydlážděné, připravené místo.
2: Pro instalaci.
3: Jenom za tu chvilku, co tady stojíme, mílo to místo několik studentů, takže tady je skutečně pořád pohyb.
2: A zanedlouho si budou moci posedět, často tady sedávají na schodech před menzou, tak budou mít další možnost.
3: Lavička pana profesora Jaroslava Slípky bude slavnostně odhalena 10. června a bude sloužit jako vzpomínka na něj.
2: Bude tam QR kód vedoucí na webovou stránku, kde je odkaz pana profesora připomenut ve 2 jazycích.
3: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Osobnost významného plzeňského histologa a embryologa profesora Jaroslava Slípky připomene rubrika Náš příběh dnes odpoledne po 14:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Co ještě stihneme do 11. hodiny? Přírodní udržitelný materiál, který navíc díky předem vyrobeným částem urychluje výstavbu. Dřevostavby dnes firmy v Česku využívají hlavně pro rodinné domy. Jejich dlouhodobě kolem 15%. Proč se víc neužívají třeba u bytových domů a dalších budov? To vám řekneme za chvíli.
4: Vylez mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, za 10 minut bude 11 hodin. Dřevostavby už jsou dneska běžnou součástí českého stavebnictví. Zatím jich ale není tolik, jako například v severských zemích. Podle dat Českého statistického úřadu je jich podíl od roku 2015 na celkové výstavbě rodinných domů kolem 15%. Právě u rodinných domů firmy zmiňují jako výhodu dřeva hlavně udržitelnost tohoto materiálu a také možnost rychlé výstavby.
1: My momentálně se nacházíme na domě, který máme rozestavěný. Lukáš Weiser, dělám pro firmu Zio Homes a Pierwood Capital.
2: Když se tady teď procházíme, tak stojím na dřevěné podlaze. Co všechno je tady ještě v tom domě dřevěné? Je to čistě celé dřevostavba?
1: Veškeré prvky v rámci toho nosného systému, tak je kombinace dřeva a izolantů. V interiéru, jak vidíte, tak jsme nechali použité některé nosné prvky.
2: Vy ty domy stavíte tím stylem, že na to místo už dovezete hotové součástky, které pak jenom smontujete dohromady?
1: Panely, které už jsou nařezané z výroby podle nějakého montážního plánu, tak jsou vlastně dopraveny na stavbu a na té stavbě už provádí jenom ta samotná montáž. Máme ověřeno, že jsme schopni ten dům předat komplet hotový na klíč, včetně veškerých technologií, za 6 měsíců.
3: Právě díky možnosti vyrobit dřevěné součástky předem je i financování výstavby levnější, říká ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů Blanka Nováčková.
4: V okamžiku, kdy pak stavíte delší dobu tu stavbu, tak vám tam můžou vznikat ty více náklady. Když to u dřevostavby musíte mít vlastně ten projekt propracovaný už v začátku a co investoři jako hodnotí velmi kladně je, že prostě od začátku ví přesný ten rozpočet té stavby a ty více náklady tam jako nevznikají.
3: I přesto je celková cena dřevostavby po jejím dokončení podobná jako třeba u cihlového domu. Potvrzuje to i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, podle kterého je taky u dřevostaveb otázkou jejich životnost.
5: Ty zkušenosti s tím ještě nejsou úplně dlouhodobého charakteru, ale když to řeknu velmi zjednodušeně, tak cihla vydrží 100 let a dřevo vydrží prostě třeba půlku. Nebo musíte se o něj pečovat daleko víc.
3: Firmy podle Nouzy spíš častěji kombinují dřevo s dalšími materiály. Čistě dřevostavby jsou v Česku hlavně rodinné domy. Třeba v posledních 3 letech jich vzniklo každoročně zhruba 2000. Bytových domů je výrazně méně díky loňské úpravě stavebních norem, ale můžou dřevostavby vznikat až do 22,5 metru výšky. Ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek proto očekává jejich rozmach až v dalších letech.
6: Zejména v souvislosti s tím, jak se bude do českého práva zavádět ta evropská direktiva EPBD, která vlastně bude požadovat o tom, abychom počítali celkový vlastně vliv budovy za celou dobu její životnosti.
3: Podle Asociace dodavatelů montovaných domů by mohly dřevostavby víc využívat taky obce, nejen k výstavbě bytů, ale třeba i škol a školek. Vít Andrle, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: V Radošově u Karlových Varů dokončují rekonstrukci střechy základní školy a přilehlé zámecké věže. Za stavební práce obec zaplatí téměř 5 milionů korun, zejména kvůli vysokým nákladům na výpůjčku lešení. Rekonstrukce školy bude pokračovat dalšími etapami i v následujících letech podle finančních možností obce, říká nezávislý starosta Aleš Labík.
1: Letošní opravy na škole určitě tím budou končit, protože pro nás je to poměrně veliká investice, ač máme zažádáno o nějaké dotace, tak kromě krajské vlastně žádné další potvrzený nejsou, ale máme zpracovaný projekt na opravu fasády, tak budeme doufat, že na to najdeme dostatek prostředků a budeme moct případně po nějakých etapách celou budovu takhle dokončit.
0: Už jen týden mají lidé na uhrazení daně z nemovitosti. Nejpozději do dneška by měli obdržet od finančního úřadu složenku pro zaplacení. Podle mluvčí plzeňské pobočky finančního úřadu Michaely Hošťálkové můžou být plátci daně vyzváni k zaplacení i jiným způsobem.
2: V případě rozesílání složenek jsou jednotlivé platby za více nemovitých věcí v jednom kraji vždy sloučeny do jedné. Poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý kraj. Složenky nejsou zasílány poplatníkům se zpřístupněnou datovou schránkou, neobdrží je ani poplatníci přihlášení k placení daně prostřednictvím SIPO a ani poplatníci přihlášení k zasílání údajů pro placení daně e-mailem.
0: Daň z nemovitosti je nutné uhradit do 1. června. Tropické počasí vydrží v Česku i v dalších dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes i zítra teploměr ukáže kolem 30 stupňů Celsia. Ve středu se denní maxima budou pohybovat od 20 stupňů na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy. Kvůli dlouhodobému suchu varují meteorologové před požáry. Výstraha platí pro Prahu, střední a severozápadní Čechy až do odvolání. V New Yorku zemřel o víkendu ve věku 89 let britský režisér Brian Larch, který se proslavil televizními přenosy oper a koncertů klasické hudby. Za více než 50 let práce vytvořil téměř 1000 pořadů a získal 2 ceny Emmy. Režíroval také 19 novoročních koncertů vídeňských filharmoniků. Kromě televizní tvorby se věnoval i české hudbě. Napsal monografie o Bedřichu Smetanovi a Bohuslavu Martinů. Loni v září převzal Larch medaili Artis Bohemia Amicis za šíření české kultury v zahraničí.
3: Sport.
0: Pilot Mercedesu Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Kanady vozů Formule 1. 19-letý Ital zvítězil po čtvrté v řadě, tentokrát před Britem Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Třetí skončil Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
3: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody a v Mariánských Lázních v ulicích Plzeňská a Okružní jsou z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak a hned po dalších pondělních zprávách mám pro vás otázku, jestli je vteřina totéž co sekunda. Odpověď není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Detaily připojíme za chvilku v jazykovém koutku a dozvíte se i to, že obě slova souvisejí s významem druhý.
4: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Další 2 minuty našeho programu budou patřit češtině a ty 2 minuty budou o sekundách a vteřinách. Pokračuje Vladimír Šťovíček.
1: Je vteřina totéž co sekunda? Odpověď je jednoduchá. V běžném jazyce ano, obě pojmenovávají 60 minuty. Jinak ale ne. Více nám poví Helena Chýlová. Dobrý den.
2: Dobrý den. My, netechnici, mezi které se počítám, si často neuvědomujeme to, že mezi vteřinou a sekundou je zhruba stejný rozdíl jako mezi centimetrem a dekagramem. Z fyzikálního hlediska jde o 2 různé fyzikální jednotky. Sekunda je jednotkou času se značkou S, vteřina představuje jednotku úhlové míry, tedy velikosti úhlu v rovině.
1: Můžeme uvést důvod, proč se obě slova zaměňují?
2: No, musím říct, že tady už odpověď jednoduchá není. Rozdíl je významový i stylový. Slovo sekunda je uživateli většinou vnímáno jako termín, obecně související s měřením. Vteřina je pak užívána jako běžné označení jednotky času. Jedním z faktorů záměny může být společný původ obou slov. Obě souvisejí s významem druhý. Latinské secundus dalo vzniknout sekundě a vteřina je slovo od stejného významu, od praslovanského vtorí, tedy také druhá.
1: A to mi řekněte, víme, proč bylo využito právě slovo druhý?
2: Historicky se jedná o 2. dělení hodiny. Nejdřív se hodina rozdělila na minuty, to bylo dělení první, a pak se minuta rozdělila ještě jednou, na sekundy neboli vteřiny. Zjednodušeně můžeme říct, že sekunda patří do laboratoře, vteřina více do běžné řeči. Sekunda je dnes frekventovaná hlavně ve sportu, v němž hrají důležitost už i setiny sekundy. A vteřina je frekventovanější běžně užívaných frazémech. Říkáme například, přišel v poslední vteřině, nebo každá vteřina se počítá, je to na vteřinu přesně, nebo ani na vteřinu. Ale naproti tomu užíváme rozhodují sekundy.
1: Dodává Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Další náměty rádi přijmeme na adrese info@pl.rozhlas.cz. Tady je rádio vašeho kraje a za 2 minuty bude 11:45. Přejeme vám krásné pondělní dopoledne a příjemný poslech.

0: plzeňskými zajímavostmi se dneska podíváme do domu číslo 20 na náměstí Republiky. Ačkoliv tomu fasáda z pozdějšího období nenapovídá, uvnitř se nacházejí gotické interiéry. Víc vám řekneme ještě před půl dvanáctou.
1: A

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Dům číslo 20 na náměstí Republiky v Plzni je výjimečný. Jde o jeden ze dvou v krajské metropoli, ve kterých se dochovaly původní gotické obytné prostory. A je jediným ve městě, který se dodnes honosí sklípkovou klenbou. Objekt stojící na nápadně úzké parcele byl v roce 1507 poničen požárem. Poté prošel přestavbou, při které vznikla obytná místnost se zmiňovanou sklípkovou klenbou. Veřejnosti není přístupná ani ona, ani další interiéry s gotickými prvky.
2: Pak na mě zazvonte a...
3: Moc vám děkujeme.
4: Nacházíme se v prostorách před zmíněnou klenutou místností, pozdně gotickou. Dům měl také specifickou dispozici v tom, že tím, že vlastně je na takové úzké parcele, tak už v pozdním středověku byl přisvětlovaný světlíkem, který byl v centrální části dispozice, vystupoval nad úroveň střechy a byl přisvětlován drobnými okýnky.
5: Nitro domu na náměstí Republiky číslo 20 nám ukazuje památkářka Alena Aubrechtová. Teď jsme tedy kde?
4: V obslužné místnosti, do ní vede kamenný sedlový portálek a z této bylo přikládáno do kachlových kamen v té hlavní obytné místnosti.
5: A my se přesuneme do středověkého gotického bytu. Dva schůdky dolů a jsme v minulosti, v hluboké minulosti, jsme ve středověku.
4: Jsme v obytné místnosti zaklenuté dvěma poli sklípkové klenby. Jedná se o stavební fázi z počátku 16. století a tento dům je jediný měšťanský dům v Plzni, který má sklípkové klenby dochované. Jedná se o unikátní typ klenby, který reprezentuje virtuózní zvládnutí klenební technik na konci středověku. Sklípkové klenby poprvé použil Arnold Westfálský při stavbě paláce Saských vévodů v Míšni v 70. letech 15. století v prostředí Plzeňského kraje. Můžeme nejzajímavější příklad sklípkových kleneb vidět v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích.
5: Ta výmalba pod oprýskanou omítkou je původní?
4: Nebyl tady dělaný žádný průzkum výmaleb, takže nevíme. Tohle je zatím ještě skryto, čeká to na své odhalení.
5: A víme, kdo tady, přímo tady v tomto bytě žil?
4: Na počátku 16. století dům vlastnili bohatí kramáři Wolfovi. Poté v roce 1623 jej zakoupil za 900 kop Mikuláš Mirobel. A v letech 1688 a 1696 dům patřil malíři Patriku Schneeblumerovi. Nájemcem v tomto domě byl i městský hejtman Václav Nigrin v roce 1733.
5: Ta místnost je prázdná, se dvěma okny, dřevěnou podlahou. Jak se tady asi žilo?
4: Tato místnost mohla sloužit majitelům domů pro reprezentativní účely. Mohly tady probíhat nějaké obchodní jednání a tak podobně.
5: No, moje fantazie pracuje na plné obrátky. Škoda, že v současné době se tenhle krásný prostor nijak nevyužívá.
4: Je to tak. Zatím je to takový skrytý poklad tady v centru Plzně.
2: Máte klembu.
6: Je to starý, no, ale to je hezky, no.
5: Vy tady bydlíte jak dlouho?
6: 18, ale partnerka tak přes 30.
5: A vzpomenete si ještě, jak před těmi 18 lety na vás ten interiér zapůsobil?
6: No, jako na zámku. Když jsem přišel, no, z paneláku tedy, no.
5: Dům číslo 20 na náměstí Republiky v Plzni zvenku působí poměrně nenápadně. Mezi ostatními domy na první pohled nijak nevyniká. Uvnitř ale ukrývá gotický poklad. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte rádio vašeho kraje, máme 3 minuty po 11:30. Ráda bych vás teď pozvala na další setkání s našimi dnešními hosty. Tak po 13. hodině přijde k Alex Minářové zpěvák Jan Bendik a do Humriády po 16. hodině zase přijde herec Josef Dvořák. Za chviličku se znovu vypravíme do základní školy v Lesné na Tachovsku, která se definitivně uzavře. Rozhodlo o tom zastupitelstvo. Podrobnosti už po písničce Ivana Hlase. Počkejte si. Pane.

0: Už za 5 týdnů skončí škola a dětem začnou prázdniny. Základní škola v Lesné na Tachovsku se uzavře definitivně. Zastupitelstvo totiž rozhodlo o jejím zrušení. Důvodem je klesající počet žáků a rostoucí náklady na provoz školy. Co by malotřídku s jednou třídou pro děti od 1. do 5. třídy, ji aktuálně navštěvuje 11 dětí a po prázdninách měl počet žáků klesnout na 10. Zrušení školy překvapilo učitelky, rodiče i žáky.
1: Kolik vás tady je školáků? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Dohromady, takže tady je vás 8. Tak to už je skoro celá škola. Jak se vám tady líbí děti ve škole?
2: Dobrý, ale bude to hodně smutný, protože bude se zabírat.
1: To já jsem Lukáš a ty jsi?
3: Eliška.
4: Smutný.
3: Je to smutný, protože mě bude chybět paní učitelky.
4: A mě taky.
1: A kámošky?
3: Jo.
5: Maminka Elišky.
6: Ano. Leopoldína Lelková. Byli jsme šťastní, že je tady ta škola. Já jsem spokojená, jak s paní ředitelkou jsem spokojená. My jsme se na sebe zvykli, holka taky. Takže trošku velká rána, no. Překvapilo nás to, no, hodně.
7: Rozhodnutí o zrušení školy překvapilo i ředitelku Jitku Uhlíkovou, která do školy v Lesné nastoupila před 32 lety.
8: 27. dubna, kdy bylo zastupitelstvo, jsem prostě náhodou šla se tam podívat na zastupitelstvo a tam jsem se dozvěděla, že bude změna programu, kde je vložen bod ukončení základního vzdělávání v základní škole, mateřské škole Lesna.
1: Jste byla překvapená?
8: No úplně hrozně. Do školy proběhly zápisy v lednu, pak zápisy do školky v dubnu, uzavřené zápisy, rozhodnutí vydaná.
7: Důvody pro zrušení školy popsal starosta Kamil Pečenka ze sdružení Společná Lesná.
9: Tak určitě kvůli nízkému počtu žáků a řešíme to 5 let. A pro nás jako zřizovatele neúnosní prostě ekonomické nároky pro tu školu, že jo? Takže my jsme se rozhodli pro ukončení činnosti.
7: Na provoz školy a nově i na platy nepedagogů vydá obec s 12-milionovým rozpočtem 1/6 svých peněz. Starosta vysvětlil, proč bod o zrušení školy nebyl na původní pozvánce na zasedání zastupitelstva.
9: Už jsme měli poslední pracovní schůzku neveřejnou mezi zastupitelama. Před ní jsme měli schůzku s středním článkem ministerstva školství. Jsme se shodli na tom, že zařadíme nebo doplníme program na zasedání s ukončením činnosti. Nejde o to, že by to bylo nějak úmyslně zatajený. Myslím si, že ten problém, co já mluvím s lidma ve vsi, tak ten problém dnes a denně řeší. Pro všechny, co jsem s nima mluvil, tak byla škola jakoby přítěž v obce.
7: Jedním z důvodů pro zrušení základní školy je i to, že sousední mateřská škola sídlí v nevyhovující budově a obec potřebuje prostory právě pro mateřskou školu.
9: Děti nejsou pro školu, tak proč rekonstruovat školku pro školku, jako starou budovu školky pro školku, když vlastně ta budova té školy může sloužit té školce. To bychom chtěli udržet jakoby do budoucna i v počtu třeba 5 dětí, 4 dětí. No.
7: Školáci se už v září do školy v Lesné nevrátí. Pro všechny se ale díky spolupráci školy, rodičů, obce a jiných škol podařilo najít místo ve školách v Tachově nebo v Halži. Z Lesné Lukáš Milota, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Naše dnešní babské rady vás naučí, jak vykouzlit z listového těsta dokonale lesklé a křupavé pečivo. Jarka Vykoupilová se ozve 10 minut před pravým polednem. Tady je rádio vašeho kraje. Dobrý den.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Hospodářské rady.
1: Pečivo z listového těsta je v domácnostech oblíbené. Důvodem je určitě to, že příprava sladkých a slaných dobrot z něj je tak snadná a rychlá. Původní recept vznikl ve Francii a proslavil se metodou vrstvené struktury pomocí šesterého otáčení těsta. Jak docílit toho, aby byl povrch štrůdlu, šátečku a rohlíčku nádherně lesklý? Listové těsto před pečením vždy potřete následující směsí. Vidličkou mírně rošlehejte jedno celé vejce a jeden žloutek, nebo ve vodě rozmíchejte jeden žloutek s jednou lžící smetany. Těsto vždy potírejte pouze na povrchu, ne po stranách, protože pak by se jednotlivé vrstvy mohly slepit, nelistovaly by a moučník by nebyl ve výsledku nadýchaný. Pokud máte na listovém těstě rádi pořádně křupavou krustičku, posypte povrch krystalovým cukrem. Chladničce vám čerstvé domácí listové těsto vydrží až 3 dny, pokud ho zabalíte do folie, aby neosychalo.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic dnes zahájí opravu silnice mezi dálnicí D6 a Mariánskými Lázněmi. Rybáři na západě Čech vysadili malé úhoře. Přirozenou cestou se do řek už nedostanou. Ex-prezident Zeman neuspěl se stížností na ústřední vojenskou nemocnici. Dnes čekejte většinou jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré poledne.

0: Jak vypustili do řek pod přehrady 500 kilogramů malých úhořů. Za 1,5 milionu korun je nakoupili ve specializovaných obchodech v Německu. Chtějí tak zlepšit stav populace této ryby v místech jejího přirozeného výskytu. Pokračuje technik Západočeského územního svazu Hinek Dort.
1: Úhoři se vysazují, protože se sem nedostanou přirozenou cestou. Oni se vytírají v moři a vlastně těma příčnýma překážkama, jako jsou přehrady a jezy, tak ten úhoř se sem nemá šanci dostat, takže z toho důvodu se sem boží ta násada a úhoří monte, aby se obnovila ta populace těch úhořů.
0: Na západě Čech letos rybáři nakoupí malé úhoře za 2,5 milionu korun. Z toho 2 miliony pokryje evropská dotace. Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se stížností na poskytování informací o jeho zdravotním stavu. Podle zjištění serveru iRozhlas o tom rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů. Zeman si stěžoval na to, jakým způsobem Ústřední vojenská nemocnice v době jeho hospitalizace před 4 lety nakládala s informacemi o jeho zdraví. Nemocnice tehdy informaci poskytla kanceláři prezidenta a předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS. Úřad ale postup nemocnice ani nemohl zkoumat, protože ta veškeré související dokumenty skartovala. Zeman se odvolávat nebude, říká jeho právník Marek Nespala.
2: Proti tomu brojit nemůžeme, protože proti odůvodnění tohoto správního aktu, tohoto rozhodnutí není přípustné odvolání. Nicméně se jedná o velký námět k úvaze současného úřadu prezidenta republiky, aby tato situace již nevznikla.
0: Lednové zadržení člověka podezřelého ze špionáže pro Čínu má podle šéfa BIS Michala Koudelky symbolický význam. Řekl to na dnešní bezpečnostní konferenci ve sněmovně. Podle něj se k takovému řešení odhodlá jen málo zemí. Čínského občana zadrželi kriminalisté v lednu, obvinili ho z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Od svého zadržení je ve vazbě, policie ho navrhla obžalovat.
3: Sport.
0: České hokejisty čeká předposlední utkání ve skupině mistrovství světa. Od 16 hodin a 20 minut budou hrát ve Friburgu proti Norsku.
3: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25, vane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ulice Šumavská v Chebu je uzavřena z důvodu práce na inženýrských sítích.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
4: Pěkný dobrý den, jsou 4 minuty po poledni, je pondělí 25. května 2026 a právě teď začínají první písničky pro vás v novém pracovním týdnu. A tak už v tuto chvíli můžete psát na náš e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Vaše písemné žádosti samozřejmě přijímáme kdykoliv, ale v daném čase mezi 12. a 13. hodinou telefonujte na studiovou linku 221 55 37 37. A i dnes budeme plnit vaše hudební přání. Věřím, že někomu uděláte radost. Doplním, že u dnešního data jsou připsána jména Viola a Violeta. Tak to jsou ty nositelky jmen, které dnes slaví svůj svátek. A připravená je první písnička Redy Kirken, Michal Hrůza, Černý brejle. Přeju hezký den, příjemný poslech. Petr Čimpera u mikrofonu.
5: Nosím černý brejle.

0: Je 12 hodin a 9 minut, telefony blikají, píšete nám, jsme za to rádi, tady je pondělní vydání pořadu Písničky pro vás, tak to nebudeme zdržovat a první, kdo nám telefonuje, je Marika z Habartova. Vítejte v našem vysílání, dobrý den.
1: Já vám děkuji pěkně za pozvání, já vám přeju taky krásný den a prosím pěkně, nekakavím na rožky, tak bych si chtěla nechat zahrát od ty Helenky Vondráčkový Jeňo Hrej. A přeju všem, celý rodině, která leko bude chavit narozeniny, aký to užijou a ke mají hezky. A děkuji vám všem a na shledanou, hezký
0: zač,
1: den.
0: Přejeme všechno nejlepší k narozeninám, Helena Vondráčková Jeňo Hrej. Naslyšenou.
1: Děkuju.

0: Helena Vondráčková dospívala ve 12 hodin a 11 minut. Naopak teď nám telefonuje Helena z Karlových Varů, kterou vítám na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pěkný den.
1: Dobrý den. Děkuji za uvítání a prosím, aby zahrát od Marcely Holatové písničku. A teď nevím, jak se jmenuje, ale to nevadí.
0: Vybrali jsme společně písničku Já jsem ano. Tvá stála.
1: Ano, tak. Ano, a Marcela Holnová je úžasná zpěvačka a hraje se jí mal.
0: No, hrajeme jí tak, jak je zařazena do vysílání. Já osobně mám rád Marcelu Holanovou, tak jsem rád, že jste vybrala tuhle písničku. Komu zahrajeme, paní Heleno?
1: No mě.
0: Jenom pro vás, dobře.
1: 80 budu slavit.
0: Výborně, tak až budete slavit, zatelefonujte a budeme opět hrát. Marcela Holanová pro Helenu z Karlových Varů. Naslyšenou, pěkný den.
1: Děkujeme.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A ve 12 hodin 19 a minuty jsou s vámi pondělní písničky pro vás. Je 25. května. Já už teď na studiové lince 221 55 37 37 vítám Honzu z Mariánských Lázní. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honzík Mariánské Lázně. Chtěl bych nechat zahrát písničku od Jana Bendíka, píseň Bailando. Bude to pro moji maminku, která včera slavila svátek. A Pavla, kterého mám rád, který si teď možná momentálně nachází v Praze. Naschledanou.
1: Tak vybral jste Jana Bendíka, písnička Bailando. Mějte se krásně, zdravíme, naslyšenou, pěkný den.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Ve 12 hodin 27 minut posloucháte ty pondělní s datem 25. května 2026. Je tady následující písemný vzkaz. Dobrý den, vážení. Prosíme zahrát dnes 25. května v pořadu písničky pro vás naší člence paní Zdeňce Pilné ze Sokolova, která dne včera, tady je napsáno dnes, takže která včera oslavila krásné narozeniny s přáním všeho nejlepšího. Hlavně zdraví, pohody a optimismu do dalších let za organizaci Svaz postižených civilizačními chorobami, základní organizace Sokolov, moc děkujeme. Tak jsme vybrali Milana Drobného, Mendocino a je tady hudební dárek pro paní Zdeňku Pilnou.

Je minuta po půl jedné u mikrofonu pondělního vysílání. Petr Čimpera, píšete nám, telefonujete, jsme za to rádi. Před námi je další vzkaz. Dobrý den, touto cestou bych chtěla zahrát pro pana maséra Radka do Kalby centra za skvělou ranní masáž písničku Together Forever, kterou zpívá Rick Astley. Posílám jako hudební dárek. Moc vám děkuji, s pozdravem klientka ze staré role.

12 hodin 34 a půl minuty telefonujete nám do našeho pořadu, jsme za to rádi, také píšete. Já bych chtěl jenom vysvětlit, pokud máte vybranou nějakou písničku, musíme znát autora, nejlépe i název té písničky. My to nějakým způsobem tady v našem systému dohledáme, ale ne všechny písničky podle názvu jdou najít se stejným interpretem, tak věřím, že paní Martině uděláme radost, pokud nám znova zatelefonuje a vybere třeba někoho jiného, ale tu, kterou jsme hledali, Martino, opravdu pod Valdemarem Matuškou najít nemohu. Tak to jenom na vysvětlení. Teď je 12 hodin 35 minut, tady jsou pondělní písničky pro vás a máme tu následující vzkaz. Prosíme o zahrání naší oslavenkyni Janě Vitkové z nové role. Hodně štěstí, zdraví, lásky a životního elánu do dalších let přejí manžel Herbert, dcera Karin a syn Karel s rodinami. Chtěli bychom písničku od Karla Gotta. Děkuji, Karin Ruláková je podepsána pod tímto vzkazem pravděpodobně za všechny, tak Karel Gott jako narozeninový hudební dárek a písnička je slavná. Veliký hit tohoto mnohonásobného českého slavíka. Příjemný poslech.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
2: Ty pondělní posloucháte 9 minut po půl jedné. Já jsem velmi rád, že teď v našem vysílání mohu přivítat paní Olgu, která nám dnes telefonuje. Odkud, Olgo, dobrý den?
3: Krásný dobrý den, takže tentokrát jsem zase na druhé straně a to je Sokolov.
2: Tak zdravíme do Sokolova.
3: Trošku z ruky, no, cestuju. Takže písničku posílám svému zeťákovi, ten se jmenuje, no posíláme s Vládíkem, pochopitelně. Ten se jmenuje Martin Janečka, je z Nové Role, slaví dneska půlku a to je narozeniny a my mu přejeme všechno, nej. Krásný dny letní, ať se mu daří ve všem, co podniká, dělá. A je mu veselo, ať mu tu písničku, kterou mu posíláme, trošku zpříjemníme ten den. A jmenuje se Malování a je to od Divokýho Byla.
2: Tak, písnička je připravená, respektive už hraje oslavenci k jeho narozeninám. Zdravíme Olgu, Vláďu a všechny, kteří nás teď poslouchají. Děkujeme za zavolání. Hezké odpoledne, pěkný den. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, díky. Také pěkný den.

0: Tak to byla skupina Divokej Bill, narozeninový dárek pro oslavence a teď už 12 hodin 43 minut a na telefonu paní Jarka také telefonuje ze Sokolova. Vítejte ve vysílání, pěkný den.
1: Pěkný den, přeju všem a dneska, nebudu to zdržovat, bych si dala písničku od brazilské skupiny, která údajně pochází z amazonských pralesů, to je divný. No a čte se to správně, portugalský karapišu a je to čikičikita, anebo tik-tik-tak.
0: Je připraveno.
1: Tak se to komu líbí.
0: Tak když bychom tematicky poděkovali obrigado a vy byste řekla denado, tak
1: ano.
0: Dobře, 12 hodin 44 minut, tak se vydáme za touhle skvělou muzikou. Myslím, že k tomu letnímu horkému odpolední se taková muzika. Taková muzika určitě hodí. Jarko, děkujeme za vybrání songu. Naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: 12 hodin a 47 minut, to je čas, kdy posloucháte pondělní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Písničky pro vás naladíte v našem vysílání každý den, vždy mezi 12 a 13 hodinou. A do těch dnešních 25. květnových nám teď z Horního Slavkova telefonuje pan Josef. Pěkný den, vítejte.
1: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva Radio, i vás pane Čimpero. A dneska, když mám tak hezký den, tak si dáme teda Johna Lennona Imagine a bylo by to pro Standu z Dolců, Anziho do Němec, Jarouše do Hranic, pro mě sestry, hlavně pro vás a pro celý vaše studio. A ať se vám daří a zase někdy naslyšenou.
0: Tak děkujeme moc. John Lennon Imagine, písnička už zní na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Zdravíme vás do Horního Slavkova. Naslyšenou a pěkný den.
1: Naslyšenou.

Já vybírám z naší pondělní pošty, která přichází do pořadu Písničky pro vás. Je tady následující přání. Dobrý den, přeji Nej rádiu krásný sluníčkový den, zdraví, štěstí v něm. Prosím o písničku Stále jsme frajery od slovenského interpreta Petra Naděho. Písničku posílám všem lidičkám, co vás poslouchají, a také ji posílám našim hokejistům za krásné výkony na mistrovství světa. Tak pod tímto vzkazem je podepsána Anna Schodova a hrajeme, Aničko, i pro vás.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V areálu Karlovarské krajské nemocnice bude dnes odpoledne součinnostní cvičení složek integrovaného záchranného systému. Okolí městského parku v Chomutově by se za 10 let mělo zásadně změnit. Ve středních a severních Čechách hrozí požáry, varují meteorologové. Bude většinou jasno a teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Karlovarské krajské nemocnici bude mít policie dnes odpoledne cvičení zaměřené na zásah při útoku aktivního střelce. Nácvik začne ve 14 hodin. Do akce se zapojí taky hasiči, záchranáři a zdravotníci. Omezení může krátkodobě ovlivnit dopravu v okolí nebo pohyb v části nemocnice, říká krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
4: Žádáme občany, aby zachovali klid a řídili se pokyny přítomných složek v místě cvičení. Zároveň doporučujeme v uvedené lokalitě počítat s dočasným omezením dopravy a zvýšenou koncentrací vozidel integrovaného záchranného systému.
3: Území mezi budovou bývalých měst

0: Meteorologové dál varují před nebezpečím požárů. Hrozí v Praze, středních Čechách a přilehlých částech Ústeckého a Libereckého kraje. Lidé by neměli v přírodě rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky. Od zítřka ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě platí výstraha před vysokými teplotami. Odpoledne překročí 31 stupňů Celsia. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž, hodně pít a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, hlavně pak v zaparkovaných autech. Do Saúdské Arábie už dorazilo více než 1,5 milionu muslimů na velkou pouť do Mekky. Dnes tam oficiálně začínají náboženské obřady. Navzdory pokračujícímu napětí na Blízkém východě by tam letos podle saúdských úřadů mělo přijet ještě víc věřících než loni.
1: Letos se poutníci připravují na vysoké teploty, už teď přesahující 40 stupňů Celsia. Dobrovolníci jim proto rozdávají lahve s vodou a na ulicích postavili taky rozprašovače vody. První věřící ještě před začátkem svátku začali rituálně obcházet svatyni Kába. Nejmasovější náboženské rituály pod širým nebem na světě letos provází zvýšená bezpečnostní opatření. K opatrnosti lidi vyzvala třeba Indonésie, odkud do Saúdské Arábie tradičně míří statisíce lidí.
2: Mentálně. Na tuhle pouť jsme se připravili fyzicky i psychicky,
1: říká jeden z poutníků Muhammad Yunus. Poplatky za vydaná víza jsou jedním ze zásadních příjmů pro saúdsko-arabské hospodářství. I proto v Mekce schválili plány na stavbu letiště. Jiří Kordík, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Situace na silnicích v Karlovarském kraji je v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
4: Do světa showbiznesu ho vyneslo čtvrté místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendik je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
4: Děkuju.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji
0: vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji, to se mi ještě nestalo, že už mém vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že
0: první. Opravdu, velké díky, ale pojďme k vám. Osloví vás Honzo?
1: Honzo, no tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No to by se mě možná k vám líbilo víc, ale jak už Alex je muž i žena.
1: To je můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu,
1: to jste
0: vám,
1: první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A my, já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš?
1: Je to tak.
0: O tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom...
1: Ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat? A do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom mluvím, takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: a Bailando. Ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak měla to byla o té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má...
1: No, a pak uvidí a je schod se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci, řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem dobře. Mu to i řekl a on je za to strašně rád, jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, on malá, celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na Disco Příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů Astra, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že to v tom O2čku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala. Ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No, ale úplně. Já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám. Říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno. A hlavně já jsem přijel těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok. A teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď? I když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva, nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem, on se chtěl vždycky vrátit domů do Čech, tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil a plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a La Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem to vlastně ne, že můj táta pak z ničeho nic řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás.
0: Tom Slobole, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech čtvrtým místem československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jedeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím. No,
0: no vidíte. Ale to zlomilo... jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na čtvrtém místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal a říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že a hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, od kdy to měl takto vymyšlený, od kdy vás chtěl mít v té Superstar? Jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takový, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to čtvrté místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš čtvrtý, ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš čtvrtý. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, drž, čtvrtý místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se tam teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendík s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala. A potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako, hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už budou tak 2 roky, je to možné?
1: No je to možný, je to možný, je to 2-3 roky, 2023 tak. Myslím, 2024.
0: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemohou, nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce. Jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Umíte se zastavit?
1: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou takové 5minutové hovory, to jsou třeba hodinové hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a a tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. A říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No Jan, to jo, to
0: Jan rozhodně. Bendík je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, provozujete to jako vedlejší činností, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal takhle, okay. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, který mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, který budou prostě zářit, který budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohýba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, tak takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím, jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70.
1: Já vím,
0: 70. let, tak třeba jednou.
1: A to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum Karlín, Out Universum a třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Hmm. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout ale... si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznámím znova O2 Univerzum, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je.
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco 50% jako jistotou, chci mít těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tahle písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černý, to
1: černýho páva, tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou to jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už mě asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková já osobnost.
1: Jako, no, já takové vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou už hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově, na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že to po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem ticho.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu, já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále, a to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to
1: jo,
0: místo?
1: Kde? Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli, a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Chodov na Sokolovsku bude spolupracovat s farností na přípravě nové kaple. V Plzni dnes začíná oprava části hlavního tahu na Prahu. Sjezd sudeckých Němců v Brně skončil. Podle organizátorů napsal novou kapitolu česko-německých dějin. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Chodově na Sokolovsku by ve farní zahradě mohla stát nová moderní kaple. Sloužit bude jako místo pro setkávání všech obyvatel. V objektu nebude chybět například klubovna, ale i dva malé byty. Církev bude na přípravě kaple spolupracovat s městem. Obě strany proto podepsaly memorandum, pokračuje chodovský farář Petr Bauchner.
2: Tím, že by se to naplnilo vlastně obřadama, jak církevníma, tak z ty komunity těch lidí necírkevních třeba, tak se zdá, že by tam mohly být kromě bohoslužeb a pak to může být otevřený k čemukoliv. No, co je teda nějak tvůrčí v tom smyslu, že to nese nějakou kulturu, která lidi nějak rozvíjí.
0: Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje opravu části hlavního tahu z Plzně na Prahu. Jedná se o úsek od výjezdu z nákupního centra Rokycanská po mimoúrovňovou křižovatku se sjezdem na Kyšice. Kromě výměny asfaltu je v plánu i zesílení konstrukce vozovky a součástí prací je i rekonstrukce mostů. Řidiči musí počítat s dopravními omezeními, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
3: Zhruba 3-kilometrový úsek ve směru na Prahu tak bude postupně zcela uzavřena. Veškerá doprava bude převedena na druhou polovinu čtyřpruhu. Kudy bude vedena v režimu 1 plus 1.

0: Úctu k obětem nacismu. Sjezd byl součástí festivalu Meeting Brno. Doplňuje ho spoluzakladatel David Macek.
1: To, co bylo evidentní od čtvrtkách do dnes na všech těch gestech, že tady opravdu nikdo nic nepopírá. Naopak celá ta krása spočívá v tom, že se ty věci přiznávají, že pravda je na povrchu, pravda je zjevná a tváří v tvář všem těm ranám minulosti se objímáme a otevíráme novou kapitolu našich dějin.
0: Státní zástupce Marek Vagaj dostal důtku za svůj postup v kauze odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Vagaj loni v lednu umožnil, aby soud Jiříkovskému vrátil elektroniku. Zařízení pravděpodobně skrývala přístup k bitcoinům v hodnotě několika miliard korun. Asi miliardu pak Jiříkovský daroval ministerstvu spravedlnosti. Detektivové kvůli přijetí daru obvinili na začátku května ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dříve z ODS. Sport. Tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. Se Španělem Karenem Bustou prohrál po setech 3-6, 6-7 a 3-6. Do pařížského Grand Slamu odpoledne vstoupí taky Karolína Muchová, a to zápasem proti Rusce Zacharovové. Počasí. V noci bude většinou jasno, nejnižší noční teploty 12 až 9 stupňů Celsia ve všech polohách. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 24 až 27. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou dobré, ráno mírně nepříznivé a biozátěž střední na stupni 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/13 ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku je hlášená havárie třech osobních aut. V místě se tvoří obousměrné kolony a na silnici 3. třídy v Těšeticích na Karlovarsku je hlášená dopravní nehoda.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pěkný dobrý den, posloucháte pondělní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď je 14 hodin a 5 minut, začíná dobré odpoledne rádia vašeho kraje s datem 25. května. Věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Odpověď najdeme už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Tak si ji poslechněte. Dobrý den, pohodový poslech.
2: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny i prasklé spěchem, sem má cenu.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Objesil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tipy pro volný čas.
1: A pondělní pozvánky Českého rozhlasu Karlovy Vary pro vás mám teď ve 14 hodin a 27 minut. Ve výstavním sále Městské knihovny v Ostrově vystoupí od 17 hodin studenti gymnázia Ostrov pod vedením Libora Veličky. Koncert nazvaný Z kánonu ke kánonu slibuje příjemný hudební podvečer pro všechny generace. V Becherově vile v Karlových Varech nabízí od 18 hodin ateliér pro dospělé. Pod vedením lektorky Lenky Hercogové si během 2 hodin můžete v inspirativním prostředí secesní vily vyzkoušet klasické i kombinované výtvarné techniky inspirované aktuální výstavou. Karlovarská hvězdárna zve v 18 hodin a 18 minut na komentovanou prohlídku, během které zájemce seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. Městské divadlo v Sokolově láká na komedii o tom, že touha po pravdě nemusí být vždy tou správnou volbou. V humorném představení Detektor lži se od 19 hodin představí Lenka Vlasáková a Jan Dolanský. V Císařských lázních ve Františkových lázních zazní od 19 hodin a 30 minut koncert Andělské variace s Mozartem připomínající 270. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. Publikum čeká netradiční propojení Mozartovy hudby s akordeonem, nástrojem, který vznikl až několik desetiletí po skladatelově smrti. A Karlovarské městské divadlo uvede v 7:30 večer divadelní komedii Ryba ve čtyřech v hvězdném obsazení s Janou Švandovou, Veronikou Frajmanovou, Zuzanou Bidžovskou a Zdeňkem Mariškou. Groteskní příběh s ironií i nadhledem otevírá téma stáří, osamělosti, mezilidských vztahů založených na závislosti. Tak takové byly pondělní tipy pro volný čas s datem 25. května. Za minutu 14:30. Hezké odpoledne.

0: Příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: V červnu uplyne 100 let od narození významného plzeňského histologa a embryologa profesora Jaroslava Slípky. Byl jedním z prvních, kteří upozorňovali na propojení systémů imunitního, nervového a endokrinního. Miloval poznávání, neustále se vzdělával. Jakožto přírodovědec v širokém slova smyslu prostudoval mnoho set tisíc mikroskopických preparátů.
2: Dokázal udělat z mikroskopu, kterého strávil velkou část života, jakési okno a za tím oknem byl příběh. Příběh o tom, z čeho se naše tělo skládá, jak se vyvíjí a proč je uspořádáno právě tak, jak je. A kromě detailů byl schopen i zobecňování. Jo, a v tom je pro nás do dneška inspirací, protože člověk, který vidí detaily i celek, je pro přírodní vědy nenahraditelný.
3: Na pana profesora Jaroslava Slípku vzpomínáme s panem profesorem Zbyňkem Tonarem, vedoucím ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni. Vy jste znal pana profesora osobně. Jaký to byl člověk?
2: Radostný, veselý, s obrovskou intelektuální převahou, kterou ale vždycky používal k tomu, aby sdílel, pomáhal, vysvětloval. On dokázal sám prožít a druhým předat radost z toho, že něco pochopí, prozkoumají, poznají a zabudují do svého vnímání světa.
3: A jako učitel, pedagog byl i pedant?
2: Byl především na sebe. On vyučoval 50 let na naší fakultě. Před každou přednáškou si poctivě prošel veškerou svoji přípravu, aby v jeho přednáškách nebyla ani vteřina hluchého místa. Já tady mám před sebou jeho skripta, která stále používáme v přepracované podobě a říkáme z legrace, že to jsou asi nejtenčí skripta, která pro jednosemestrální přednášky studenti kdy uvidí, a přesto je v nich skondenzována většina embryologie v rozsahu potřebném pro lékařské vzdělání a velká část histologie pro pochopení mikroskopické stavby lidského těla.
3: Přidáte i nějaký osobní zážitek s panem profesorem?
2: Já bych na místo jednoho epizodního zážitku řekl něco, co mě ovlivnilo na celý profesní život. A to byl situace, kdy já jsem jako student původně jiného oboru začal docházet na jeho veřejné přednášky o embryologii, které tady měl pro mediky. A tak mě uchvátili, že jsem se na tu školu nechal zapsat a vystudoval jsem ji. A dnes tady také pracuji. A o osobní zážitek bych poprosil dlouholetou spolupracovnici pana profesora Slípky, paní doktorku Alenu Němečkovou.
4: Pan profesor byl v mnoha směrech vynikající. Za prvé výborný učitel, toho si považuji dodnes. A při mikroskopování používal vážnou hudbu, pouštěl si, což mělo asi pro něj inspirující význam. Co si velice vážím také, že pořádal výstavy na ústavu histologie známých plzeňských autorů a tím pádem jsme teda vzdělávali i studenty, poněvadž vždy prohlásil, kdo má praktika, řekněte studentům, ať sem přijdou.
3: Kam až pana profesora Slípku dovedla jeho, jak ona říkával, lidsky zakódovaná touha po poznání?
2: Několik dekád zůstal vysoce tvořivý díky své lidské pokoře. Musel kompletně zvládnout několik etap vědecké metodologie, která se i v našem oboru prudce proměňovala vstupem genetiky, poznatky z molekulární biologie a podobně. A možná by posluchače, ač to nemohou vidět, zaujalo. My tady máme třeba před sebou jednu z jeho přednášek na vědeckém kongresu. Jsou to vlastně folie větší než formát A4, které jsou ručně nakresleny barevnými fixy, kde jsou nakresleny stavby zárodků různých obratlovců. Ručně je to popsáno, barvami zvýrazněno. A to byl vlastně předchůdce dnešního PowerPointu, se kterým se pan profesor potom samozřejmě také naučil dělat na přednáškách, ale pořád tam byl jeho rukopis a vlastně ruční obrázky a malby.
3: Kdybyste měl jednou větou shrnout odkaz pana profesora Slípky, která věta by to byla?
2: Z vědeckého sympozia, které se konalo na jeho počest, mi utkvěla jedna, že byl stavitelem mostů mezi lidmi různých kultur, jazyků, národů a kontinentů.
3: Profesor Jaroslav Slípka se narodil 10. června 1926 v Lokti a zemřel 24. července 2013 v Plzni. Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

super gemacht.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: A známá znělka otevřela rubriku, ve které můžete telefonicky inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary na čísle 221 55 37 37. A rozhlasové tržiště otevíráme každý všední den, chvíli před 15. hodinou, stejně i dnes v pondělí 25. května. Tak pokud máte inzerát, v tomto čase telefonujte na uvedené číslo studiovou linku 221 55 37 37. Stává se, že nám telefonujete po skončení tržiště, to už vaše telefonáty nemohou být akceptovány. Je tady první inzerát, dobrý den.
3: Dobrý den. My bychom chtěli prodat stěnu do obýváku. Je 2,20 m dlouhá a 180 vysoká vitrína ze sklem. Jinak je nízká, je bílá se sonomou, je pěkná. A za 2,5 tisíce. Je to stavebnicová skládačka. Každý kus se staví vedle sebe a je k tomu i televizní stolek.
2: Dobře.
3: A celý za 2,5 tisíce.
2: Tak mám poznamenáno. Ještě kontakt na vás, prosím.
3: Ještě můžu jedno?
2: Ještě jednu, ano, položku.
3: Jo. Dětskou postýlku. Madrace, hnízdo, mantinely po jednom dítěti, kluk, cena 1200.
2: Ano.
3: Jsou tam různý vybavení.
2: Já vás poprosím telefonní číslo, volají mi další zájemci o inzeráty, tak prosím. Ještě jednou prosím.
3: 606.
2: 606, ano.
3: 543, jako ve škole.
2: Ano.
3: A 707, a je to Chodov u Karlových Varů.
2: Výborně,
3: děkujeme.
2: Chodov, děkujeme. Prodáváte obývací stěnu, dále dětskou postýlku. Ta stěna 2,5 tisíce korun, popsala jste ji stejně jako v té druhé položce, tam by byla požadavek cena 1200 korun. 606, ano. 543, 707. Děkujeme za inzerát, naslyšenou.
3: Já vám tak, naschánou.
2: Tak, telefony nám blikají do rozhlasového tržiště, dáme prostor dalšímu inzerentovi. Vítejte ve vysílání, pěkný den.
4: Dobrý den, já bych prodala podvalník přepravník na přepravu dvou osobních automobilů. Dále bych koupila dopisní známky a prodala bych celou sbírku gramofonových desek. Vše na plzeňském čísle 721, 761, 834.
2: Tak, telefonní číslo zopakujeme, ty položky zazněly 721, 761, 834.
4: Ano, děkuju.
2: Děkujeme za inzerát a naslyšenou, také vám pěkný den. Já jenom připomenu, že pokud nám telefonujete do rozhlasového tržiště, následně budou vaše inzeráty v plném znění také na našem webu vary.rozhlas.cz v audio archivu. Takže pokud se chcete k inzerátu vrátit, máte zájem o nějakou položku, tak máte prostor zatelefonovat do našeho vysílání a následně jsou tedy v audio archivu vaše inzeráty. Dobrý den.
5: Jo, dobrý den. Já bych měla pro posluchače sekačku na trávu, 2 roky starou, a bere to velký záběr, je to i na vysokou trávu a tak. Na telefonním čísle 7, my ji nevyužijeme, protože jsem v bytě a je to po strýci. Na telefonním čísle 722 249 923. Opakuji 722 249 923 a ta sekačka byla párkrát používaná, takže je jako nové.
2: Dobře, tak ještě kontakt 722 249 923, děkujeme.
5: Ano, ano, ano, byla drahá, teď bude
2: vedna. Naslyšenou, děkujeme moc krát, mějte se fajn a to bylo pondělní rozhlasové tržiště.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
6: Hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
7: V Děpoltovicích na Karlovarsku začala oprava křižovatky v centru obce. Rybáři na západě Čech vysadili malé úhoře. Nejvyšší ceny paliv od zítřka klesnou o desítky haléřů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Krajská správa a údržba silnic zahájila opravu křižovatky v Děpoltovicích na Karlovarsku. Stavba upraví napojení vedlejší silnice od Niv. Podle projektantů se díky tomu zlepší rozhledové podmínky a bezpečnost provozu hlavně pro nákladní auta a zemědělskou techniku. Objízdná trasa vede přes obec nebo přes Fojtov. Silničáři chtějí práci dokončit do konce července. Součástí oprav budou taky nové chodníky, odvodnění a dopravní značení. Pokračuje nezávislá starostka Štěpánka Lux. Síková.
8: Kraj opravuje křižovatku kvůli rozhledům, aby byly lepší, a obec tam dělá nový chodníky kvůli bezpečnosti, aby se dostali i lidi jako bezpečně od autobusu k paneláčku. Spodnímu je směr na Nivy a pak ještě směr na vjezd do Karlových Varů.
7: Rybáři na západě Čech vypustili do řek pod přehrady 500 kg malých úhořů. Za 1,5 milionu korun je nakoupili ve specializovaných obchodech v Německu. Chtějí tak zlepšit stav populace této ryby v místech jejího přirozeného výskytu, říká technik Západočeského územního svazu Hinek Dort.
9: Úhoři se vysazují, protože se sem nedostanou přirozenou cestou. Oni se vytírají v moři a vlastně těma příčnýma překážkama, jako jsou přehrady a jezy, tak ten úhoř se sem nemá šanci dostat, takže z toho důvodu se sem boží ta násada a úhoří monte, aby se obnovila ta populace těch úhořů.
7: Na západě Čech letos rybáři nakoupí malé úhoře za 2,5 milionu korun, z toho 2 miliony pokryje evropská dotace. Maximální přípustné ceny paliv se po víkendu sníží o pár desítek haléřů. Benzín od zítra zlevní o 27 haléřů na 44 korun a 84 haléřů. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Litr nafty budou řidiči v Česku tankovat nejvíc za 41 korun a 72 haléřů. To je o 630 haléřů méně než dnes. Vláda dnes rozhodla, že v regulaci nejvyšších přípustných cen bude pokračovat i v červnu.

0: organizaci.
1: Sport. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa předposlední zápas ve skupině. Ve Friburgu je čeká Norsko. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
2: Počasí.
1: V noci bude většinou jasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia ve všech polohách. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 24 až 27, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, aby o zátěž střední na druhém stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 13 ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku havarovala 3 osobní auta. Vozovka je neprůjezdná, na místě jsou záchranáři. V místě se tvoří obousměrné kolony.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hezký den, po zprávách se ke slovu vrací pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Začneme informací o čase 15 hodin 4,5 minuty. Je pondělí a tak se ohlédneme z pohledu sportu za uplynulým víkendem. K bronzu v MOL lize přidali házenkářky Lázní Kinžvart české stříbro. Nejen jejich, neúspěšný finálový boj s pražskou Slaví bude tématem dnešního pořadu Sportovní minuty. Tak si je poslechněte. Hezký den.
2: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Hezký den, házenkářky Lázní Kinžvart na mistrovský titul nedosáhly. V dnešním vydání sportovních minut se ale zaměříme také na fotbal nebo šerm. Tak příjemný poslech. Tým házená Kinžvart ve druhém finále národního play-off Interligy zvítězil na palubovce Slávie o 2 branky. A o novém mistru republiky se tak rozhodovalo v posledním třetím duelu v Chebu. V něm se domácí drželi do stavu 18-19, pak ale slávistky šnůrou 4 branek rozhodli o zisku mistrovského titulu. Zklamaná tak byla pochopitelně i nejlepší kinžvartská střelkyně, 7gólová Veronika Vávrová.
2: Samozřejmě jako, když to vezmeme objektivně, tak je to pro nás úspěch, ale chtěli jsme to zlato, chtěli jsme to dneska urvat a ani nevím, co se stalo v tom zápase prostě a hrozně nás to mrzí, měli jsme na to.
1: Tým házená Kinžvart opět končí na stříbrném stupínku po druhé klubové historii. Co chybělo podle golmanky Adély Stepové v tom třetím finále proti Slávii?
3: Já si myslím, že chyběla taková ta dravost, takový přímočařejší útok. Myslím si, že oni šli daleko agresivněji na bránu než my a to si myslím, že v součtu potom rozhodlo, protože jsme měli dlouho výpadky bez gólu a pak se tam vypracoval tuším 6gólový náskok a to už jsme prostě nedokázali smazat a těžko se hledají slova, proto mě to mrzí a bolí to.
1: Ve čtvrté fotbalové lize Karlovy Vary remizovali se Slaným 2-2, když dotahovali 2gólové manko. Z penalty se trefil také hrající kouč Slávie Marián Geňo.
4: Bylo opravdu těžký se do toho zápasu nějak vrátit. Píš jsme si o půli řekli, že nechceme už dál inkasovat a odehrát to na nulu vzadu, ten druhý poločas. A samozřejmě soustředit se na nějaký rychlej break nebo standardku, kdyby se povedla ten zápas snížit a třeba v posledních 5 minutách, kdyby jsme hráli vabank. A přesně tenhle scénář se nakonec vyplnil. Podařilo se nám snížit kolem 60. minuty, dali jsme gol z penalty a 2 minuty před koncem Pavel Maňák trefil standardku nádherným gólem. Takže pro nás je to sice jenom doma bod, ale je to taková pro mě osobně jako bodová výhra.
1: Sokolov zvítězil v krajském derby v Březové 4-2. Více už trenér Baníku Lukáš Kyslinger.
5: Vyrovnaný zápas, musím říct, že domácí mě překvapili. My jsme odskočili do vedení 3-1, pak jsme úplně přestali hrát, vypadli jsme z role, domácí nás zatlačili pomocí standardních situací, kdy snížili na 3-2 po naší nedůslednosti. Naštěstí pak jsme odskočili Danem Kličkou na 4-2. Za mě šťastný 3 body, určitě na čem pracovat, teď už se těšíme na pátek na domácí derby s Varama.
1: Mariánské Lázně v 8gólové přestřelce padly ve Štětí 3-5. A Ostrov remizoval 1-1 na hřišti pražského Tempa. Nohybalisté Karlových Varů zvítězili v extralize na kurtech Sokola Řeporyje 5-0 a v tabulce jsou druzí. Olympijský medailista kordista Martin Rubeš obsadil na světovém poháru v Bernu 53. místo, když mu stopku vystavil Maté Koch z Maďarska. Karlovarský šermíř prohrál s olympijským vítězem a mistrem světa 8-11 na body.
6: Byl to vyrovnaný boj, když jsem dotahoval a 4 vteřiny před koncem to bylo o 1 zásah. Musel jsem zariskovat a bohužel jsem se o trošku netrefil, takže pak už to nešlo stihnout. Zariskoval jsem a dostal jsem a bylo to o 3, takže se prohrálo, ale celkově bylo to kousíček a dokázal jsem si, že mám na tu světovou elitu a na ty nejlepší šermíře na světě a chybí tomu jen kousek. Ale věřím, že se to jednou zlomí a začnu je vyndávat.
1: Tolik poslední květnové sportovní minuty. Od mikrofonu se loučí a úspěšný týden přeje Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Miroš Birka hudebně v pondělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za minutu bude 15:30. Jednopodlažní objekt s klubovnou, ale i byty, tak by měla vypadat nová kaple ve farní zahradě v Chodově na Sokolovsku. Sloužit bude nejenom věřícím, ale i dalším lidem. Na přípravě kaple bude spolupracovat město s římskokatolickou farností Chodov. Stavbu by chtěla církev zaplatit zejména z prodeje fary, která už nevyhovuje současným potřebám. Společný postup s městem by měl zajistit smysluplné využití nového objektu. Spolupráci proto radnice s církví uzavřela podpisem memoranda.
1: S nápadem na vybudování moderní kaple přišel farář Petr Bauchner. Podle studie by mělo jít o jednopodlažní budovu se sálem pro asi 50 lidí, menší klubovnou i zázemím. Součástí stavby by měly být i dvě garzoniéry. Z jejich nájmu by pak mohla kaple hradit svůj provoz.
2: Tím, že by se to naplnilo vlastně obřadama, jak církevníma, tak z ty komunity těch lidí necírkevních třeba, tak se zdá, že by tam mohly být kromě bohoslužeb a pak to může být otevřený k čemukoliv. No, co je teda nějak tvůrčí v tom smyslu, že to nese nějakou kulturu, která lidi nějak rozvíjí.
1: Současná fara už takové možnosti totiž neposkytuje.
2: Ta stará fara je dost vysokým prahem a vlastně ani nějak člověka nemotivuje tam vstoupit. Jo. Vypadá to spíš jako, že jdu k někomu na návštěvu, ale že nejdu do nějakého prostoru, který je veřejný, který je zároveň nějak otevřený a zve mě, abych tam vstoupil.
1: Společné využití nového objektu v Chodově by podle plzeňského biskupa Tomáše Holuba představovalo nový způsob spolupráce.
3: Spolupráce existuje na různých úrovních, ale zatím nejsme v situaci, že bychom sdíleli nově vybudovaný objekt. My například sdílíme kostely ve smyslu toho, že tam jsou třeba civilní obřady, že tam je civilní pohřební obřad nebo i svatební, to jsou všechno věci, které hledáme a myslím, že velmi dobře, ale představa, že bychom vybudovali něco moderního, co by bylo součástí nové architektury, která by zkrášlila to město, to nemáme.
1: Starosta Chodova Patrik Pizinger z Hnutí místní vidí přínos mimo jiné i v tom, že by se do budoucna mohla najít náplň pro celou oblast od kostela až po Nejdeckou ulici. Součástí by tak byl kostel svatého Vavřince, budova dnešní fary, budoucí kaple, ale i bývalá základní škola, kde vzniká environmentální a vzdělávací centrum.
4: Je to jeden z těch dalších přínosů té kaple, pokud v Chodově vyroste, je opravdu hned vedle našeho nového komunitního místa Labyrint z bývalé základní školy v Nejdecké ulici, kde vyrůstá nové vzdělávací Envy centrum, kde máme společenské místnosti, kde máme místa pro mladé kapely, pro mladé chodováky a takováhle kaple bych si představoval, že to propojíme celé to území a vlastně od kostela až do Nejdecké ulice vytvoříme úplně nový společný prostor pro chodováky, kde si budou moci najít svůj klid nebo nějaké své vyžití.
1: Bude do toho zapadat i současná fara?
4: Současná fara určitě zůstane stát a je to i předmětem memoranda, kdy společně budeme hledat využití této fary, budeme hledat třeba i nového kupce, protože je potřeba ten záměr z něčeho financovat, ale ta fara, ten objekt jako takový tam zůstane a měl by být součástí tohoto nového života.
1: Stavba nové kapličky by měla stát asi 12 milionů korun. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas. Hlas.
5: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: 15 hodin 37 minut čas na soutěž v pondělním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary. K dispozici je studiová linka 221 55 37 37 a samozřejmě je připravená také soutěžní otázka a cena za správnou odpověď. Tak pojďme na to, co dnes můžete vyhrát. Čerstvé jarní květiny, hyacinty, tulipány nebo tematické kytice pro krásnou jarní atmosféru si můžete objednat u firmy Florea. Květiny potěší jako dekorace do vašeho domova nebo jako milý dárek. A právě dnes pro vás máme kytici z 25 čerstvých květů. Tou si můžete vyzdobit domov, udělat radost někomu blízkému. Stačí, když zavoláte do naší soutěže a správně odpovíte na moji dnešní soutěžní otázku. A vzhledem k tomu, že partnerem je firma Florea, týkat se otázka bude květin. První volající, první soutěžící, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Marie.
0: Paní Marie, vítám vás ve vysílání, pěkný den. Tak pokud Děkuju. Správně odpovíte, vyhrajete kytici z čerstvých 25 květů, krásně aranžovanou, my vám rádi takto uděláme radost. Pokud tedy správně odpovíte, dnes slaví svátek Violy a Violety. A k jejich jménu se vztahuje jedna konkrétní květina. Víte, která z nabízených možností by to mohla být? Jsou tady tři varianty. Za A sedmikráska, za B zvonek, za C maceška.
1: No tak to nemám vůbec potuchy, ale řekla bych ten zvonek.
0: Vy byste typla zvonek. To je varianta B. Bohužel není to správně. Bohužel, je mi líto. Naslyšeno, pěkný den. Škoda, ano. Ale znamená to tedy, že prostor dáme dalšímu ze soutěžících. Zkuste štěstí s Českým rozhlasem Karlovy Vary v pondělním odpoledním vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kdo pak je na telefonu?
2: Marcela Schodová.
0: Marcela Schodová bude soutěžit a typovat nejlépe správnou odpověď na moji otázku, která z možností je květinou, která je přiřazena ke jménům Viola a Violeta. Za A sedmikráska, za C maceška.
2: Dáme macešku.
0: Varianta C maceška. Viola je latinský název pro rod violek, tedy rostlin známých česky jako fialka. A já vám gratuluji, Marcelo, je to tak.
2: Děkuji.
0: Vyhráváte kytici 25 nádherných květů, čerstvých květů od společnosti Florea. Velká gratulace. A
2: Děkuji.
0: Ještě zůstaňte na telefonu. Naslyšenou, pěkný den.
2: Naslyšenou.
0: Marcela Schodová vyhrála, blahopřejeme. Medicine man.

kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: co dělá člověk, kterým žourá?
1: Koulí očima.
2: Kouká na nějakou věc.
3: Opravuje elektriku.
4: Kouže si mne oči.
5: Když staneš ráno z postele, tak máš přivřený oči.
6: Že ho něco napadá.
7: Mrká. Vzdechá.
8: Že vykluje oči.
9: Nevidí.
10: Chodí.

0: Celý den pro vás sledujeme situaci na silnicích. Aktuální informace přináší Zelená vlna. Jejím zpravodajem se můžete stát i vy. Ať už na cestách zaznamenáte jakékoliv komplikace, varujte ostatní. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: U stráže nad Ohří na Karlovarsku se odpoledne srazila tři auta. 1. června vyprší termín pro podání daně z nemovitosti. Koaliční poslanci chtějí rozšířit skupinu, která by neplatila televizní a rozhlasové poplatky. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. U stráže nad Ohří na Karlovarsku se odpoledne srazila tři osobní auta. Při nehodě se několik lidí zranilo, dva z nich museli hasiči z aut vyprostit. Na místě zasahovala i letecká záchranná služba, která transportovala vážně zraněné do nemocnic. Jak uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva, silnice 1/13 z Karlových Varů na Chomutov je po dobu vyšetřování nehody a odklízení následků uzavřena. Policisté provoz odklánějí na objízdné trasy. Už jen týden mají lidé na uhrazení daně z nemovitosti. Nejpozději do dneška by měli obdržet od finančního úřadu složenku pro zaplacení. Podle mluvčí plzeňské pobočky finančního úřadu Michaely Hošťálkové můžou být daňoví poplatníci vyzváni k zaplacení i jiným způsobem.
2: V případě rozesílání složenek jsou jednotlivé platby za více nemovitých věcí v jednom kraji vždy sloučeny do jedné. Poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý kraj. Složenky nejsou zasílány poplatníkům se zpřístupněnou datovou schránkou, neobdrží je ani poplatníci přihlášení k placení daně prostřednictvím SIPO a ani poplatníci přihlášení k zasílání údajů pro placení daně e-mailem.
1: Daň z nemovitosti je nutné uhradit do 1. června. Poplatky za veřejnoprávní média by podle koaličních poslanců neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Rozšíření osvobození od poplatků navrhla v novele skupina poslanců v čele s Patrikem Nacherem z Hnutí ANO. Důchodci starší 75 let jsou totiž podle nich ve vyšší míře sociálně a ekonomicky zranitelní. Podle návrhu by ale poplatky mohly nadále platit na dobrovolné bázi. Česká televize a Český rozhlas by tím podle předkladatelů přišly o 100 miliony korun. Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek. Uvedl to dnes jeho telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Na případ upozornil server Novinky.cz. Kontrolu vozidla provedli včera středočeští policisté, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
3: Národní protidrogová centrála iniciovala kontrolu vozidla na základě anonymního podnětu, který upozorňoval na možný převoz nelegálních drog. S ohledem na probíhající úkony trestního řízení nyní nemůžeme sdělovat další informace ani upřesnit totožnost posádky vozidla.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou jasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia ve všech polohách. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší

0: zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozenal, zdraví, ahoj Pepo.
3: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takový hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
2: Asi ne.
3: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
2: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: Já už to mám vybraný.
2: Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
3: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy.

0: úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka, víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu, na tu, na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu vznášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala dvanáctku a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamila. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte? Například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvíle ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit ve vinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mně se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. A takže Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani neožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastný a spokojený, víte, a tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastný a spokojený, protože od té doby, vždycky mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, až už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
1: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Luděk Sobota. Tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
3: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
2: Jo.
3: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaké divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od Kulturáku ústeckýho. Takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota a já jsem se vrátil z toho divadla a jsem říkal, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkal, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři. Na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů. Pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, vždycky, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky. Říká, jo, to je dobrý, tohle. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned nějak. Říká, ty víš, co podepisuješ? Říká, ne, to já se nestarám. Já jsem říkal, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
2: Jo. Ty jsi ho měl hezky napodobit, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, s Vlastou Buriánem naposledy a podobně, ty myslíš to Luďka.
3: No já nevím.
2: Vidím
3: a přitom já to neskouším nikde, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli, my jsme si padli do noty. To byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. Pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
2: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu. Vyberete ho i vy ještě v dalším povídání, anebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 01 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: První souboj humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota. Boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy?
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit k Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Ne. Ano, kachna, co je?
2: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: Co no, je? Jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle. Teda Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyším na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové a Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.
8: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
9: No, cestující s malýma kuframa, ne?
8: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
9: Jaká možnost?
8: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaj, víte?
9: Jo. A kam takhle lítáte nejčastěji?
8: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
9: Do Přelouč? Proč zrovna do Přelouče?
8: Já tam mám děvče, víte. Čeká na mě už 20 let.
9: To vám nevěřím.
8: Ne, no jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kufrů ale... můžu trhnout? To bych byl trhlej.
9: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
8: Ale, no jistě, takhle můžu kam si, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
9: Na Kubu?
8: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, 5 mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchranou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
9: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
8: No tak... No tak... myslíte opravdickým letadlem? No tak... Šílíte?
9: Proč?
8: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
9: Tak snad vás někdo zaskočil, ne?
8: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
9: Mě málem odletěl Berlín.
8: Hergo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
2: Humoriáda. Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
10: Já na Bali.
2: Na Bali?
10: No, myslím, že to
2: bylo... Když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr. Proč? Proč zrovna tam?
10: No já jsem vždycky
2: tam
10: vozil...
2: Tam nepotřebuješ, ne?
10: Ne, já tam to potřebuji teplo... strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr, jasno.
2: Počkej, tobě nebo sobě?
10: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
2: Jo, takhle.
10: Amfora letěla na Bali
2: tenkrát. Takže jsi ve smíče, nebo co jsi...
10: ne, ona totiž ženský, jo, to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda, jo. No to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. A ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš pokaždý, Jirka. No, no, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? Já jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodár nebo tričko a je to, jo. To je.
2: Počkej, dává ti, já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo ne. Plánek třeba
10: ne,
2: v sektoru B1,
10: ne.
2: Najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
10: Ne, Patriku, to já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
2: jo.
10: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
2: Co?
10: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala? A jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
2: Zapomněl jsi někdy kód?
10: Ne. Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
2: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude, kdo to bude, co tě
3: no, teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: Příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, je, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle to měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla tohleto. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale vlastně, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje, která byla o 8 let starší, že, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelně a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapit. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to nátoru, protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal, takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli, taky se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak jako, viděl si první jeviště, vystoupil si po první jeviště a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano. Jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká najiv... ten, co si třeba... udělá s pidlou zádech, kde no, se to erotikou jenom hemží no, v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mhm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji.
2: Jo.
3: Já jsem měl...
2: V rádiu.
3: Ale když jsme točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho, pro mě, pro toho kluka, pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každej do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovnej. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
2: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny z Fadořáka, kdo ji ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bychom měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Halinou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Halina Pavlovská tam jako hosta bude mít i Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte, 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Halina Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volejících, hlasujících, kdo tam je teď, dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: A no. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlichtu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile medvědi zahučeli, zakňučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře. Další, kdo volá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Mm-hmm. Píšeme ji bod, děkujeme za ní. A kdo další? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Boršová ze Sonia. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
4: Děkuju.
6: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. A on je správný chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí. A
4: to musíte poděkovat mojí mamince.
6: No.
1: A co jste vybrala?
6: No, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě její rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky odvodíte z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
7: Já chci jenom ještě podotknout, že moje rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
8: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
7: Jistě.
8: Když nás tak vybrala úplně náhodou. Přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesení náladě domů, tak jako lékaře, že? Protože on ve válce vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
7: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze své dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně, to mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Teď jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu, říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo a v Krkonoších a ta málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richarde, zradil tě někdy nějaký kantor?
8: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový zamkli kámoši, učitele při vyučování v kabinetu, že, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl se dotlouct. Byl tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
7: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. i když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jak ty si přežil pedagogy, Pepo?
4: No to, jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi no, a kamarádky.
1: Akorát učitelé vám v tom překáželi.
4: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že je bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu. Jo.
1: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
4: No.
1: Fakt, jo.
4: No a oni chtěli, abych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, Dvořák. Jo,
1: takže ty jsi propul školu díky tomuto.
4: No, i díky tomu. No.
1: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání, vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavím je proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miroslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky chlapím.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně. Ještě někdo, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořadky, ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té humoriády, jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále Pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
4: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnuto v tuhle chvíli. Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali. Taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
6: Jste mě tady zase pomlouval.
5: Ne, chválil, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začneme, ne?
6: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
5: Mohu prozradit?
6: Ano, ano,
5: začneme odzadu. Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
6: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
5: Ano. Jenom, jestli dovolíte, tady bych se u toho zastavil, u téhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
6: Ne, nevím, že asi
5: ne. Ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
6: No, znala, co
5: víte,
6: je s ním?
5: Velký básník, no. No tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
6: Proč?
5: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
6: Ne, nevím.
5: Václav je baví.
6: No? No tak, pane Šimku, to já opravdu.
5: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
6: Raději přečtěte první cenu.
5: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
6: Počkejte, prošla lhůta. To ti Ukrajinci to snědí?
5: No, nesnědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhutu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí.
1: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, no. Ale že by si soutěžil? Šest stran do klobouku, videostop nebo něco takového.
7: No. Jo. Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
1: Taky soukromně teda, ano.
7: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, že Marian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
1: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, abys pak nevětoval.
7: No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl tak to, a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
1: A pak vyhrál.
7: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál si Pepičko. A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkal, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vyjít, že to je jasný.
1: Tak vyšlo to. To byl ten největší úspěch.
7: Já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí. Jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? Říkal, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a mám prachu jako hrom. No. tak do pátku to vydržel, v pátek najednou nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdný a on přišel sklopený uši do práce.
1: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, to by za návštěvu se příště.
7: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
1: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Silnice u Stráže nad Ohří na Karlovarsku je po nehodě uzavřena. Rekonstrukce objektu v Aši v ulici Na Vrchu skončí letos v říjnu. Největší bezpečnostní hrozby pro Česko jsou dál Rusko, Čína a Irán. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. U Stráže nad Ohří na Karlovarsku se dnes odpoledne srazila 3 osobní auta. 2 lidi museli hasiči z havarovaných aut vyprostit a letecká záchranná služba je transportovala do plzeňské fakultní nemocnice. Další 2 zraněné převezli záchranáři na emergenci do karlovarské nemocnice. Provoz na silnici 1/13 podle policie zastavila. Pokračuje krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
3: Při dopravní nehodě utrpělo několik osob vážná zranění. Osoby byly letecky transportovány do nemocnice. Po dobu vyšetřování dopravní nehody a odklízení následků dopravní nehody bude pozemní komunikace zcela uzavřena. Policisté na místě řídí provoz.
2: Policisté odklánějí provoz na objízdné trasy. V Aši pokračuje rekonstrukce objektu v ulici Na Vrchu. Jedná se o bývalý noční klub, který radnice odkoupila od soukromého vlastníka. Oprava by měla skončit v říjnu letošního roku a město za ně zaplatí téměř 33 milionů korun. V budově vznikne celkem 9 městských bytů.
4: Kromě zateplení budovy budou vyměněna všechna okna a vstupní dveře. Projekt zahrnuje také výměnu stávajících konstrukcí střechy za novou a instalaci fotovoltaických panelů. Na přilehlých pozemcích bude vybudováno parkoviště o 11 stáních určené pro obyvatele domu. 2 byty v přízemí pak získají na přilehlém pozemku zahrádky. 4 byty v nadzemních podlažích pak budou mít terasu. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
2: Lednové zatčení čínského agenta v Česku bylo podle šéfa kontrarozvědky důležitým symbolickým krokem. Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka to řekl dopoledne na konferenci ve sněmovně. Podle něj se k podobnému kroku doteď ve světě odhodlalo jen několik zemí. Koudelka ale upozornil, že Česko i dál čelí opakovaným čínským kybernetickým útokům nebo technologické špionáži.
5: Čelíme zpravodajským aktivitám různých typů, zaměřeným na akademickou a univerzitní oblast, ekonomické a politické špionáži i snaze oslabit naše vztahy s Tajvanem.
2: Americký prezident Donald Trump chce, aby se vybrané asijské země připojily k takzvaným abrahamovským dohodám. Díky nim některé muslimské státy normalizovaly v roce 2020 své vztahy s Izraelem. Kromě Saudské Arábie, Kataru, Pákistánu, Turecka, Egypta a Jordánska by se podle Trumpa k paktu mohl připojit i Irán. Šéf Bílého domu na své sociální síti Truth Social dodal, že jednání s Teheránem o konci americko-íránské války postupuje dobře.
6: Sport.
2: Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa v předposledním zápasu ve skupině po první třetině s Norskem 2-1.
6: Počasí.
2: V noci bude většinou jasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia ve všech polohách. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 24 až 27. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: se dotýkají každodenního života v našem kraji. Od mikrofonu vás vítá David Forst. Koaliční rada večer projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Pak dostane normu k projednání vláda. Připomínkové řízení k ní už skončilo. Zásadní předělání zákona požaduje třeba Hospodářská komora. Další informace přidáme za chvíli. Chodov na Sokolovsku podepsal s římskokatolickou farností memorandum, a to o přípravě nové kaple ve farní zahradě. Objekt bude sloužit nejenom věřícím, ale všem obyvatelům města. I o tom bude řeč ve dni v kraji. No a v Chebu si připomínají 20 let od předhraniční krajinné výstavy Cheb. Mark Redwitz ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie je k vidění výstava historických fotografií s názvem Krajinka v čase. Představíme vám ji. Teď ale písnička si senzační od skupiny Holky, tak si ji užijte.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Chodově na Sokolovsku by ve farní zahradě měla stát nová moderní kaple. Sloužit bude jako místo pro setkávání všech obyvatel. V objektu nebude chybět například klubovna, ale i dva malé byty. Církev bude na přípravě kaple spolupracovat s městem. Pokračuje chodovský farář Petr Bauchner.
2: Může být otevřený k čemukoliv. No, co je teda nějak tvůrčí v tom smyslu, že to nese nějakou kulturu, teda lidi nějak rozvíjí.
1: Více nabídneme krátce před 17:30. Téměř 5 milionů korun zaplatí v Radošově u Karlových Varů za rekonstrukci střechy základní školy. Jak uvedl nezávislý starosta Aleš Labík, součástí stavby je zaletovaná schránka.

0: Ta bude obsahovat informace o současném dění v obci. Část materiálu poskytnou žáci základní školy.
1: Tam na vrchol vrátíme Makovici, do které se ukládá vlastně kapsle se vzkazem pro příští generace.
0: Mezi Sokolovem, Svatavou a Habartovem začíná výstavba nové cyklostezky. Práce omezí turistický provoz cyklistů a chodců, a to na stávající cestě kolem jezera. Výstavba cyklostezky potrvá do podzimu příštího roku. Místo dočasné cesty vznikne multifunkční asfaltová cyklotrasa doplněná potřebným zázemím. Krajská správa a údržba silnic zahájila opravu křižovatky v Děpoltovicích na Karlovarsku. Stavba upraví napojení vedlejší silnice od Niv. Podle projektantů se díky tomu zlepší rozhledové podmínky a bezpečnost provozu hlavně pro nákladní auta a zemědělskou techniku. Objízdná trasa vede přes obec nebo přes Fojtov. Letos uplynulo 20 let od první přeshraniční krajinné výstavy CHEP Mark Tredwitz, první svého druhu v Česku. V roce 2006 proměnila zanedbané území u Ohře v oblíbené místo pro sport, odpočinek i kulturní akce. Událost připomíná také výstava historických fotografií CHEP v chebském františkánském kostele Zvěstování Panny Marie. Pozveme na ní před 6:15.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: A slyšeli jste písničku od Dalibora Jandy, vchází bez vyzvání 17 hodin 13 minut a pondělní den v kraji stále pokračuje. Koaliční rada večer projedná připomínky chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Zákon se má týkat České televize a Českého rozhlasu. Normu kritizuje například odbor kompatibility úřadu vlády. Návrh je podle něj nepřehledný a témata nelogicky uspořádaná. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy se ale nechystá předlohu nějak zásadně přepracovat. S podrobnostmi už je teď ve studiu Dana Jelínková. Dano, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Dano, jaké připomínky se k návrhu sešly?
1: Návrh připomínkovaly desítky institucí, kromě odboru kompatibility úřadu vlády například i Hospodářská komora. Tam ministru Klempířovi vytýká třeba to, že předloha jasně nedefinuje média veřejné služby, zároveň se nevypořádává s Evropským aktem o svobodě médií, a to v oblasti redakční nezávislosti. Podle ministra Klempíře ale připomínky se daly očekávat a nedávno řekl, že s těmi relevantními bude pracovat.
2: My to zařadíme do takzvané vyrovnávací tabulky a ty, který budeme považovat za relevantní, začneme zpracovávat. V případě, že se sejde více připomínek s tím, že budou chtít opravdu oporu v zákoně, co se týká třeba regionálních stanic, tak to tam samozřejmě dáme.
1: Výrazně ale Klempíř zákon předělávat nechce. Trvá na tom, aby zůstal transparentní a jednoduchý.
0: Zákon taky kritizuje ale opozice a argumentuje přitom taky názory ministerstev.
1: A opozice ho označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury, poslance Martina Baxy z ODS, tomuto označení odpovídá i obsah připomínek.
3: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
1: Například podle ministerstva financí má předložený zákon velké nedostatky. Resort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil taky, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít, říká mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
4: Ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
1: K návrhu mají připomínky i další resorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmů České poště, která zajišťuje jejich výběr. A veřejnoprávní média, tedy Česká televize a Český rozhlas, kterých se ta zákon týká, ho kritizují dlouhodobě, nejen kvůli jeho hlavnímu záměru, tedy převedení jejich financování pod státní rozpočet. Taky podle nich jde o legislativně špatně připravený zákon.
0: Na program koaliční rady se někdy mění i přímo na místě. Bude se dnes, Dano, večer návrh zákona o médiích veřejné služby skutečně projednávat?
1: No, minulý týden to potvrdil šéf sněmovny a jeden ze členů koaliční rady Tomio Okamura z SPD.
5: Ano, bude to jeden bod pondělní koaliční rady. Bude to, aby jsme se tedy promluvili nebo projednali jsme ty připomínky a stanovili další postup.
1: A ten už nedávno nastínil premiér a šéf ANO Andrej Babiš.
6: Potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek a předpokládám takovýhle jako postup.
1: Ještě doplním, že zákon by podle návrhu ministerstva kultury měl začít platit od příštího roku.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Jednopodlažní objekt s klubovnou, ale i byty, tak by měla vypadat nová kaple ve farní zahradě v Chodově na Sokolovsku. Sloužit bude nejenom věřícím, ale i dalším lidem. Na přípravě kaple bude spolupracovat město s římskokatolickou farností Chodov. Stavbu by chtěla církev zaplatit zejména z prodeje fary, která už nevyhovuje současným potřebám. Společný postup s městem by měl zajistit smysluplné využití nového objektu. Spolupráci proto uzavřela s městem podpisem memoranda.
1: S nápadem na vybudování moderní kaple přišel farář Petr Bauchner. Podle studie by mělo jít o jednopodlažní budovu se sálem pro asi 50 lidí, menší klubovnou i zázemím. Součástí stavby by měly být i dvě garzoniéry. Z jejich nájmu by pak mohla kaple hradit svůj provoz.
2: Tím, že by se to naplnilo vlastně obřadama, jak církevníma, tak z ty komunity těch lidí necírkevních třeba, tak se zdá, že by tam mohly být kromě bohoslužeb, a pak to může být otevřený k čemukoliv, no, co je teda nějak tvůrčí v tom smyslu, že to nese nějakou kulturu, která lidi nějak rozvíjí.
1: Společné využití nového objektu v Chodově by podle plzeňského biskupa Tomáše Holuba představovalo nový způsob spolupráce.
3: Spolupráce existuje na různých úrovních, ale zatím nejsme v situaci, že bychom sdíleli nově vybudovaný objekt. My například sdílíme kostely ve smyslu toho, že tam jsou třeba civilní obřady, že tam je civilní pohřební obřad nebo i svatební, to jsou všechno věci, které hledáme a myslím, že velmi dobře, ale představa, že bychom vybudovali něco moderního, co by bylo součástí nové architektury, která by zkrášlila to město, to nemáme.
1: Starosta Chodova Patrik Pizinger z Hnutí místní vidí přínos mimo jiné i v tom, že by se do budoucna mohla najít náplň pro celou oblast od kostela až po Nejdeckou ulici. Součástí by tak byl kostel svatého Vavřince, budova dnešní fary, budoucí kaple, ale i bývalá základní škola, kde vzniká environmentální a vzdělávací centrum.
4: Je to jeden z těch dalších přínosů té kaple, pokud v Chodově vyroste. Je opravdu hned vedle našeho nového komunitního místa labyrint z bývalé základní školy v Nejdecké ulici, kde vyrůstá nové vzdělávací envy centrum, kde máme společenské místnosti, kde máme místa pro mladé kapely, pro mladé chodováky. A takováhle kaple bych si představoval, že to propojíme celé to území a vlastně od kostela až do Nejdecké ulice vytvoříme úplně nový společný prostor pro chodováky, kde si budou moci najít svůj klid nebo nějaké své vyžití.
1: Bude do toho zapadat i současná fara?
4: Současná fara určitě zůstane stát a je to i předmětem memoranda, kdy společně budeme hledat využití této fary, budeme hledat třeba i nového kupce, protože je potřeba ten záměr z něčeho financovat, ale ta fara, ten objekt jako takový tam zůstane a měl by být součástí tohoto nového života.
1: Stavba nové kapličky by měla stát asi 12 milionů korun. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli. Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Hezký den, házenkářky Lázní Kinžvart na mistrovský titul nedosáhly. V dnešním vydání sportovních minut se ale zaměříme také na fotbal nebo šerm. Tak příjemný poslech. Tým házená Kinžvart ve druhém finále národního play-off Interligy zvítězil na palubovce Slávě o 2 branky. A o novém mistru republiky se tak rozhodovalo v posledním třetím duelu v Chebu. V něm se domácí drželi do stavu 18-19, pak ale slávistky šnůrou 4 branek rozhodli o zisku mistrovského titulu. Zklamaná tak byla pochopitelně i nejlepší kinžvartská střelkyně, 7gólová Veronika Vávrová.
2: Samozřejmě jako, když to vezmeme objektivně, tak je to pro nás úspěch, ale chtěli jsme to zlato, chtěli jsme to dneska urvat a ani nevím, co se stalo v tom zápase prostě a hrozně nás to mrzí, měli jsme na to.
1: Tým házená Kinžvart opět končí na stříbrném stupínku po druhé klubové historii. Co chybělo podle golmanky Adély Sepové v tom třetím finále proti Slávy?
3: Já si myslím, že chyběla taková ta dravost, takový přímočařejší útok. Myslím si, že oni šli daleko agresivněji na bránu než my a to si myslím, že v součtu potom rozhodlo, protože jsme měli dlouho výpadky bez gólu a pak se tam vypracoval tuším 6gólový náskok a to už jsme prostě nedokázali smazat a těžko se hledají slova, proto mě to mrzí a bolí to.
1: Ve čtvrté fotbalové lize Karlovy Vary remizovali se Slaným 2-2, když dotahovali 2gólové manko. Z penalty se trefil také hrající kouč Slávie Marián Geňo.
4: Bylo opravdu těžký se do toho zápasu nějak vrátit. Píš jsme si o půli řekli, že nechceme už dál inkasovat a odehrát to na nulu vzadu, ten druhý poločas. A samozřejmě soustředit se na nějaký rychlej break nebo standardku, kdyby se povedla ten zápas snížit a třeba v posledních 5 minutách, kdyby jsme hráli vabank. A přesně tenhle scénář se nakonec vyplnil. Podařilo se nám snížit kolem 60. minuty, dali jsme gol z penalty a 2 minuty před koncem Pavel Maňák trefil standardku nádherným gólem. Takže pro nás je to sice jenom doma bod, ale je to taková pro mě osobně jako bodová výhra.
1: Sokolov zvítězil v krajském derby v Březové 4-2. Více už trenér Baníku Lukáš Kyslinger.
5: Vyrovnaný zápas, musím říct, že domácí mě překvapili. My jsme odskočili do vedení 3-1, pak jsme úplně přestali hrát, vypadli jsme z role, domácí nás zatlačili pomocí standardních situací, kdy snížili na 3-2 po naší nedůslednosti. Naštěstí pak jsme odskočili Danem Kličkou na 4-2. Za mě šťastný 3 body, určitě na čem pracovat, teď už se těšíme na pátek na domácí derby s Varama.
1: Mariánské Lázně v 8gólové přestřelce padly ve Štětí 3-5. A Ostrov remizoval 1-1 na hřišti pražského Tempa. Nohybalisté Karlových Varů zvítězili v extralize na kurtech Sokola Řeporyje 5-0 a v tabulce jsou druzí. Olympijský medailista kordista Martin Rubeš obsadil na světovém poháru v Bernu 53. místo, když mu stopku vystavil Maté Koch z Maďarska. Karlovarský šermíř prohrál s olympijským vítězem a mistrem světa 8-11 na body.
6: Byl to vyrovnaný boj, když jsem dotahoval a 4 vteřiny před koncem to bylo o 1 zásah. Musel jsem zariskovat a bohužel jsem se o trošku netrefil, takže pak už to nešlo stihnout. Zariskoval jsem a dostal jsem a bylo to o 3, takže se prohrálo, ale celkově bylo to kousíček a dokázal jsem si, že mám na tu světovou elitu a na ty nejlepší šermíře na světě a chybí tomu jen kousek. Ale věřím, že se to jednou zlomí a začnu je vyndávat.
1: Tolik poslední květnové sportovní minuty. Od mikrofonu se loučí a úspěšný týden přeje Vladislav Janouškovec.
0: Den v kraji. Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: V Chebu pokračují oslavy 20 let od vzniku krajinné výstavy Bez hranic Cheb Marketvic. Hlavní program proběhl v uplynulém víkendu. Návštěvníci si ale stále můžou prohlédnout výstavu historických fotografií Krajinka v čase. Podrobnosti zjišťovala Jana Stričková, která je teď se mnou ve studiu. Jani, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Výstava Krajinka v čase, co si pod tím mají naši posluchači představit?
2: Jde o výběr historických fotografií, které ukazují proměnu takzvané krajinky, tedy odpočinkové zóny v centru Chebu pod hradem. Výstava ukazuje, jak prostor vypadal před rokem 2006, kdy šlo o zanedbané území a jak se díky projektu krajinné výstavy Bez hranic změnil v oblíbené místo pro odpočinek, sport i volný čas.
1: Jani, připomeňme, proč byla krajinná výstava Cheb Marketvic tak významná?
2: Šlo o první projekt svého druhu v Česku, takzvanou krajinnou výstavu Bez hranic. Vznikla ve spolupráci s německým městem Marketvic a zásadně proměnila zanedbanou lokalitu podél řeky Ohře. Za myšlenkou stáli krajinní architekti Raimund Beringer a Michal Pospíšil. Projekt navázal i na historickou tradici zahradnických výstav, které se v Chebu konaly už na konci 19. a na začátku 20. století.
1: Nabízí se otázka, taky položím. Co konkrétně tehdy v krajince vlastně vzniklo?
2: Dnes je to oblíbená odpočinková a sportovní zóna. Lidé tam najdou vycházkový bulvár, cyklostezku, dětská hřiště, minigolf, sportoviště i třeba lanové centrum nebo skatepark. Je tam i vyhlídková věž na Vávrově lávce, což je 40 metrů dlouhá lávka pro pěší a cyklisty, kterou navrhl známý architekt a herec David Vávra. No a nechybí ani restaurace s terasami. Právě to všechno fotografie na výstavě připomínají, jak ten prostor ožil a začal sloužit veřejnosti.
1: Další neméně zajímavá otázka určitě, kde výstavu najdeme, jak dlouho potrvá a kde se lidé o ní dozví víc.
2: Výstava je instalovaná ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie, což je krásný historický prostor, dodává fotografiím zvláštní atmosféru. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout až do 5. června letošního roku. A více fotografií a další podrobnosti o proměně chebské krajinky lidé najdou také na nové oficiální webové stránce krajinka2026.cz, která vznikla právě k letošnímu 20-letému výročí a nabízí rozsáhlý archiv fotografií z let 2001 až 2021, včetně několika starších černobílých snímků z archivů ze 60. a 70. let.
1: Říká Jana Strejčková. Jani, díky za informace a naslyšenou opět příště.
2: Hezký podvečer a naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: A poslední dny jsou velmi teplé, krásné, slunné a přejí nám, jestli nám budou přát i dál, tak to se dozvíme právě teď. Marta Suchá na telefonní lince v rámci Českého hydrometeorologického ústavu. Marto, krásný podvečer. Jak bude dnes v noci a večer?
2: Hezký den, tak v noci, večer a v noci zůstane nadále obloha bez oblačnosti, to znamená, bude jasno. Teploty ty se momentálně pohybují většinou mezi kolem 26-27 stupňů, na horách jsou mezi 19 a 24 stupni Celsia, na horách a v těch vyšších polohách. V noci minima klesnou ve všech polohách většinou na 13 až 10 stupňů Celsia a bude nadále jen slabý proměnlivý vítr.
1: Marto, bude krásný den i zítra, můžeme se těšit?
2: Tak i zítra bude slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, teploty budou podobné jako dnes nebo ještě trošičku vyšší. Dnešní maxima byla do 28 stupňů Celsia, zítra očekáváme maximální teploty mezi 27 a 30 stupni. Čeká nás tedy opět letní, někde možná i tropický den, tam, kde bychom dosáhli zmiňovaných 30 stupňů Celsia. A vítr ten bude i přes den pouze slabý, většinou proměnlivý.
1: Počasí od Marty Suché z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni právě teď v čase 17 hodin a 52 minut v rámci Dne v kraji. Marto, díky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.

0: Pondělní den v kraji opět přinesl spoustu zajímavých informací z našeho regionu a za 4 minuty, tedy v 18 hodin, den v kraji končí. Já se na vás budu těšit opět zítra. Matěj Štech už je připraven s aktuálními zprávami. Jedna z nich je o tom, že nové sedlo začalo stavět na sídlišti v Tovární ulici. Parkoviště pro 52 aut. Tak teď si poslechněte ještě písničku od Jany Chládkové, Život je jízda, a já se těším 17 hodin zítra naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dokončena byla modernizace silnice mezi Horním Kramolínem a Teplou na Chebsku. Nové sedlo na Sokolovsku začalo stavět na sídlišti v Tovární ulici parkoviště pro 52 aut. Papež Lev XIV. Vyzval ve své historicky první encyklice k regulaci umělé inteligence. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje dokončila rekonstrukci komunikace druhé třídy mezi Horním Kramolínem a Teplou na Chebsku. Jak uvedl krajský radní Martin Hurajčík z hnutí ANO, přestavba přibližně 2,5 kilometru dlouhého úseku zahrnovala odstranění původních vrstev vozovky, sanaci a úpravu podloží a pokládku nového asfaltového povrchu. Součástí projektu bylo odvodnění celého úseku, nové napojení na okolní komunikace a modernizace křižovatky. Náklady na stavbu se vyšplhaly na necelý 1,70 milionu korun. Financovaná byla z prostředků Evropské unie a Karlovarského kraje. V novém sedle na Sokolovsku vybudují nové parkoviště na sídlišti v Tovární ulici. Vznikne tam odstavná plocha pro 52 aut. Stavba bude stát necelých 5 milionů korun a hotová bude do konce září. Město tak reaguje na dlouhodobý nedostatek parkovacích míst ve městě. Pokračuje nezávislý starosta Robert Zelenka.
2: Kde jsou paneláky, tak je vždycky nedostatek parkování, jo. Takže my jim tím rozšíříme ty možnosti a věříme, že alespoň na pár let s tím uspokojíme potřeby těch občanů.
0: Papež Lev XIV. Varoval před příliš rychlým vývojem umělé inteligence. Obává se hlavně toho, jakou roli může hrát AI ve válečných konfliktech. Moderním technologiím věnoval lídr římskokatolické církve svou historicky první encykliku. Papežský list určený téměř 1,5 miliardy katolíků po celém světě.
3: Lev XIV. Se zúčastnil představení encykliky netradičně osobně a vedle něj stanul zástupce technologické společnosti Anthropic Christopher Olach. Přestože chce Vatikán vést dialog s technologickými firmami, obává se toho, že se příliš mnoho moci koncentruje do rukou několika soukromých společností a vyzývá tak vlády k větší regulaci umělé inteligence, která má být podle něj nástrojem člověka, ne něčím, co ho bude vést. Největší nebezpečí podle něj představují autonomní zbraňové systémy, v kterých o životech dalších lidí může potenciálně rozhodovat právě AI. Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
0: Moskva vyzvala zahraniční diplomaty, aby opustili Kyjev. Zároveň pohrozila dalšími vzdušnými údery na ukrajinskou metropoli. Má jít o odvetu za ukrajinský útok na internát ve Starobylsku na okupovaném východě Ukrajiny. Podle ukrajinské rozvědky se v budově nacházelo ruské dronové centrum.
4: Ruské ministerstvo zahraničí ohlásilo údery na velitelská stanoviště, vojensko-průmyslové podniky a místa rozhodování v Kyjevě. Šéf ukrajinského centra pro boj proti dezinformacím Andriy Kovalenko citovaný listem RBK Ukrajina to označil za další hrozbu teroru vůči civilnímu obyvatelstvu. Tímto terorem chce Putin podle Kovalenka zamaskovat svoji neschopnost zajistit bezpečnost na ruském území, které stále častěji zasahují ukrajinské drony. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa na začátku třetí třetiny s Norskem 1-2. Jediným českým střelcem je zatím Jaroslav Chmelař.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou jasno. Nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia ve všech polohách. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 stupňů Celsia až 30. Na horách 24 až 27. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, aby o zátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.

svého vysílání jako kapelníka plzeňské dvanáctky a nyní také coby jednoho z moderátorů pořadu Muziky muziky. My si ho dnes ale představíme jako skladatele, jenž má na svém kontě spoustu krásných polek a valčíků, kterými si připomeneme a oslavíme jeho životní jubileum. Všechny autorské písně Jaroslava Tachovského bude hrát jeho kapela Plzeňská dvanáctka a zpívat budou Ivana Brožová s Karlem Jindřichem a Moje maličkost s Bárou Břečkovou. A my dva si vezmeme na starost hned první polku, které dal autor textu František Kratochvíl název Pane vrchní ještě jedenkrát.

Jaroslav Tachovský se narodil 20. května 1951 v Plzni. Jeho životním a osudovým nástrojem se už v dětství stal baryton, později trombon a hře na něj se začal učit v Lidové škole umění ve Stodu. V letech 1966 až 1972 studoval na Plzeňské konzervatoři u profesora Jaroslava Vítka a ve studiu dále pokračoval na Akademii muzických umění v Praze ve třídě profesora Miloslava Hejdy. Za dob studií získal několik ocenění na prestižních soutěžích doma i v zahraničí. Namátkou to bylo například v letech 1970 a 1974 třetí místo na mezinárodní interpretační soutěži Pražského jara nebo druhé místo na mezinárodní soutěži v německém Marktplatz.

Knoikirchenu v roce 1975. K následujícímu valčíku napsal Jaroslav Tachovský kromě hudby i text a nazval ho Krásná Jitra.

Už během pražských studií získal Jaroslav Tachovský na popud svého profesora angažmá v Orchestru Národního divadla, kde působil od roku 1972 do roku 1974, kdy vyhrál konkurs do trombonové sekce České filharmonie, nejprestižnějšího tuzemského orchestru. Tomuto tělesu oddaně zasvětil celý svůj profesní život a setrval v něm až do roku 2018. Kromě toho se Jaroslav Tachovský věnoval i hudbě komorní. Byl členem pražského žesťového tria a stál u zrodu Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie, ve kterém poté dlouhá léta působil. Připravena je polka Dík za tvůj úsměv. Text k ní napsala Hana Koubová.

Orchestru Národního divadla se Jaroslav Tachovský potkal s klarinetistou Josefem Charvátem, kapelníkem slavné kapely Česká muzika, který za ním jednou přišel a optal se, zda hraje také na baskřídlovku. Jaroslav odpověděl, že ano, a stal se členem této slavné dechovky. Za zmínku také stojí několikaleté angažmá v orchestru Waldaufinka, který vedl slavný skladatel Karel Waldauf. My mladí můžeme Jaroslavu Tachovskému jen závidět, že se mohl potkat ve svém profesním životě i s takovými velkými muzikanty, kteří tvořili historii naší dechové hudby. Poslechneme si valčík Podzimní čas s textem Františka Kratochvíla.

V roce 1991 založil Jaroslav Tachovský se svým kamarádem, trumpetistou Janem Fischerem, malou dechovku Pošumavskou sedmičku. Ta byla netradiční v tom, že hrála bez bicích, tak jak se hrávalo za starých časů. Naopak tradiční byla v tom, že hrála staré pošumavské písničky, které byly obsahem i dvou CD nosičů, které kapela nahrála. Zanedlouho poté se Pošumavská sedmička rozšířila o další hráče a vznikla tak Pošumavská dvanáctka. V další písničce se představí Jaroslav Tachovský nejen jako skladatel, ale také jako solový hráč na bariton. Společně se svým kolegou Břetislavem Kotrbou, který bude hrát na tenor, přednesou Tátovu polku.

V roce 2000 odešel do muzikantského nebe velký přítel Jaroslava Tachovského, pan Vlastimil Eichler, profesor plzeňské konzervatoře a kapelník původní plzeňské dvanáctky, kterou založil v roce 1966. A jak říká sám Jaroslav Tachovský: jelikož jsem coby student konzervatoře v této kapele hrával, nedalo mi, abych nepokračoval v tradici plzeňské dvanáctky. A tak jsem od roku 2000 převzal tento název pro svou kapelu. Snažím se dále popularizovat jak písničky, tak autory z plzeňského kraje a Šumavy. A důkazem toho, že se mu jeho záměr daří, je i zisk třetího místa na mistrovství Evropy dechových hudeb v roce 2003 ve švýcarském Zédorfu a spousta krásných nahrávek, které kapela natočila.

Ještě než zazní poslední písnička, my máme svoje pivo. Dovolte mi, abych Jaroslavu Tachovskému k jeho narozeninám popřál. Milý Jardo, přeji ti hlavně hodně zdraví, elánu a chuti do krásné muziky a děkuji za vše, co jsme společně vytvořili a doufám, že toho ještě spoustu vytvoříme. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Pěkný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu. Vítejte u poslechu naší folklorní půlhodinky. Opět po roce se i po našich vlnách rozeznívá znělka Mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeň a to znamená, že letošní 28. ročník už je na dohled. V Plzni a na dalších místech proběhne ve dnech 10. až 14. června. Kdo se letos v rámci bohatého festivalového programu představí a jaká témata se budou letošním ročníkem festivalu prolínat, povíme vám v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Michaela Vondráčková. Celkem 20 folklorních souborů dětských i dospělých, tedy kolem 600 účinkujících, se představí na letošním ročníku Mezinárodního folklorního festivalu SIO v Plzeň 2026. Odstartuje ve středu 10. června programem v Konstantinových lázních, ve čtvrtek 11. června, pak na Selském dvoře u Matoušů v Plzni Bolevci, no a od pátku 12. do neděle 14. června se pak už festivalový program bude odehrávat na hlavní festivalové scéně u Branky v Plzni. V neděli odpoledne pak také ještě v Plzni na Doubravce. Ať už máte rádi západočeský folklor nebo moravský, nebo třeba rádi poznáváte tradiční lidovou kulturu vzdálených zemí, všichni si přejdete na své. My začneme u plzeňských souborů, které pochopitelně nemůžou chybět. I letos se představí soubor písní a tanců Jiskra, ten je zároveň hlavním spolupořadatelem festivalu, také Jiskra 58 Sokol Valcha Plzeň, plzeňský lidový soubor Mladina a z plzeňských dětských souborů pak Jiskřička, Mladinka, Mladinečka a Plzeňáček. Ve špalíčku nám teď zahrají muziky plzeňských souborů Jiskra a Mladina.

28. Mezinárodní folklorní festival SIO v Plzeň 2026 proběhne ve dnech 10. až 14. června a zveme vás na něj i v dnešním Špalíčku. V letošním programu je celá řada titulů, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Jedním z nich bude rozhodně pořad folklorního souboru Úsměv z Horní Břízy, nazvaný Vzpomínka na Zdeňka Bláhu. Souboru Úsměv ho v režii Markéty Jílkové na festivalové scéně u Branky v Plzni uvede v pátek 12. června od 8:30 večer. Vzpomínat se bude na zakladatele souboru, ale také našeho rozhlasového kolegu, jednu z největších osobností západočeského folkloru, Zdeňka Bláhu. A samozřejmě zazní celá řada jeho hudebních úprav. Tak přijďte s úsměvem na Zdeňka Bláhu zavzpomínat. Muzika úsměvu nám zahraje i teď.

0: dnešním špalíčku na vlnách Českého rozhlasu vás zveme na 28. Mezinárodní folklorní festival SIOF Plzeň 2026, který proběhne ve dnech 10. až 14. června. O plzeňských souborech, které se letošního ročníku zúčastní, už byla řeč. Teď se pojďme podívat na soubory, které do Plzně dorazí z jiných míst naší republiky. Kromě hornobřížského souboru Úsměv, který nám teď dohrál, to bude národopisný soubor Postřekov, Malá muzika z Chrástu, soubor Kvítek z Hradce Králové a Moravu letos bude reprezentovat slovácký soubor Vonica ze Zlína. Jeho muzika nám také za chvilku zahraje. Slovácký soubor Vonica patří k nejstarším souborům na Moravě. Jeho počátky totiž sahají až do roku 1940. V současnosti Vonica ve svém repertoáru zpracovává tance a písně z oblastí Horňácka, Dolňácka, Luhačovského zálesí, Kopanic a Trenčínska a přitom se snaží zachovat dobovou autenticitu předváděného lidového projevu. Soubor doprovází cymbálová muzika Denica s primášem Lukášem Zindlerem. No a my si teď poslechneme právě nahrávku souboru Vonica a cymbálové muziky Denica, která vznikla během loňského ročníku festivalu ve Strážnici.
1: Lucia, povedi!

Slovácký soubor Vonica a cymbálová muzika Denica, které jsme právě slyšeli, budou jedním z těch, se kterými se budete moci mimo jiné setkávat během letošního mezinárodního folklorního festivalu SIOF Plzeň 2026. No a představit také musíme letošní zahraniční hosty a bude jich opravdu hodně. 28. ročníku festivalu se totiž zúčastní folklorní soubory z Chorvatska, Slovenska, Portugalska, Ukrajiny, Korfu, Chile a Francie. No a u Francie se teď na chvilku zastavíme. V rámci letošního festivalu totiž bude mimo jiné připomenuté letošní kulaté 60. výročí spolupráce partnerských měst Plzeň a Limoges ve Francii. Hudební ukázku od souboru z Limoges z francouzského historického regionu Limousin si můžeme poslechnout i teď v našem špalíčku.

to byla ukázka francouzské lidové hudby, se kterou se naživo můžete setkat mimo jiné v rámci letošního Mezinárodního folklorního festivalu SIOF Plzeň 2026. Ještě jednou opakuji, že festival proběhne ve dnech 10. až 14. června a vstup na všechny festivalové pořady je zdarma. Více informací a kompletní program najdete na stránkách www.mffplzeň.eu a sledovat aktuální dění můžete také na festivalovém Facebooku, Instagramu nebo YouTube kanálu. V dnešním špalíčku se rozloučíme nahrávkami slovenského souboru Stavbár, který se v Plzni představil v loňském roce. Mimochodem, letos se můžete těšit na slovenskou Borinku z Nitry a Trnavčan z Trnavy. Pěkný večer přeje a loučí se Michaela Vondráčková.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Radošově na Karlovarsku dokončují rekonstrukci střechy základní školy. V blízkosti jezera Medarce bude pohybovat těžká technika. Ministr školství zastavil testování znalostí žáků 5. a 9. tříd. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Téměř 5 milionů korun zaplatí v Radošově u Karlových Varů za rekonstrukci střechy základní školy. V závěru prací umístí dělníci na vrchol věže symbolické poselství budoucím generacím. Zaletovaná schránka bude obsahovat informace o současném dění v obci. Část materiálu poskytnou žáci základní školy. Pokračuje nezávislý starosta Aleš Labík.
2: Tak my tady provádíme vlastně celkovou rekonstrukci střechy budovy školy s tím, že jsme nad rámec plánovaných prací vlastně k tomu přidali ještě opravu samotné věže a rozhodli jsme se, že na vrchol vrátíme, tak jak to bylo v historii, že tam na vrchol vrátíme makovici, do které se ukládá vlastně kapsle se vzkazem pro příští generace.
0: Mezi Sokolovem, Svatavou a Habartovem začíná výstavba nové cyklostezky. Práce omezí turistický provoz cyklistů a chodců, a to na stávající cestě kolem jezera. Celé území kolem jezera ale bude s opatrností nadále přístupné, říká za sdružení stavebních firem Karel Složil.
3: Musíme si to představit tak, že my samozřejmě nebudeme zároveň pracovat na všech 13 kilometrech té stezky, to ani není reálné. Takže vždycky si to celé převezeme a budeme stavět na určitém sektoru a s něčím počítáme, ale abych doporučoval zejména tam, kde se bude stavět, aby veřejnost dbala zvýšené opatrnosti, protože tady bude jezdit těžká technika a mohl by tady někdo přijít k úrazu, bude to nebezpečné.
0: Výstavba cyklostezky potrvá do podzimu příštího roku. Místo dočasné cesty vznikne multifunkční asfaltová cyklotrasa doplněná potřebným zázemím. Žáci 5. a 9. tříd nebudou ode dneška muset dál vyplňovat testy, které plošně zjišťují jejich znalosti z češtiny a matematiky. Testování kvůli mimo jiné technickým problémům zastavil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Na výpadky při vyplňování testů si stěžovaly některé školy. Kritiku vyvolaly i osobní dotazy na žáky v závěru testu. Ty podle Plagy nebyly dobře komunikované, zdůrazňuje ale, že byly anonymní.
4: Pokud to dotazníkové šetření má být relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, tak není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají, aby vy jste jako zákonní zástupci, jako rodiče, tuto informaci neměli dopředu.
0: Dosud se sbírané odpovědi z testu se zítra mají podle Plagy smazat. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Podle mluvčí České biskupské konference Moniky Klimentové to dnes oznámil Vatikán. 67-letý Nugent doteď působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Norskem 1-4.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou jasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia ve všech polohách. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda 3 osobních aut na silnici 13 u Stráže nad Ohří by měla být odstraněna a komunikace bez omezení průjezdná.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: My novináři často někde použijeme nějaký termín a ono se to chytne a začnou to používat všichni. Napadlo mě třeba, pane premiére, mohu se vás ještě doptat? Slovo doptat na tiskových konferencích je velmi časté. A taky jsem si všiml, a nejen já, ale i jeden z posluchačů, že se stále víc používá slovní spojení odznovu. A ptá se, jestli je to správně jazykově.
2: Zatím ne. Zatím tedy tohle slovo nebylo zařazeno oficiálně do té spisovné slovní zásoby. Ale zrovna tohle slovo znovu, když vezmeme jenom znovu nebo znova, tak tam se to řešilo furt. Pořád, stále. Ono vzniklo tak zvláštně, tohle příslovce. Vzniklo z předložky z a druhého pádu jmenného tvaru přídavného jména nový. A těch možností, jak to vlastně vytvořit, tam bylo víc, takže nám vzniklo znovu, znova, znov, anebo taky znovy. A to se všechno používalo. A dohnalo to právě lingvisty už někdy před 100 lety k tomu, aby se trošku zamýšleli, co tedy je spisovné, co vyřadíme z toho spisovného, ať si to říká nějaký dlaždič na ulici někde a tak dál. Dneska tedy se považují za spisovné všechny ty, které jsem řekla.
1: Znova, znovu, znov.
2: Ano,
1: a co
2: ano.
1: To od znovu, to jste tedy řekla, že ne?
2: To tam zatím není. To tam zatím není, ale třeba slovenština má od znova jako normální spisovné slovo. A já myslím, že pokud se to bude hodně používat, tak se to prostě přiřadí a dostane to příznak. Všechno to bude spisovné a bude tam slohový příznak. Znova bude neutrální, znovu bude trochu knižní, znov bude básnické, zastaralé a od znovu bude hovorové.
1: No tak jestli to mají Slováci už spisovné, tak my musíme brzo taky však jako to kočíkovat, kočárkovat.
2: Přesně.
1: To bychom si taky přáli už, abychom mohli používat, ne?
2: No jasně, jasně. Budeme se navzájem inspirovat nebo soutěžit, jak si kdo přeje.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: lásky nás tří.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Český rozhlas Plus pripravil trojdielnú dokumentárnu sériu o premene slovenských médií. Seriál sa volá Slovenská lekcia a vychádza z výpovedí tých ľudí, ktorí slovenský rozhlas a televíziu tvorili, ale aj tých, ktorí o budúcnosti týchto médií politicky rozhodovali. Dokument ukazuje zápas o verejnoprávne médiá, ktorý nie je len odbornou debatou o zákonoch a financovaní, ale je to príbeh konkrétnych ľudí, ktorí sa zaoberajú otázkou, kedy ešte zostať, kedy už odísť a kedy sa verejne postaviť proti vlastnému vedeniu a politickej moci. Autorom série je Jakub Horáček, ktorý kolegyni Kamile Šusterovej vysvetlil, akému časovému úseku sa dokument venuje.
1: V dokumentární sérii Slovenská lekce mapujeme historii slovenských veřejnoprávních médií od momentu jejich sloučení do jedné instituce v roce 2011 a jdeme až do současnosti. V prvním díle začínáme aktuální situací, kdy 60 lidí dostalo v STVR výpověď. Na tom seznamu těch lidí, kteří musí médium opustit, jsou i ti pracovníci, kteří v roce 2024, kdy se vlastně rušila RTVS, byli členy stávkového výboru a organizovali protesty proti plánům vlády Roberta Fica na tu proměnu. V zásadě jsme se chtěli zaměřit na to období od roku 2011 do zrušení RTVS s tím, že tam je vlastně ten dodatek, co se v té instituci děje poté, co vznikla STVR.
2: A tento príbeh slovenských médií, v čom on môže byť zaujímavý pre českého poslucháča?
1: Ta slovenská lekce, kdybych to měl takhle říct, tak by měla spočívat v tom, že veřejnoprávní média jsou poměrně křehký organismus, jsou vystavovány různým tlakům. Myslím si, že ta slovenská zkušenost ukazuje, že je velmi snadné těm tlakům podlehnout. Zároveň, že ne vždy to musí být velmi viditelné. Jasně, v roce 2024 to bylo poměrně dost viditelné, ale v sérii popisujeme i události z roku 2008, kdy část redakce zpravodajství kritizovala tehdejší vedení RTVS, konkrétně tedy bývalého generálního ředitele Jaroslava Rezníka, za to, že jde na ruku některým politickým tlakům. Docházelo tam k velkým konfliktům uvnitř té redakce a vyústilo to až ve výpovědi ze strany tedy vedení, že vedení někoho propustilo, ale i v reakci na to posléze odešli i někteří další pracovníci, což samozřejmě poškodilo tu reputaci, kterou to médium mělo, ale zároveň tohle se děje velmi, jak to říct, za zavřenými dveřmi, že ne vždy je to vidět, protože to jsou často nějaké interní spory, kdy se řeší například takové, řekněme, pochybné vyvažování, že když o někom uděláte jednu kritickou reportáž, tak druhý den byste o něm měla udělat, řekněme, oslavnou reportáž. Jo. A toto jsou takové nuance, které těm posluchačům jako nemusí být na první pohled úplně zřetelné, ale jsou důležité.
2: A keď hovoríme o těch skrytých momentech, které jsou důležité, čo byl podle vás ten rozhodující okamih, kdy se začaly slovenské média uberat tou cestou od té nezávislosti? Co bylo to rozhodující?
1: Já si úplně nejsem jistý, jestli můžeme označit nějaký okamžik za rozhodující. Konec konců v 90. letech za vlády Vladimíra Mečára se o slovenské televizi říkalo, že je to v podstatě takové mečárovské médium. Potom sloučení rozhlasu a televize, kdy se do čela dostal generální ředitel pan Václav Mika, tak tohle období naopak většina těch zaměstnanců vnímá velmi pozitivně. A pak tam vidíme zase nějaký obrat, jak už jsem říkal, když nastoupil Jaroslav Rezník. Na Slovensku obecně ten vztah některých politických stran k médiím je, řekněme, vyhraněný. A myslím si, že je důležitý to vnímat právě asi v kontextu toho, jací politici jsou zrovna na Slovensku u moci. A to je, myslím, velmi zajímavé, že na Slovensku se někteří politici ani netají tím, že veřejnoprávní média by jim měla v uvozovkách patřit. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko tvrdil v jednom rozhovoru, že RTVS by měla být v podstatě státní televize. Jestli bych něco měl označit za klíčové, tak je to možná spíš ne nějaká událost, ale možná nějaká změna v myšlení těch politiků, kdy si ta média veřejné služby začnou přivlastňovat.
0: Celou sériu najdete na webovom odkaze plus.rozhlas.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let. Opozice je proti. O větší byty v družstevním bydlení na Kamenném vrchu v Brně se můžou nově hlásit i jednotlivci. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z Hnutí ANO ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
2: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
0: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadů v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
3: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+KK taky perspektivnější.
0: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka má podporu města. 31 z 37 zastupitelů dnes odpoledne schválilo plánovací smlouvu k projektu. Dohoda kromě jiného zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Zároveň nebude přispívat na provoz haly. Investor Petr Dědek je s výsledkem hlasování spokojený.
4: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
0: Celkem by hala měla stát 12 miliard korun. Investor už požádal o stavební povolení a práce by podle něj měly začít ještě letos v létě.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona v Brně směrem do Prahy, brzdí se za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru. Kolona kamionů je souvislá až k nehodě. A na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Jesenici nadále čekejte silný provoz, brzdí se na prvním kilometru. Za sjezd na Ořech pojedete osobními auty necelou půl hodinu, navíc za nájezdem z ulice k Barandovu se srazil kamion a osobní auto, blokují připojovací pruh. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Do světa showbiznesu ho vyneslo 4. místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
5: Děkuji.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvákem Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji. To se mi ještě nestalo, že už jen vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že jsem první.
0: Opravdu, velké díky, ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no, tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No, to by se mě možná k vám líbilo víc, ale jakože Alex je muž i žena.
1: To je můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No, vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu,
1: to
0: vám,
1: jste první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce.
1: Je o lásce, přesně tak. A my já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš?
1: Je to tak.
0: O tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom...
1: Ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme. A říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí. A mě to baví, ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat? A do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom mluvím, takže celá ta moje představa samozřejmě

0: samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny, a s dalším týmem. Ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně, a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký, a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
1: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bendík a Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak vlastně to bylo o té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má...
1: No, to pak uvidí a je se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci, řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem dobře. Mu to i řekl a on je za to strašně rád. Jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, odmala celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů Astra, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že si to v tom O2čku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tedy na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala, ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No ale úplně, já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám, říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno, a hlavně já jsem přijel těsně, to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok a teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď, i když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem, on se chtěl vždycky vrátit domů do Čech, tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil a plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a la Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem to vlastně pro, ne, že můj táta pak z ničeho nic řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás.
0: Tom Slobolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech čtvrtým místem československé superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jedeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím. No
0: vidíte. Ale to jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď. I když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale... Já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžký. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na čtvrtém místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal. A říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Aha. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že a hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, odkdy to měl takto vymyšlený, odkdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takový, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to čtvrté místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš čtvrtý, ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš čtvrtý. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, drž, čtvrtý místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola. Obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendík s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižný čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia a viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala. A potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už budou tak 2 roky, je to možné?
1: No je to možný, je to 2-3 roky, 2023 tak. Myslím, 2024.
0: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí a tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemohou, nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce. Jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Umíte se zastavit?
1: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5krát denně si voláme. A to nejsou takové 5minutové hovory, to jsou třeba hodinové hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. Ale říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No Jan, to jo,
0: Jan to rozhodně. Bendík je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, a provozujete to jako vedlejší činností, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal, tak OK. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, které mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, které budou prostě zářit, které budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohýba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, jako takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím, jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70.
1: Já vím.
0: Tak třeba jednou
1: a to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum, Karli, Notu, Univerzum a třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Hmm. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznávím znova O2 Univerzum, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je.
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš, že říkám, no jasně, že se bojím, to je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco 50% jako jistotou chci mít v těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tato písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černý, to
1: Černýho páva, tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě Jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už mě asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková já osobnost.
1: Jako, no, já takové vždycky respekt. Tykat. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou už hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád. Po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že to po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem těch hobby.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu. Já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále. A to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval, nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to
1: jo,
0: místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ministr školství zastavil plošné testování znalostí páťáků a deváťáků kvůli komplikacím z testy. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně se stalo na konci dubna terčem kybernetického útoku. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd končí. Zastavil ho ministr školství za ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomický status rodin žáků. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na jejich psychické zdraví. Dopředu o nich nevěděli učitele ani rodiče. Podle ústředního inspektora Tomáše Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníku.
3: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření, poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
2: Policie řeší kybernetický útok na muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Na konci dubna totiž systémy muzea napadli hackři, kteří požadovali výkupné. Data ale neunikla. Zlínský kraj teď řeší, jak muzeum lépe zabezpečit, dodává mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Zlínský kraj jako zřizovatel nyní přistoupil k důkladnému bezpečnostnímu auditu ICT infrastruktury organizace, který bude proveden externí specializovanou společností. Na základě zjištění pak budou následovat další kroky ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizaci.
2: Pražský dopravní podnik dnes odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
5: Lanovka samozřejmě v tuto chvíli ještě není dokompletovaná, nejsou tam například instalovány sedačky pro cestující a jsou tam sundány různé kryty těch elektronických zařízení, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
2: Lanovka na Petříně nefunguje od poloviny září 2024, kdy ji poškodili silné deště. Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik přes 134 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Severané díky výhře poskočili v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté a zítra uzavřou skupinovou fázi duelem s Kanadou. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: D1 u Ostravy směrem na Polsko stále stojí na kilometru 346. Jedná se o Klimkovický tunel, kde je překážkou nadměrný náklad. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov. Před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase silnic 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Petr Spálený zprávou Já jsem tady a ty tam. Jednou z tuctu nahrávek jeho zatím posledního novinkového alba Můj dým, které vyšlo v roce 2013. Já vás ovšem dnes zavedu do jeho projektu, který se objevil mezi novinkami před rovnými 40 lety pod názvem Motel Nonstop.

Spartaku vůbec nic. Petr Spálený a jeho Promiň z alba Motel Nonstop, které vzniklo ve spolupráci s Apolem Pavla Krejči. Jeho škádr tvořili baskytarista Honza Podjukl, kytarista Olda Kellner, bubeník Emil Greschel a pianista Jarda Vraštil. Potkáte je i v písničce Já se nestratím.

0: Tak trochu osobní vyznání milovníka koní Petra Spáleného, adresované klisně jménem Lady. O dva roky dříve stejně upřímně a vlídně oslavoval Petr psí štěně, které se jmenovalo Peggy.
1: Život můj byl pustinou, než jsem potkal tebe, Peggy. Od té doby jen já jsem jak vy

Naším dalším hostem byl Waylon Jennings s country baladou písničkáře a zpěváka z texaského Houstonu a člena nashvillské autorské dvorany slávy Mike Newburyho s vlídnou radou If You See Her, kterou Zdeněk Rytíř otextoval ještě v dobách její největší zámořské slávy a Petr bezchybně přivedl do alba Motel Nonstop. Petr Spálený, Když ji potkáš.

sugestivní na to můžeš vzít jet, další písnička Petra Spáleného, který do obsahu alba Motel Nonstop přivedl jako autor celou polovinu titulů. Jednou z prvních a dávno zapomenutých countryové, které se v jeho zpěvníku objevily, byla už v roce 1971, tomu bylo 27, novinka veterána Dicka Curlese, Jukebox Man.

Jukeboxman Dicka Carlose jako Nejsem žádnej mnich a pak o rok starší a mnohem slavnější Dáma při těle s textem Pavla Vrby. Už v roce 65 ji v autorském vězeňském originálu nabízel téměř nenapodobitelný Lee Hazelwood. Johnny Blakely robbed a bank way down in El Paso.

Další z countryových veteránů, kteří ovlivnili zpěvník Petra Spáleného, Texas Andon Williams a jeho hitprádová jednička z roku 81 I Believe in You. Ještě docela čerstvá, zakotvila o rok později v sestavě alba Motel Nonstop s textem Zdeňka Rytíře Já věřím tvým snům.

Tak píšu psaní kapitána skupiny Apollo Pavla Krejči s textem Petra Spáleného z alba, které vyšlo před rovnými 40 lety a jmenovalo se Motel Nonstop. A to podle písničky, již originál prosycený rasovými problémy Ameriky, vyšel až po dlouhých tahanicích, ale v éteru se nikdy neobjevil. Mel Haggard, Irma Jackson.

Merle Haggard a jeho Irma Jackson stará letos rovné půl století. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera, do něhož vám Petr ještě přidá přiznání, co ti můžu dát, a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Do výběrového řízení pro poradní orgán dětského ombudsmana se přihlásilo přes 700 dětí. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Teplotní rekordy dnes padly na 5% meteorologických stanic, které fungují aspoň 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad 30 stupňů. Třeba na Bolevci v Plzni meteorologové naměřili 30,6 stupně. Tropické počasí má být i zítra. Teploty vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Víc než 700 dětí a mladistvých od 12 do 18 let se přihlásilo do poradního týmu dětského ombudsmana. Pracovníci jeho kanceláře vylosují asi 30 z nich, kteří s ním budou konzultovat důležitá témata ovlivňující život mladých lidí v Česku a navrhovat, co by se podle nich mělo změnit. V poradním orgánu by měly mít zastoupení děti z různých jazykových, etnických a dalších menšin, vysvětluje ochránce práv dětí Martin Beneš.
2: Chceme vědět o tom, jestli to dítě vnímá, že má třeba nějaké znevýhodnění, tak aby ty různé skupiny těch dětí mohly být zastoupeny v tom poradním týmu. Takže teď budeme trochu zápasit s tím, abychom ty děti přihlášené rozdělili do těch různých skupin, ze kterých pak budeme losovat ty jednotlivé členy toho týmu.
1: Tábor zvažuje rozšíření modrých parkovacích zón na největší sídliště ve městě. Vychází z terénního sledování Centra dopravního výzkumu. Obyvatelům sídliště zabírají místa odstavená auta řemeslníků a dalších návštěvníků. Ti by podle návrhu hradili parkovné za denní i noční stání, vysvětluje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
3: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města. Sport.
1: Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal sílu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
4: Jednoznačně lepší. Brusasky a hlavně na mantinelích solových soubojích jako nás přetlačili, kdy nás se zjistě vzpomněli. My jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dali další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
1: Poslední zápas ve skupině čeká český tým v úterý od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: D1 u Ostravy směrem na Polsko už je opět průjezdná, skoro půl hodiny se stálo na kilometru 346 u Klimkovického tunelu kvůli nadměrnému nákladu. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov, před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase na silnici 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak, hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami. Tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi Žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založit i pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 tisíc korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž a když se pan Koláček z chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí, ale přestává být i pohromou,

0: jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou. Seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní srkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením. Žluté plerézy. Přijďte dnes do Uránie. Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy. Módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy Dernière création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak výjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. O, proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpust tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout ji, hada. A zničit, zdrtit morálně. Řehravé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod. Definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal ji z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. Desítku dostanete, dohoníme-li je. Drožkář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
1: Nemluvte a jeďte.
0: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když vyjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, paří, žuránie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnout ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se tři výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Stragl, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do tří dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala. Ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký, hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem, usedl na židli, ne tvrdě a ze široka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před třemi lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný, motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou, koukejte, můj ranč a růžová naděje, ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jim, Jimmy, Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života, od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o třech údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, Ale Helen Betincová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trubná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky spomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel navěky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštět ti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil přední hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A v skutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžaslé oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl, ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísáhla. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl... 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne. Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli, Jimmy, také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupl do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak jej vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale, hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče 7 Bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým steskem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku. Holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Betin zhodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi zbyla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburn. Co pak, Helen, nějak jsi se zakuckala?

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovi klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal. Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

0: Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota, ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní, zlomem mu raději 3, jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, z klíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budem chtít. Pánové, ujal se slova předseda, jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantarův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána, nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny hned přinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné, a tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo oni, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle, O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil, ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk, lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra. Již autobus se natřásel ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím zpozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu. Co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 tisíc lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova 11 nastoupila. 45 tisíc lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy a kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mývají hráči rugby. Stejné pržové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mývají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích.
1: Se sakra, Mariáš,
0: povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím.
1: Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl.
0: Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče, podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, letěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned klunýř zalepil a napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Bude o pomoci. Té laskavé a vítané, ale i o chvílích, kdy může dobrý úmysl bolet nebo dusit. Zaměříme se na téma nevítaná pomoc. To je situace, kdy pomoc od blízkých není vždy vítaná a může spíš narušovat prostor, než něco ulehčovat. Vnucuje se vám někdy tchýně, sestra nebo bratr s tím, že chtějí pomoci doma nebo s něčím jiným, i když o to zrovna nestojíte, nebo stalo se vám to někdy, třeba v práci? Jak nastavujete hranice, když už je těžké říct si o klid nebo o soukromí, aniž by vzniklo napětí? A kde podle vás končí dobrý úmysl a začíná přehnaná péče nebo kontrola? Přijďte si o tom popovídat nebo jen naslouchat v bezpečné a respektující atmosféře. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900 je telefon nebo napište přímo pod téma na náš web rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomenu, téma zní nevítaná pomoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23 hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o pomoci, která není vždy vítaná. Stává se vám někdy, že vám blízcí chtějí pomáhat víc, než je vám příjemné? O tom bude povídat pan Robert z Olomouce, který volá jako první. Vítejte, jsme rádi, že otevíráte noční linku.
1: Dobrý večer. A teď k tématu. Jednak chci poděkovat, že jste mě vzala. To je slušnost. No a asi takhle. Někdy potřebuji poradit, protože třeba něco spravuje to složitý a vážím si to, když někdo poradí, protože moderní věci jsou složitý. Ale mám v práci kolegu a on mě radí, když nepotřebuju poradit. Já říkám, prosím tě, nerad mě, u té práce potřebuju přemýšlet. On je to takový dost nepříjemný. Já jako jinak není špatný chlap nebo něco, jo. Ale někdy z něho mám hlavu jak pátrací balón, jako no.
0: Mm-hmm. Máte takže pocit, že je to teda nevyžádaná rada a že se snaží dělat chytřejší, než je, anebo kdybyste nám to popsal?
1: Tak on na mě dělá takové ten dojem, jako že všechno znám, všude jsem byl, všechno jsem viděl. Jinak a právě to je takový jako nepříjemný, jo, protože já potřebuji té práce přemýšlet, jo, a i druhému už moje mami, to bylo podobné, on prostě, když jsem potřeboval poradit a říkám, prosím tě, teď mě poraď, tak on mě řekl, no teď ty víš všecko nejlíp sám. A když jsem nepotřeboval poradit, tak jsem mě s prominutím furt za zadnicu a tam bylo nepříjemný to, že prostě, já říkám, a teď já fakt nepotřebuji poradit, jo, takže to se těžko vysvětluje, no je to takový nepříjemný zkrátka.
0: No, možná se u toho člověk spíš cítí pod tlakem, nenechá ho to klidným a možná sám pak dělá více chyby, takže si třeba
1: nedokáže
0: poradit. No a hlavně, když je to na pracovišti, tak to může trošku kazit vztahy, to se vracím k tomu vašemu prvnímu příběhu. Tak co s tím? Možná někdy vyřešit tu věc s humorem, jasně si nastavit hranice, ono se to někdy lehce řekne, ale už se to koná, vidíte, protože člověk nechce nikoho urazit, protože přeci jenom spolu na pracovišti žijete 8 hodin minimálně, takže samozřejmě člověk nechce narušit nějaké vztahy. Zažil jste někdy pomoc, která

0: musíte všechno zvládnout sám?
1: No, umím. Já mám třeba kamarádku, je to moc prýma holka, mám mu moc rád, protože žena mě umřela, to není žádný státní tajemství, jako vdova vdovců je hodně. Takže já třeba přijdu za to kamarádkou a ona ví, že prostě jsou věci, na které nestačím. Takže já jsem na ně hodně, koupím mi třeba čokoládu, protože ona má ráda čokoládu, jo. Ona mě pohladí vlasy, já ji pohladím vlasy, jo. Řeknu, třeba potřebuji děvče, když já na to nemám prostě, no tak když mě nafoukneš myč, budu rád a mám radost, že si můžu hrát. Ona zase má radost, že třeba si dá dobrou čokoládu, nebo že jí zaplatím z koníčku něčeho dobrýho, čili to je taková vlastně vzájemná pomoc. Ona pomůže mně, já jí, a spokojenost na obou stranách. No,
0: no. Říci se o pomoc je někde totiž mnohem těžší, než pomáhat druhým. Člověk se tím tak trošku odkryje, stane se zranitelným, takže proto se na to ptám. Tak děkujeme za váš čas, jo. Jsme rádi, že posloucháte Noční linku a jo. Můžeme se poslechnout Karla Gotta.
1: Jestli můžu jenom krátce. Pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Jardu Včeraře a všechny linkaře a toho pana ze Stupkové a toho nejmenšího kluka, teď nevím, jak se jmenuje, on moc sympatické, takové malé vždycky zavolá v Prahy.
0: Dobře, teď myslím,
1: nevybavím.
0: Že ne,
1: Davida.
0: Perfektní.
1: Tak všechny pozdravujte a moc vám děkuji, že jste mě vzala, takže slušnost je poděkovat, moc děkuji a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes si v Noční lince Českého rozhlasu povídáme o chvílích, kdy dobrý úmysl může přinést napětí místo úlevy. Jak si v rodině nastavujete hranice? Nebo jak jste si je kdy v životě nastavovali v práci? Měli jste tam nějakého chytrolína, který každému radil? Krásnou noc přeje Jarka.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, dnešní téma zní nevítaná pomoc. Pojďme se podívat na e-mail. Dobrý večer, poslouchám vás pravidelně a dnešní téma mě zaujalo. Já už jsem v důchodu a musím říct, že jsem dlouho měla pocit, že musíme pomáhat všem kolem sebe. Dětem, sousedům, vnoučatům, každému. Jenže časem jsem zjistila, že někdy svou pomoc lidem spíš vnucuji, i když to myslím dobře. Dcera mi jednou řekla, že nepotřebuje, abych jí stále organizovala domácnost. Nejdřív mě to zamrzelo, ale pak jsem pochopila, že chce být samostatná. Dnes se raději zeptám, jestli o pomoc stojí a je nám líp. Teď píše paní Naďa, nevím, jestli to čtu dobře. Hezký večer do studia, dnešní téma je přesně o mé situaci. Je mi přes 70 a mám pocit, že mi děti už vůbec nedovolí normálně žít. Pořád mi říkají, co mám jíst, kdy mám jít k lékaři a jestli jsem si vzala léky. Chápu, že mají strach, ale někdy si připadám jako malé dítě. Nejhorší je, že rozhodují za mě, i když se o sebe ještě dokážu postarat. Nedávno mi syn bez domluvy objednal pomocnici do bytu a já jsem z toho byla nešťastná ještě 3 dny. Člověk potom ztrácí pocit vlastní důstojnosti. Pomoc by měla být nabídka, ne samozřejmost. Paní Naďo, děkujeme za tento příspěvek, už teď se těšíme na další. Volejte, pište k tématu nevítaná pomoc. Umíte se říct o pomoc, nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sami? Kdy jste naposledy někomu pomohli tak, že vám za to byl opravdu vděčný? A měli jste někdy pocit, že když jste někomu pomohli, tak se to nesetkalo s dobrou odezvou? Pomoc je krásná věc, ale jen do chvíle, kdy člověk opravdu potřebuje.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se povídáme o pomoci od blízkých, která může být někdy až příliš intenzivní. Kde podle vás končí péče a začíná kontrola? Je s námi paní Vlasta, která volá z Ústí nad Labem. Krásnou noc.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny posluchače. A tak nějak ten můj příběh je trošku delší. Po jedné linii to bylo, že já jsem byla jako ze 7 dětí a dost nepořádná a nerada jsem nějak pomáhala a zase jsem neměla ráda, když mě, jak moje maminka nebo třídě, kritizovali moji domácnost. A prostě tam vlítli a vždycky mi furt něco pomáhali. Jednou jsem se schýní prala v koště, protože jsem nechtěla, aby mě uklízela, tak jsme se o to koště prali a jsme rozbili lustr. A jinak teď já teda takhle. Já jsem měla jako od maminky zničený kyčle, jo, takže jako to, že jsem těžko zvládala takové věci, jako jezdit na kole, a přesto jsem sportovala, běžkovala, plávala všechno, ale pořád to bylo horší a horší, no. A teď už jsem teda v domově důchodců a neumím se sama oblíknout, třeba si obou boty a jako teda jsme tady s manželem, že jo. A manžel mi takhle pomáhá, ale někdy mi to přijde, že má na mě stek, že mě bůh. Že mě jako pomáhá.
0: Občas mi to musí pomoci.
1: Jo, a zase ti pečovatel, když si zavolám, aby, tak někteří jsou hodní, někteří prostě mi vytknou, že máme svínky na kuchyňské lince, no takhle, já nemůžu třeba nejít nádobí, protože jako špatně chodím, tak si nemůžu stoupnout k té lince a nejít nádobí, jo, anebo tak. Nebo si neumím ustat postel a ona třeba mi řekne, že si můžu ustat postel sama, že mám ruce, jo, a přitom na mě domů bere příspěvek na péči docela vysoký, jo. Ano, a tak jak všechno, no, já nevím.
0: No Vlastičko, vy jste to vzala, ano, opravdu od toho dětství z vaší rodiny skončila jste už až u toho, jak vypadá vyžádaná i nevyžádaná pomoc i rada tedy od vašich pečovatelek v současnosti. Řekněte mi, je těžší pomoc nabídnout nebo ji přijmout? Jak jste to měla vy?
1: No, já bych řekla přijmout, je to těžší. Jo. Mm-hmm. Ono takhle, já třeba, když můj syn, ty mají dojčata, těm už teda teďko bude jen na 20, a když byli malí, tak jsem tam jezdila každý den ráno, se vstávala v 5 hodin, jezdila jsem, pomáhala, hlídala děti a jako ta snacha nějak zvlášť jako mi neprojevila jako
0: přízeň
1: za to, že jsem jí takhle pomáhala. Jo.
0: Myslíte, že to brala jako samozřejmost? Nebo?
1: Ano, brala. No. Ale je fakt, že já jsem taky nerada pomáhala. Jo.
0: Nerada nebo ráda?
1: Nerada.
0: Nerada pomáhala?
1: Ano, nerada pomáhala, jak teda tý mamince, protože časem jsem na ní jako dostala vztek, že mi zmrzačila ty kyčle a pak, jo.
0: Takže se to na vás podepsalo?
1: Ano.
0: No tak teď se vám to vrací možná od toho manžela, jak jste říkala. že se mu někdy nechce. Ale tak no, já rozumím, že někdy člověk může být unavený, ale samozřejmě v tom není žádný zlý úmysl.
1: Měla úraz, jo, já jsem jako čištila zlomeninu stehenní kosti, tak jsem byla v léčebně v České Kamenici, 3 měsíce jsem jenom léčila, pak jsem byla 3 měsíce v Rýci, tam mě učili chodit, jo. No, prostě, já nevím, jak bych to řekla. Já třeba jsem vždycky se trošku s tím osudem prala, jo. Když mi ty kyčle dělali problémy, tak třeba, když jsem jezdila na kole, tak já jsem si to kolo položila, překročila, zvedla, nasedla. No a zrovna to samé jako s tím chozením, turistika, to všechno to mi dělalo problémy díky těm zmrzačeným kyčlím. No.
0: Mm-hmm. Tak jste si to potom nosila v sobě. No. Vlastičko, myslíte si, že dnešní mladí lidé umějí víc říkat ne, i když je jim to třeba nepříjemné? Že jsou asertivnější?
1: Já nevím. Já jsem to nezaměla. Já
0: říká
1: jsem
0: prostě se to. To
1: že jako nevěsta to brala jako samozřejmost, jo. Já jsem jen tři děti, 2 nebo 3 roky, teď já už přesně nevím, jezdila hlídat, jo. Ale třeba, jo, a vařila jsem jim, nosila jsem jim, oni přijeli, já jim dala navařinu a to, ale představte si, že ona mi nikdy neuvařila, jo.
0: Tak asi jste to uměla líp, Vlastičko.
1: Ne, no, já třeba jsem, jako tímhle říkala syna, jo, ono tady v tom domově důchodců je strašně špatná strava. Tak jsem ho žádala, aby třeba něco uvařili, sobota, neděle a přivezli nám to, jo.
0: Uh-huh.
1: No a on jakože radši jezdí na výlety.
0: No, podívejte, mě to znělo od vás velmi obětavě, udělala jste pro rodinu velký kus práce, pomáhala jste z lásky a já věřím, že se vám to vrátí. Možná ne tak, jak byste očekávala. Ono, ta dnešní doba je taková, že tady vlastně těm mezilidským vztahům někdy trošku nenahrává, ale jsem ráda, že máte manžela u sebe, že jste stále spolu a doufám, že vás budou častěji chodit jako navštěvovat děti.
1: Někdy mu jdu na nervy. Jako, že mi je schopen to být krom, že mi jako oblíká, svíká, obouvá, jo.
0: Ale i tak si myslím, že to dělá rád. I když si trošku zabrble, tak se lidově říká. Vlastičko, děkuju, musíme se rozloučit, dívám se na čas, který jsme malinko přetáhli. Opatrujte se, přejeme krásnou noc a někdy zase tady v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Přijali jste někdy pomoc od úplně cizího člověka? Co pro vás znamená opravdová podpora? Slova, činy nebo jenom tiché naslouchání? Dokázali jste někdy odmítnout pomoc bez pocitu viny? I o tom si můžeme povídat v dnešní Noční lince. Krásný.

0: Nevítaná pomoc, téma dnešní noční linky Českého rozhlasu. Někde stačí dobře míněná rada nebo nečekaná návštěva, ale doma je přesto rázem dusno. I o tom si můžeme povídat. Je s námi pan Oldřich, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Oldřichu, můžete povídat.
1: No, už je to asi 16 roků, kamarád mě nakulatil na budování chaty, jo. Rodina si myslela, že tam postaví chatu a druhé, že tam budou vidíti. No, a co se stalo? Já jsem asi 3,5 roku jsem mu pomáhal tady z místa jiziště, to bylo 42 kilometrů a to jsem jezdil na skládačce. No, představte si, on zemřel, jo, o 60 roku už není. A já jsem měl s ní slovu, že nechci žádný peníze a že tam budeme si rekrovat, až to vybuduje, jo. A teď si představte, že on zemřel a ta jeho žena, a já jsem ujednený s ním, že budu mít od té chaty klíč. A teď si představte, že ona přišla, ne, když o té slovy věděla, přišla a že ztratili klíče od chaty, jestli bych jim jiná ani nedal. No a tak to skončilo a dneska mě ani nezavolal. A tak se říká za robotu na životu.
0: No tak jestli jste se tam obětoval 3,5 roku, ještě jste to měl tak daleko od domova, tak tomu rozumím. To je silný příběh. Člověk do něčeho vloží roky to práce, času, přátelství a pak zůstane pocit možná ještě, že to zůstalo i nedořešené. Ona vám to pak nějak vysvětlila? Vy jste se jí pokusil tu ženu kamaráda kontaktovat, vysvětlit jí tu situaci, připomenout?
1: Já jsem jí kolikrát telefonoval a ona to vůbec nebere, no.
0: Tak to je opravdu nečekaná ztráta,
1: nedořešená.
0: Tomu rozumím, ale ten dobrý pocit, že jste pomohli kamarádovi, tak ten tam určitě zůstává. Proto jste to dělal a nikdo nemohl vědět, jak to skončí, takže si nemáte co vyčítat. Přátelé si mají pomáhat a vy jste splnil,
1: co jste měl.
0: Ještě jednou, kdybyste to zopakoval, Oldřichu?
1: Beze mě by tu chatu nikdy nevybudoval.
0: Rozumím, no, že vás to trápí. Děkuju, že jste to sdílel. I takové příběhy patří do noční linky, protože ukazují, že pomoc má i svou druhou stránku, tu těžší. Oldřichu, doufám, že se vám to v dobrém vrátí někde jinde. Ne na této chatě, ale že budete spravedlnosti učiněno za dost a že vás to někde zahřeje jinde. Udělal jste dobrou věc. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní linka Českého rozhlasu dnes otevírá citlivé téma rodinných hranic a nevyžádané pomoci. Umíte říct děkuji, ale zvládnu to sám. Pan Milan z Brna je s námi, i vás vítáme.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak, já bych to chtěl říct z jiné strany. Dívejte se, já jsem před 2 lety byl, prostě ze dne na den jsem se dostal na ulici. S kabelou, neměl jsem kde spát, neměl jsem jídlo, neměl jsem peníze, nic. Využil jsem služeb armády spásy a kde mě nabídli ty nocleženky, prostě já to zkrátím. Prostě během 14 dní jsem si našel práci, tam jsem dělal rok. Mimo jiné jsem se dostal tam, ne na noclehárnu, ale na azyl, kde jsem chodil do práce, mohl jsem přes poledne spát a vařit jídlo a takhle. Potom mě byla nabídnuta pomoc, jestli nechci startovací byt. Načež jsem říkal, že jsem to teda odmítl s tím, že jako na to nemám, že mám 10 000 výplatu a že tam bych platil 12. Asi po půl roce jsem toho pána z té agentury potkal znovu a to jsem se ho vyhledal já pomoc a jestli by neměl on být, že už bych to snad dal dokupy, že mám novou práci 15 000 a takhle. On mě řekl, pojďte se na to podívat, jestli to budete chtít. Sepsali jsme smlouvu, on to dal řediteli. Takže už druhý rok bydlím, jedna v bytě a prostě chtěl jsem dokázat těm našim problémovým občanům s tím, že když jsem se z toho dostal já, tak jsem každou sobotu chodím z vlastních zdrojů na určený místo, kde jim dávám kafe. Jako zadarmo ze svých peněz, zadarmo kafe, cukr, smetana, kelínky, prostě voda a takhle. A myslíte, že někdo poděkuje?
0: Takže nepoděkuje?
1: Poděkuje, jednou mě tam paní donesla kilo kafe s tím, že to dělám ze svýho a prostě takhle. Já jsem teda vděčnej za to, že jsem se z toho dostal. Děkuju tomu té organizaci, že mám ten byt, kde si ho vážím prostě a v první řadě, co musím udělat, mít střechu nad hlavou a vždy včas zaplacený. To musím teda udělat.
0: No Milane, to je velmi silný příběh, hlavně důkaz toho, že i z velmi těžké situace se dá krok za krokem dostat zpátky do života. Ale řekněte, co bylo úplně ze všeho nejtěžší?
1: Ze všeho nejtěžší bylo vykoupat se a 3 dny jsem nespal, vyspat se. To bylo ze všeho nejtěžší. 3 dny jsem chodil prostě z jedné strany Brna Šalinou nebo autobusem, vlakem, tam. Vůbec nejtěžší bylo se první ti 3 dny vyspat. O to, že nemám peníze,
0: no,
1: to
0: nejtěžší,
1: jsem si na ně...
0: To bylo nejkrásnější, ne? Nebo myslel jste to tak, že bylo pro vás nejtěžší, že jste neměl kde hlavu složit. Můžu se zeptat, co vás přivedlo do této tíživé situace, že jste se ocitl na ulici, jak jste říkal, před 2 lety?
1: To bylo takhle, já jsem bydlel na Jižní Moravě v rodinném baráku, které pronajímala tam, jak se tomu říká, agentura. To bylo bez kaucí, zaplatil jsem 7 tisíc, bydlel jsem, každý měsíc jsem to platil. Jelikož to byl barák, kde měl být více rodin nebo více lidí a my jsme tam bydleli 3, takže on, ta organizace, ta realitka to zrušila a vrátila to majiteli, že prostě to ne to. Majitel se mnou domluvil, že mám práci, že mám prostě tohle, že budu platit 7 tisíc a budu bydlet. Jelikož já jsem ještě fotbalový rozhodčí, tak jsem odjel na soustředění, jako na prostě v oprázdninách na soustředění a vrátil jsem se za 4 dny a on mě vymkl být a že prostě jsem se mu neozval a že tam už dal jinýho člověka. Načež mě nedal ani věci, takže já jsem s tou kabelou, fotbalovou kabelou, odjel do mamky, ale samozřejmě mám maminku 85 let, tak ji nemůžu říkat, že nemám kde bydlet a tohle jako jo. Tak jsem jako dělal machra, takže 3 dny jsem takhle chodil a prostě to a našel jsem si tu práci a jsem za to vděčný a prostě hlavní bylo přiznat si chybu, že jsem úplně na dně a požádat o pomoc. To bylo pro mě velmi ponižující, ale když jsem viděl, že nejsem v tom tu chvíli sám, tak ale měl jsem snahu se dostat, jo, z toho všeho.
0: No věřím tomu, že to je ta nejtěžší věc vůbec, si říct o pomoc nebo ji přijmout, ale byl to vlastně začátek změny, která vedla k něčemu dobrému, k návratu do života.
1: Vyřídil jsem si ty sociální dávky, měl jsem v tu chvíli najednou, jsem měl 4 zaměstnání, nástup takhle. Ve 3 mě to nevyšlo a ve 4, že jsem dělal teda, umím, jako mám rekvalifikaci pekaře, tak jsem nastoupil, sice dohodu o provedení práce, ale člověk prostě, když chce peníze, tak bude dělat i za tu dohodu o provedení práce. A hlavní věc, že jsem nemusel kupovat rohlíky. Co jsem snědl tam, to jsem snědl. Co jsem si vzal, napsal jsem si do sešitu, za měsíc jsem to zaplatil, jo. Bylo to s 50% slevou. Jako ty, to pečivo. A co tam člověk sní, to nic nebyl. Jako prostě to, jo, prostě co jsem snědl, to jsem neplatil. Co jsem si vzal domů, co jsem si zaplatil. A to byl vlastně ten startovací moment. Že jsem pochopil, že mám práci, že musím mít střechu nad hlavou, že v té době jsem měl ještě alimenty. Takže to jsem musel všechno zaplatit. Takže to byl takový startovací moment, že najednou jsem měl, byl člověk, jo.
0: Milane, jste dobrý. Já vám držím palce. Ať se vám dál daří držet na té cestě, kterou jste začal.
1: Teďka mám práci dělám závozníka u nejmenované firmy. Mám stabilní pracovní, jako je to na smlouvu. Teď mám pracovní úraz, že mě prostě, že při práci jsem, všechno bylo v pořádku, ale mám pracovní úraz, takže jsem doma na neschopence a prostě žiju. Nepřežívám a žiju. A dokazuju těm našim potřebným spoluobčanům, že to jde. A že jim to chci dokázat a každou neděli, když teda nepískám, jim pomáhám v Brně na nejmenovaném místě vydávat, teď jsem byl v neděli vydávat jídlo, jo, prostě co mě tam řeknou, ta neorganizace, která každou neděli vydává jídlo, pití a kafe a polévku a takhle. Je to v parku prostě, tak mě vždycky zavolají, jestli mám čas, říkám ano, můžu, tak tam jdu.
0: Tuto neziskovku můžete určitě normálně jmenovat, jestli chcete. Klidně se pochlupte, prostě, komu pomáháte, Milane.
1: Je to firma Nesehnutí v Brně, kde v sobotu, to je v sobotu, tam dávám to kafe a v neděli prostě v parku jim rozdáváme jídlo, jo, a pití. A prostě, a ti lidi jsou tam vděční, teďka tam konkrétně přijela policie ČR a kontrolovala to tam, že hledají někoho, tak všichni zkontrolovali a bylo to jako prostě, najednou my tam prostě, my se známe, jo, spolupracovali, jo.
0: Děkujeme, Milane, že jste zavolal a sdílel to. To byla silná zkušenost, která má velkou váhu i pro ostatní posluchače. Určitě je to tak příklad toho, jak se člověk může zvednout a vlastně nikdy nebylo tak špatně, aby se člověk nemohl zase odrazit ode dna a stoupat nahoru. Tak moc děkujeme, mějte se dobře, zase zavolejte, až bude příležitost.
1: Děkuju, hezký den, na sebe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. V ní se znovu vracíme k tématu nevítané pomoci. K situacím, kdy nám někdo chce pomoct, ale my o to zrovna nestojíme. Nebo naopak pomoc potřebujeme, ale není jednoduché si o pomoc říct. Je to téma, které se dotýká rodin, práce i přátelství. Každý to může mít jinak a každý může mít svou vlastní zkušenost. Tak zůstaňte s námi, jsme to pro vaše příběhy i telefonáty. 731 800 900, to je číslo do studia, do zlínského studia Českého rozhlasu. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka. A pojďme k prvnímu psanému textovému příspěvku. Celý život jsem pomáhal ostatním a nikdy jsem po nikom nic nechtěl. Když jsem ale letos skončil po operaci několik týdnů doma, zjistil jsem, jak těžké je přijmout pomoc od druhých. Nejvíc mě překvapilo, že mi pomohl třeba soused, se kterým jsem se dřív jenom zdravil přes plot. Každé ráno mi donesl nákup a nikdy se neptal na zbytečnosti. Za to někteří příbuzní měli spíš potřebu kontrolovat mě, jestli všechno dělám správně. Děkuji za dnešní noční společnost a zdravím všechny posluchače, Josef Krkonoše. I my vás zdravíme, děkujeme za příspěvek a těšíme se na další.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: bláznem, si nic nezačínej. Nádherná píseň, která pohladí. Pavel Bobek a Marie Rotrová. Aktuální čas 5 minut po půlnoci. S námi je paní Jarka z Frýdlantu. Vítejte.
1: Já děkuji za krásné přivítání, Jarko.
0: Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy pomoc druhých není tak úplně vítaná. Jak se s tím vyrovnat? Téma pomoc. Co k tomu máte?
1: No, víte, Jarko, my jsme sehraná parta jako rodina, protože my, já se sestrou si hodně rozumíme, to už mamka není, tak mě hodně pomohly rodina i přátelé, takže jsem všem vděčná za tu pomoc a my si pomáháme navzájem, protože zítra už je středa a zítra pojedu do Liberce, do Pavlovic, tam je cirkus a já vyhrála v sobotu do stupenky a dneska má prasinové svátek, je Filipa, takže to má zítra k svátku a Netev pojede se mnou, autem pojedem, takže se těšíme. My jsme obě dvě natěšený.
0: Dobře.
1: Takže si
0: Jarko, tak zpátky
1: pomáháme.
0: K tématu. Pomáháte si tedy jako rodina. A pomohl vám někdy ano. Cizí člověk tak, že vás to až překvapilo? Napadá vás něco v autobuse nebo u lékaře na ulici?
1: No, jednou jsem šla koupit materiál, to jsem potřebovala a jedna holčina si myslela, že jdu na nádraží s nákupem. Já říkám, a že mi pomůže, jestli chci pomoct, říkám, no, děkuju, se jedna holka, ale víš, já nejdu na vlak, já jdu tady do vchodu na nádraží, do stavebnin. Aha, tak hodná holčina. A potom tak hodně jako zná, jako ty děti, co jsou třeba do školy nebo to, tak jestli nechci pomoct, říkám, ne, hodně děkuju. Člověk musí si zvládnout sám, ale prostě pomáhat chtějí. Nejsou, že by nebyli některý mezi nimi, že by nepomohli. Jsou hodně, co pomáhají, hodně.
0: No tak to se hezky poslouchá.
1: A to já jim všechno dávám velký díky, protože v pátek mají tady ve Frýdlantě ve škole den otevřených jako dveří a já tam chodím každý rok a já se s těmi dětmi potkám. No už to jsou vlastně už dospělí, že jo, tak už mě, jako jsou to dospělí, no a tak já jim říkám děti, no protože jsou ještě školou povinný, no jako učilištěm. No a tak tam jdu v pátek podívat, takže zase to uvidím známý učitele, co tam znám a prostě hodně. A mám tam i praneteř, která se tam učí.
0: Dobře. Jarčo, tak děkujeme, že se teď s námi vysílala v noční lince. Loučíme se a těšíme se na příště.
1: A pěknou cestu domů vám přeju, Jarko.
0: Dnešní noc je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždycky umíme přijmout, anebo jestli nám to dělá problém. Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásná písnička od Damians, mám tě rád, 12 minut po půlnoci. Dnes v noční lince řešíme, kdy je pomoc ještě vítaná, kdy už ne. Každý to může mít nastavené jinak. Paní Marie z Dobříše je teď s námi, krásnou noc i vám.
1: Tak a já bych chtěla říct, já už jsem teď docela taková už starší osoba přes 80, takže mám i problémy zdravotní, chodím z holí, ale nakoupit třeba dolů do krámu, což je asi 600 metrů, dojdu. A teď se mi zrovna ve čtvrtek stala takováhle věc a já z toho pak žiju třeba hrozně dlouho. Nakoupila jsem, šla jsem pro chleba, ale samozřejmě toho koupíte víc a pak je to těžký, tak já mám batoh na záda. Ale protože to tam sama nedám, tak šel nějaký mladý člověk, já říkám, prosím vás, mohl byste mi pomoct ten batoh dát na záda? On říkal, samozřejmě. No a pak jsem teda šel z toho krámu, on asi šel pro maličkost, šel taky z krámu a pravil, mohu vás někam odvést. A to už se mi zase zdálo moc. Já povídám, podle toho, kam jedete, jestli do toho kopce, anebo na druhou stranu. A on říkal, do toho kopce. Já povídám, ježiš, tak to bych se svezla. Mm-hmm. Tak mě vám dovezl před barák a jako se já jsem se ho ptala, co dělá za tu chvilku a řekl mi,

0: mi, že to je zřízenec v nemocnici. A řeknu vám, že to byl tak, na něm to bylo vidět, že je tak citově založený, že takové pracovníky bych tam hrozně ráda viděla. Jako ví, co těm starým lidem asi udělá dobře, protože je vozí na vozejku tam a tak dále. Takže moc příjemný člověk. A když jsem vystoupila, tak zase šel soused nahoru a říkal, Maruško, dej mi ten baťoch. Takže jsem takhle krásně, protože to mám 43 skorů, takže takhle jsou tady lidi strašně hodní a já si toho nesmírně považuju. Ale myslím si, že když jsem byla jako mladší a schopnější, takže jsem taky lidem pomáhala, jak to šlo. Ne sice asi takhle tělesně, ale tak duševní věci a takový.
1: Marie,
0: to
1: je krásný moment. Ale takové situace ukazují, že pomoc nemusí být nic velkého ani složitého. A o to víc potěší, když přijde nečekaně a hlavně, když to člověk nečeká.
0: No a to dneska ještě zase přišla sousedka a říkala, ty máš pořád na těch schodech ještě ty kytky, proč to nemáš venku? Já pán, protože jsem ještě nikomu ho nepoprostila, protože se musím držet zábradlí a teď ten truhlík bych neunesla. Ona říkala, tak já ti to tam hodím, tak mi to dala na balkon. Tak rozumíte, ale já si toho neskutečně vážím tedy, protože to jsou zlatíčka všechno a dělají mi ten život příjemnější, bych chtěla říct. No, takže všem děkuju, on to nikdo neposlouchá, to jsou všichni lidi v práci, tak stávají, ale mám je moc ráda, všechny ty sousedy a ty dobrý lidi okolo. Tak to jsem chtěla říct.
1: Děkuju, že jste zavolala, podělila se o to. Takové drobnosti často člověku zlepší den a někdy mu připomenou, že v lidech je pořád hodně dobrého a když to ještě teď sdílíte s námi, tak je to dobro ještě násobené, protože teď jste zahřála svým povídáním a svým příběhem u srdce určitě mnohé posluchače.
0: A přeju, ať se vám hezky usne a ať se vám něco hezkýho zdá.
1: Děkuji vám také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Čeká nás nádherná píseň od Ivety Bartošové.

0: Krásně se to poslouchalo. Další písnička bude od Michala Davida, jmenuje se Nenapovídej, ale ještě předtím pozdrav pana Jaroslava z Ostravy. Dobrý večer, poslouchám vás a musím se zapojit. Je mi 76 let a mám zkušenost, že pomoc se v dnešní době trochu mění. Dřív jsme si sousedsky pomáhali přirozeně, bez velkého přemýšlení. Dnes mám někde pocit, že si lidé ani neřeknou, když něco potřebují, nebo se naopak bojí pomoc přijmout. Já sám jsem nedávno pomáhal sousedovi po úrazu a uvědomil jsem si, jak důležité to pro něho bylo, až když mi potom děkoval a přišel se slivovicí. Nemusí jít vždy o velké věci, někdy stačí obyčejný zájem. Děkuji za dnešní téma, zdravím všechny posluchače. Jaroslave, i my vás zdravíme, i my vám děkujeme a posíláme slíbenou píseň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždy umíme přijmout anebo diplomaticky odmítnout. Paní Zuzana z Pardubic si teď s námi bude povídat.
1: Ano, dobrý večer přeju.
0: Krásná noc.
1: Děkuji vám, že jsem se dostala tak rychle k vám. No já, víte, je mi 87 let a bydlím v takové garsonce, kde jsou hlídané byty seniorské a je tam i pečovatelská jako pomoc. A já jsem přijela pár doby a zrovna jsem byla po operaci kyčle a tak jsem se divila, že si mě nikdo ani nevšim, aniž by se zeptal, jestli nechci aspoň uvařit čaj nebo něco takového. Já jsem ráda samostatná, neráda jako mám pomoc, ale to jsem opravdu potřebovala. A protože v ten týden, co jsem už ležela na lůžku, tak přestalo jak topení. Takže byl leden a byla hrozná zima. Já jsem si musela si postele vstát a dát si dvojí deku. Ale můžu říct, že nikoho to nezajímalo, nikdo mě nepomohl a sama jsem se divila, jak ta služba teda pracuje, že by pomohla těm lidem, když to v takové situaci nikoho nic nenapadlo. Divila jsem se a bylo mě to líto, opravdu líto.
0: Paní Zuzanko, tomu rozumím. Bude to mít ještě nějaký dobrý konec, anebo to je všechno?
1: No, víte, já jsem volala řediteli, aby, jestli by se mě nepřišel podívat na to topení. No a on sice přišel, ale já jsem ho požádala, protože mám ráda chodit bosa po podlaze, že abych ji měla čistou. On tam byl ve svých botách. A říkám, pane řediteli, takhle ne. Zajte si boty. A on říkal, tak to vám teda nic neudělám. Zavřel dveře a byl pryč. No a asi za 3 dny přijel opravář a ten se znovu hned před dveřma, protože jsem slyšela, jak pan ředitel na něho křičí a zouvej si boty vyzývavě, jo. A to jsem mu poděkovala, že je mu to hodnej, že si ty boty zůl. Mm-hmm. A víte, co mě řekl? On mě řekl, víte, já si myslím, že měl vyhovět, protože jenom barbaři chodí v botách po koberci. No, byla jsem milé překvapená. Spravil mě elektriku a potopení zase šlo. Ale opravdu ani ten lékař, který má na starosti ty seniorské byty, nepřišel za mnou. Ne.
0: No a dovolala jste se potom třeba vysvětlení?
1: Dovolala, protože tam chodila i sociální pracovnice a ona to uznala, sepsala se mnou papír a dala to jako podepsat řediteli a pan ředitel si k tomu připsal, že nic není pravda, že je to jenom vylhaný a že to bylo všechno v pořádku.
0: Takže jste tak se pokoušela dovolat nějakého vysvětlení a možná nápravy nebo minimálně omluvy a to se vám nepodařilo?
1: Ne, nepodařilo. Byli na mě drzí a tak jsem mu taky někdy prostě byl zaujatej na mě a když už jsem trošku chodila, tak jsem byla na chodbě, měla jsem chodítko a nějak, on jako pozdravil, já odpověděla a měla, nešla mě televize. Já říkám, pane řediteli, nejde mi televize, mohl byste se na to podívat. A on říká, já se nám to schválně vypl. Já, no a proč? A proto, že neumíte poprosit. Kdybyste zavolala a poprosila, tak bych vám je zapnul. Tak můžete to zkusit. A já říkám, ne, pane řediteli, já umím poprosit, ale vám ne. Tak mě tuto nechal a pak říkal, no, já jsem myslel, že si vás převýchovám, ale asi to nepůjde. Mně, 87 letý babke, přesně, že by mě převýchoval.
0: No, no Zuzanko, tak to je teda těžká zkušenost a hlavně, když se vrátíte po operaci do vašeho seniorského domova, tak potřebujete oporu, pomoc, jak tu praktickou, tak možná jenom si s někým popovídat, aby se vás zeptal, jak se cítíte, jestli nepotřebujete pomoci. Děkuju, že to říkáte nahlas, protože i toto je důležité téma, že pomoc někdy chybí právě tehdy, kde by měla být nejvíc samozřejmá. A já doufám, že se to nějakým způsobem dokáže pohnout tím správným směrem, že se třeba ozvou ostatní, kterým se dějou takové samé věci a že se dočkáte nějaké nápravy. No tak já jsem ráda, že alespoň spolu si o tom můžeme popovídat.
1: Určitě ne, určitě ne. Protože to skončilo ještě hůř. My jsme měli, chodila jsem pedikérka, šikovná paní, vždycky hezky udělala nohy, ale jeden pán měl diabetický palec a vedoucí to svedla na ní, že mu ho zničila. Ona se bránila, říkala, že je to blbost, že ten pán má diabetes, a proto má diabetický palec, což to potvrdil i lékař. Ale ta paní se prostě urazila, že to na ní chtěla svést, tak odešla. Jako. Jsme neměli žádnou. A já tu pedikuru potřebovala. A jedna sestřička, která tady dělá, tak ona třeba píchá i někdo, kdo potřebuje takhle. Tak mě jednou za mnou přišla a říká, já jedu za Janou jako na pedikuru, jo, nechcete se mnou? A já říkám, jo, je kamaráda, proč ne? No a tak jsem si nasedla k němu do auta, že vždycky se tam někdo najde, kdo jí donáší nějaké ty blbosti, opravdu blbosti. No a ona prostě si myslí, že těm staříčkým ženám, chlapům, ona může být nadvýši.
0: Zuzanko, já se omlouvám, ale budeme se muset rozloučit. Já věřím, že jsme řekli téměř vše, co jste měla na srdci a těším se, že budeme v povídání pokračovat někde příště. Ano?
1: Moment. A na druhý den ona přišla za mnou a začala na mě ječet, říkám, co ječíte? A pak začala řvát, slzy tekly, sopely tekly. No, byla hrozná a pak mě říkala, protože já
0: Zuzanko,
1: jsem
0: já se moc omlouvám, ale my jsme ten čas opravdu výrazně přesáhli a tohle už je trošičku i mimo téma. Takže teď vám poděkuju, popřeju krásnou noc a povíme si to příště. Ano?
1: Ne, prosím.
0: Tak, prosím. Tak to dokončete no v jedné větě.
1: Ona mě řekla, musela se mnou jezdit k lékaři, protože jsem slepá. A pak mě říkala, a víte co? A já vám můžu nasrat. No, koukala jsem na ní.
0: Dobře. Tak přejeme krásný zbytek noci, Zuzanko, opravdu je čas loučení. Svět lásku má, je taky čas na písničku od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pomoc je naše dnešní téma. I to, že ne vždy je nám příjemná. Dnes si o tom povídáme od 23. až do 1 hodiny, například teď s paní Jitkou. Z jakého kraje voláte?
1: Severočeskej.
0: Vítejte, povídejte.
1: No, taky bych měla podobné případy, ale hrozně mě teda rozhodilo teďkom ten příběh té staré paní 87 leté, která mluvila přede mnou. Hrozně mě to rozlobilo. A taky se mě rozlobila Věruško, protože vy utnete zrovna, když už se blíží vyvrcholení, nenecháte jí domluvit, to jste klidně mohla tuhle písničku vynechat. A aby se lidi ostatní dozvěděli teda co a jak. To je jedna věc.
0: Ano,
1: a druhá...
0: To já vám úplně rozumím, tam jde o to, že opravdu už jsme ten čas přetáhli tak výrazně a místo vás nám mohl zavolat někdo jiný a pokárat mě za to, že jsem se mohla rozloučit dřív, ale já si myslím, že přesně vím, jak to myslíte a já jsem si s tou paní pak ještě popovídala mimo éter, to abych vás uklidnila. A co jste chtěla říct to druhé téma?
1: Zažívám. Přesně něco.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Takže, a budete to... také vyhovořit k tomu tématu pomoci?
1: Ano, to je téma.
0: Ano. Dobře. Tak paní Jitko, já myslím, že tady bychom se teď spíše možná...
1: A potom na závěr, když paní říká ten nejhorší konec vyvrcholení, tak vy na to říkáte, že
0: jo.
1: Dobře. Jak kdyby to bylo dobře, víte co? Tohle to se mi absolutně nelíbí.
0: Dobře, paní Jitko, děkuju vám za upřímnost, otevřenost, noční linka je otevřena opravdu každému názoru, takže to myslím upřímně. A pojďme se podívat třeba na web noční linky, než se nám dovolá další posluchač. A tak nemusíme, protože telefonní linka je obsazená. Kdo volá? Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
0: Já se tam slyším dvakrát. Tak to zkusím ještě jednou.
3: Haló?
0: Ano, už jsme stlumili telefon.
3: Rozhlas, ano.
0: Výborně.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: Tady Luboš ze Slovenska. Jsem tam správně?
0: Ano, už jste ve vysílání, nevítaná pomoc.
3: No, já bych mohl vyprávět od raného mládí, kdy jsem ostal jako sirotek bez rodičů a jezdil jsem vlakem z Prahy přes Budějovice, Plzeň, zpátky do Prahy, tam jsem si dělal úkoly, učil jsem se takovým způsobem, že to byl úplný horor. A vždycky mi někdo pomohl a vytáhnul mě z té nejhorší brindy, že třeba na učňovce mě napsali večeře, že si můžu vyzvedávat na nádraží střed, za to jsem byl velmi vděčný. Vždycky jsem si vzal štanglu salámu tam, i když mě zkoušeli, jestli náhodou nepropijím učňovský kapesný, já jsem jim ukázal na druhý den, že mám všechno, že po hospodách nechodím. A i pan učitel, třeba když mě dal někdy poznámku, říkal, doma to dáš podepsat, já jsem se tomu zasmál a já říkám, já nikoho nemám, já jezdím vlakem přes noc a ráno zase do učení a takový příhody jsem měl neuvěřitelně a to jsem pomáhal ještě lidem ve vlaku, když neměli jízdné, já jsem jim půjčil peníze na jízdné a oni mi to pak poslali zpátky a takový příběhy bych mohl vyprávět za celý život, kdy jsem měl dům veliký po otcovi živnostníkovi v Míchovicích a o ten mě okradli kriminálníci, který jsem vůbec netušil, že existují takový lidi. A to se táhlo celý život, furt po vás někdo jede a furt aj včil, jak rabujou, ještě mají devadesátky ty městský úředníci a kradou o 106 a soudějí se nejlepší advokáty, Sokola si berou, aby vysoudili pro svoje bohatství tu největší, no úplná hrůza, mohl bych to popisovat furt prýž dokola, ale třeba otec, když byl živnostník a všechno jsme ztratili a zebrali nám auto a živnost a dostával jsem strašný bitky, řezal mě úplně, jak kdyby si to chtěl na mě vymlátit a tak já jsem chodil a prosil jsem lidi, co mě měli rádi, jestli by si za mě šli zebrat ten výprask, A tak našli se takový lidi, co šli a že jako my jdeme si zebrat ten výprav tady po vysvědčení, jako že jsem nesplnil ty podmínky a tak otec úplně šíl z toho, že málem se řezal je. Já jsem potom ještě navíc dostal nářez od těch
0: za
3: lidí,
0: to,
3: co jsem mi žádal,
0: stěžoval,
3: že mě přepadli a zmlátili. Aha. No prostě to bylo neuvěřitelný. A je to, jak ty starý lidi dneska se tam hlásej, jak končí ten svůj život, to jsou jako životní tragédie a já jsem to zažil už ve 30 letech, kdy jsem byl na operaci s mandlema a tam jsem poslouchal ty sestry zdravotní, oni se chtěli dívat na televizní program a babička, která potřebovala přebalit, tak je volala a ona, oni mezi sebou, že co ta bába už nechcípne a co tady furt otravuje, já jsem na to hleděl. A to ani nechci popisovat, co jsem zažil s těma mandlema, co se mnou vyváděli, když jsem neměl známost. No, takže vlastně, kdybych to zhrnul, tak největší poděkování patří za tento pořád, kdy si lidi můžou postěžovat, říct, jak končí jejich životy, do takového nádherného programu s takým příjemným hlasem, jako máte vy, tady ty moderátoři a že je vyslechnete a snažíte se profesionálně s nima uvést je do toho éteru. Je to velice krásný pořad a všichni by si toho měli vážit. Je to krásný. Tak vám děkuju za všechny.
0: Já taky, Luboši, jsme rádi,
3: díky,
0: že nás posloucháte, že jste se zapojil. No teď kapela Činasky.

0: Téma nevítaná pomoc, jak v rodině, mezi přáteli, v práci, pomalu budeme uzavírat. A to s panem Jančou, který volá tady ze Zlínského kraje. Vítejte.
1: Dobré ráno. Já bych měl takovou nezvyklou spíš duševní záležitost, že mi dneska nebo včera vlastně to bylo na pouti na Jižních svazích. Odpustili od srdce tři lidé po mnoha měsíčních prostě spore na ostří nože, takže mi moc pomohli. Pomohl mi kněz ve spovědnici, že mi nedával nějaké rady velké prostě, že ty moje problémy nechal na pokoji. Potom já jsem v Miláně byl ubytovaný u jedné rodiny, měl jsem pokažený doma DVD rekorder a pán, a nevím, jakým způsobem to mohl tušit, mi dal normálně celý nový DVD rekorder. V Hamburku mě dal evangelický kněz permanentku do ubytovny námořnické, protože jsem se ocitl bez peněz, takže tak zase další pomoc. Potom já jsem pomáhal v Římě na nádraží Termini, kde spí lidé na ulici, že jsem dal rumunskému bezdomovcovi svoji bundu. Samozřejmě byla potom zima, to byl takový omyl. A poslední takový vážnější případ, jsem se snažil pomoci v Hamburku v benzinové pumpě jedné slečně, kterou doprovázeli dva Arabové a jeden Černoch. A já jsem mi říkal, jak jí chovali slušně, že to je žena. Vzali z regálu láhev s pivem a rozbil mi jeho hlavu. Tolik krve, co ze mě vyteklo, prostě jsem nezažil ještě. A oni nasedli do Mercedesa, který řídil ten černošský taxík, a já jsem vytáhl z regálu další flašky a začal jsem jim to rozbíjet do auto. Přední sklo nejde rozbít na Mercedesovi, boční sklo se jim podařili rozbít. Takže tak za pomoc jsem byl tak jako špatně odměněn. A to je vše.
0: No, tak pomáhat druhým by nikdy nemělo být důvodem k tomu, aby člověk utrpěl nějakou újmu ještě k tomu, tak to na zdraví. Pokud vám bylo ublíženo v souvislosti s tím, že jste někomu pomáhal, tak to nelze nebagatelizovat. Nevím, jestli jste se potom vy dovolal nějaké pomoci, jestli jste to třeba nahlásil a mělo to nějaké pokračování, nebo tím to skončilo?
1: Benzinář zavolal sanitku, říká, ta benzínka byla plná střepů ode mě potom, jako, jak jsem jim to auto likvidoval. Sanitka mi odvezla do nemocnice, zešili mi hlavu a měl jsem čekat jako v ordinaci, ale neměl jsem já jsem totiž neměl průkazku pojišťovny a to není celá fér, ale prostě nevěděl jsem, co s tou, že mám počkat v čekárně a já jsem odešel prostě do noci. Jsem odešel prostě pryč.
0: Takže to skončilo takto otevřeným příběhem. No, pane Jančo, tak snažil jste se pomoct, to je dobře, tak to má být a někdy k toho ten neskončí dobře, což je samozřejmě velmi špatně, ale když se zeptám, jestli byste pomohl znovu, tak co byste mi odpověděl?
1: Tak samozřejmě.
0: I se stejným koncem.
1: Já ještě pomáhám jinou cestou, jako s tím, že se téměř každý den modlím růžence a věřím tomu, že tím pomáhám duším očistit, aby se dostali co nejdříve do nebe.
0: Děkuju, že i o tom mluvíte určitě. I ta pomoc a podpora, což je dnešní téma, tam někde z vrchu sem také patří. Děkuju za váš čas, účast v noční lince. Přeju krásnou noc a krásné
1: ale
0: brzké.
1: Ale takový trémista, podle vás jste to poznala, že mám trému.
0: Že jste poprvé v životě volal, vidíte. Ano, a zvládl jste to dobře. Hezky jste si to nacvičil, telefonní číslo si uložte a zavolejte zase příště.
1: Ne, už nebudu po druhé volat. Už jsem řekl všechno, co mám na srdci.
0: Bude jiné téma, bude si o čem vyprávět. Nechám to na vás. Naslyšenou.
1: Jediný, že by bylo téma výchova dětí potom nějaká, to bych k tomu měl komentáře. Dobře.
0: Témata jsou rozmanitá. Přeji
1: se pěkné
0: vám
1: ráno a klidný spánek. Já říkám, to plné emocí z toho večera, z toho odpuštění, jako, takže se pokusím hned co nejdřív usnout taky.
0: Tak krásné dne přejeme. Noční vysílání Českého rozhlasu končí. Děkuji za to, že jste se s námi povídali, že jste nám volali, že jste nás poslouchali. Děkuji za vaši společnost během noci. Přeji klidnou noc a příjemné probouzení se do nového dne. Loučí se Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
2: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů.
1: Někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
2: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
3: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
2: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás lenivých smrtelníků se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivoněl k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jónské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Pelopones a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na pečínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou.

0: rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korinského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši. To bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevyklopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Peloponés s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
3: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
0: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran, aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
3: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesně řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám

0: podobali, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude, bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
1: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
0: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
1: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztracen v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, báberle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí z cukrátka báberle a čtvrtý zatím s chladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takovéhle společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si mi bude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy pět, před očima se chvěje stránka, jsem pouhým kandidátem věd, ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránk. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou, Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně břídla, pro věřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka, jen slabocha však osud skolí, račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden, krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden a já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady to máš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom. Do úst pár slov, pár laskavých vět. Do pouště studnu a slunce a strom. Pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr, ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní, ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta. Docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

Uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: ano. Šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedumet. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá? Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společností, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapík s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepal. Myslíš, že jsi herec, že se s tebe všichni zblázni, nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanům. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtěl hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kohnová s paní Roubičkou a ta má pěkný nový kožich. No ten musel stát pěkný peníze. Ale kde pak? Já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka? A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic, jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen ochlup líp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas. Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché. Protestoval jsem.
0: Ale je. Celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě. A když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen ochlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. a těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré, ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
1: A co jsi udělal?
0: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičel. Na vážné ksichty! Když se dosmáli, řekl jsem jim, rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.